0: karmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyše z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega, teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i ta karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit to opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychlejc vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měli byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem už, plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanu.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: Tak máme málo to stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vorochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si v době předpět, že musíš vždycky rozkleplnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch,
1: pozdrav. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo. Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo.
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
0: protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti, na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky. A provede vás jím Markéta Ševčíková.

Kdo nám bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát? Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

0: Tak, milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdaleny, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích, Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem. A k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říci, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cípte zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vezmeme, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk. Takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici, nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My, když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály.

0: opravdu vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli v ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů, už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká. No a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a do dneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28 a to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny. Když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože vdechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té z vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k nějakému rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století a jsou pomaličku položeny základy.

0: Protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít Zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost a ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti poté, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova. A vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na Českolipsku čekají po komunálních volbách změny 4 z 5 největších měst. Historická meteobudka v Liberci bude stát blíž k radnici. Výstava Máchův máj na Bezdězu dnes skončí. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, teploty 10 až 13 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké nedělní ráno.
1: Volby 2026.
0: Ve 4 z 5 z největších měst na Českolipsku uspěla v letošních komunálních volbách jiná uskupení než před 4 lety. V České Lípě zvítězilo uskupení Živá Lípa v čele s Jakubem Menclem. Získalo necelých 36% hlasů. Hnutí ANO v čele se současnou starostkou Jitkou Wolfovou skončilo druhé s 33,5%.
2: První místo v Novém Boru obsadilo nezávislé hnutí Nový Bor s 30% hlasů. Jeho lídrem je současný místostarosta Tomáš Mašek. Ve Cvikově zvítězilo s téměř 37% uskupení Cvikov pohybu, které vede Jaroslav Švehla. V Doxech vyhrálo sdružení Doxy náš domov v čele s bývalou starostkou Evou Burešovou a získalo skoro 32%. V Mimoni obhájilo první místo hnutí ANO v čele s Petrem Králem. Z Českolipska Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Vedení Liberce nechá přesunout památkově chráněnou meteorologickou budku z konce 19. století. Dosud stála u obrubníku v blízkosti autobusové zastávky na náměstí doktora Edvarda Beneše. Několikrát tam do ní narazil autobus, naposled letos na jaře. Město proto Sokl přemístí blíž k budově historické radnice. Kovovou věžičku s přístroji teď opravuje restaurátor Václav Nikendaj.
3: Došlo k odlomení části toho pásku zdobného a je nutná teďkon provést rekonstrukce. Naštěstí při tom ohledání jsem zjistil, že všechno ostatní je v pořádku, takže tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
0: Do centra města se má meteobudka vrátit do začátku listopadu. Návštěvníci hradu Bezděz mají dnes poslední možnost vidět výstavu Máchův máj v mnoha podobách. Přístupná byla od 1. května k příležitosti 190 let od vydání prvního výtisku máje a zároveň úmrtí Karla Hynka Máchy. Na výstavě spolupracovaly dvě knihovny z Libereckého kraje. Kromě informačních panelů obsahuje expozice i 90 různých výtisků máje, první z roku 1936. Na nové lanovce ve Špindlerově mlýně se natahuje a napíná její nosné lano. Jde o náročnou práci, kterou zvládá pouze několik málo lidí v Česku. Lanová dráha je důležitou součástí nového propojení areálu ve Svatém Petru s Medvědínem. Až budou sedačky na laně, začne testování celého systému. Práce na propojení lyžařských areálů částečně omezují dopravu.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká v Libereckém kraji oblačno až polojasno, zejména v odpoledních hodinách četné přehánky. K večeru pak budou srážky ubývat a oblačnost se bude částečně protrhávat. Teploty 10 až 13, na horách 4 až 7 stupňů, vítr bude vát slabý jihozápadní, rozptylové podmínky by měly být dobré a bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli pravidelné údržbě je omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Do pondělních 4 hodin ráno je neprůjezdný tubus ve směru na Prahu. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, pokud právě vstáváte, příjemnou dobrou noc, pokud jdete spát. Je časné nedělní ráno s datem 11. října roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví mužný a odvážný Andrej. Tak třeba Andy Warhol, americký malíř, zpěvák, filmový tvůrce a vůči osobnost amerického hnutí pop artu by dnes mohl slavit. Také ukrajinský fotbalista Andrej Ševčenko nebo Andrej Babiš, český politik a podnikatel slovenského původu. A tak pokud ve svém okolí nějakého Andreje znáte, určitě mu nezapomeňte popřát všechno nejlepší. V Česku máme za sebou komunální volby a volby do třetiny senátu. Mezi lidmi v Česku ale rezonovala i jiná témata. V 21 obcích lidé měli rozhodnout, jestli chtějí v místě svého bydliště nové větrné elektrárny. Třeba v Bystré nad Jizerou na Semilsku. Vezmeme vás tam už za malou chvíli.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Zdeněk Rytíř a také Petr Spálený na frekvencích Českého rozhlasu Liberec a s nimi písničky, které nestárnou. Obyvatelé Bystré nad Jizerou na Semilsku letos odevzdávali hlasy do komunálních voleb, ale také rozhodovali v místním referendu o tom, jestli chtějí výstavbu trojice nových větrných elektráren. V referendu je většinově odmítli. Hlasování se zúčastnilo 85% voličů, 50 lidí bylo proti, 43 pro.
1: Referendum mělo v Bystré velikou účast, přišlo 84% voličů, 50 lidí bylo proti výstavbě. Referendum je tedy platné a závazné. Soukromý investor oslovil obec, že postaví tři větrníky na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Rodinná zástavba by od nich byla téměř kilometr daleko. Lidé se ale bojí narušení krajinného rázu a negativního vlivu na životní prostředí, řekl jeden z voličů, který chtěl zůstat v anonymitě.
2: Já osobně se teda stavím spíše proti výstavbě. Myslím si, že celkově by to dost zhyzdilo tu okolní krajinu, výhled z každého kopce tady kolem i z Krkonoš. Zároveň už začínají vycházet i studie na to, že by to mohlo být škodlivé k tomu bydlet takhle blízko, takže já osobně si myslím, že by tu neměla být ani jedna.
1: Anonymní chtěl zůstat i starší obyvatel, který naopak stavbu elektráren v referendu podpořil.
3: Tak něco to přinese v obci, něco obyvatelům a myslím si, že jednou, kdyby tohle nebylo, takže nebude čím svítit.
1: Benefity mi pověděl i nezávislý starosta Lukáš Nesvadba.
4: Někde tu energii brát musíme do budoucna a jednak tam jsou benefity pro tu obec v rámci nějakých 2,5 milionu každý rok pro obec do rozpočtu a nějaká levnější elektrika pro lidi.
1: Starosta Lukáš Nesvadba řekl, že rozhodnutí obyvatel respektuje. Záměr společnosti ČES na výstavbu elektráren naopak podpořili v referendu například lidé v Jedřichově na Svitavsku. Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 5 hodin 19 minut, dobré ráno, s vámi je vysílání Českého rozhlasu Liberec o neděli 11. října roku 2026 a slibovat vám budeme počasí teď už ryze podzimní. No tak poslyšte sami, z rána se mohou ojediněle vyskytnout mlhy, přes den bude oblačno, odpoledne a na večer dokonce aj zataženo s četnými přeháňkami, no ty maximální denní teploty dnes vystoupají na 10 až 13 stupňů Celsia. Také zítra budeme v tom zimním rázu pokračovat, i přehánky také mohou dorazit. Maximální teploty je zhruba o 1 stupeň nižší, no ale z pondělí na úterý se nám může vyjasnit a pacha, pozor, mohou také dorazit první mrazíky.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Staňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: česky s kapelou Činasky. Zimní pneumatiky mají smysl jen, když napadne sníh. Tlak v kolech stačí zkontrolovat pohledem. Mezi českými řidiči koluje o pneumatikách celá řada mýtů, z nichž některé mohou být pro řidiče aut dokonce nebezpečné. Jak je to s univerzálními pneumatikami? Na to jsme se zeptali našeho úterního hosta hodinu předpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, majitele firmy Autoservis Elektroservis Jiřího Černého.
1: Univerzální pneumatiky určitě lze použít, ale samozřejmě

0: Řeknu to na příkladu, kdy samozřejmě ty pneumatiky se testují a dělají se testy, dělá to firma ADAC a tam testovali třeba loni, testovali tyhle ty univerzální pneumatiky. Test probíhá tak, že se z 80-kilometrové rychlosti brzdí. Mm-hmm. A rozdíl mezi tou nejlepší a nejhorší pneumatikou byl skoro 12 metrů v brzdné dráze. Mm-hmm. Takže tam, kde to první auto s tou lepší pneumatikou zastavilo už, tak to druhé mělo ještě 40-kilometrovou rychlost. Takže je potřeba opravdu, pokud chci, univerzální pneumatiky lze, ale musím si dát pozor na výběr.
1: Já bych se určitě toho nebál v momentě, mám-li doma náhradní vůz, v uvozovkách řečeno, to je ten třetí vůz do rodiny, tak tam si ty univerzální pneumatiky dát můžu, protože napadne půl metru sněhu, tak mi logika říká, prostě v tuhle chvíli nevyjedu.
0: Tam je pak ještě rozdíl mezi čtyřkolkou a dvoukolkou, pochopitelně, protože čtyřkolka, jak dneska každý musí mít čtyřkolku i ve městě, že jo? To je takový jako...
1: Ano.
0: Já jsem starší, tak já se tomu trošku směju, že dřív to tak nebylo, ale dobře. 4x4 nás dostane do toho kopce, nás to vytáhne i na poměrně relativně špatných gumách, ale jiné už je to s brzděním. Mhm. Tam už ta čtyřkolka sice trochu pomáhá, není to tak, že by to tam nebylo vzadu, ale pořád ty fyzikální zákony platí a není to úplně z kopce, to je prostě jiné než u kopce.
1: Jednoduše řečeno, univerzální pneumatiky nebudeme zavrhovat, ale chce to trošku zdravého rozumu do toho.
0: Přesně tak.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Největší úspěchy sklízely na přelomu let 60. a 70. kapela Green Dance ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už 17:30, krátké zprávy a Lenka Marková.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Jiří Vosecký neobhájí svůj mandát v senátním obvodu číslo 36 Česká Lípa. O senátorské křeslo se příští týden ve druhém kole utká poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Martin Půta ze

0: starostů pro Liberecký kraj. Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. Dětské hřiště v Olbrachtově ulici na libereckém sídlišti Kundratická čeká oprava, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Rekonstrukce bude stát necelé 2 miliony korun, zhruba třetinu nákladů pak pokryje krajská dotace. A veterináři v Česku vyšetřují možný výskyt nákazy virem Shamonda. Ten ohrožuje hospodářská zvířata a letos se objevil v západní a střední Evropě. Přenáší ho krevsající hmyz a je nebezpečný pro skot, koně, ovce i kozy. Fotbalisté Jablonce vyhráli v 10. kole šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, zejména v odpoledních hodinách četné přehánky, k večeru pak budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 10 až 13, na horách 4 až 11 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici první třídy číslo 15 u obce Kravaře na Českolipsku stojí porouchané vozidlo a překáží na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5:32, dobré ráno vám přejeme na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. To dnešní dobré ráno, dnes je datum 11. října roku 2026. No a pohled do kalendáře říká, že dnes se svátek slaví všichni Andrejové. Tak všechno nejlepší. Některé lampy svítí, jiné na sebe strhnou veškerou pozornost a některé vás možná přimějí přemýšlet, jestli se na ně vůbec dá sáhnout. Současný design ukazuje, že i obyčejné věci mohou mít neobyčejnou podobu. Přesvědčit se o tom můžete na festivalu Design Block, který končí právě dnes a my se tam vypravíme už za malou chvíli.

0: 5:39, Věra Špinarová, také písničky, které nestárnou. Má být židle hlavně pohodlná nebo také krásná a musí být lampa nenápadná, aby dobře sloužila svému účelu. Podobné otázky řeší neustále a dokola také čeští designéři, kteří představují své návrhy aktuálně na pražském design bloku. Letos je hlavním tématem 28. ročníku právě světlo.
1: Lampy, lustry, stínidla nejrůznějších tvarů a velikostí rozsvítily několik pater pražského veletržního paláce. Ve velké dvoraně najdete v jednom z rohů také dílnu na světlo, nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Jde o několikametrový zcela zatemněný tunel, ve kterém v uvozovkách rostou po obou stranách lampičky s kulatou žárovkou na konci. Když se jí dotknete, tak se rozsvítí, zakývají se a pomalu zasnou, popisuje jeden z autorů návrhu, Roman Mareš.
2: Připomíná to hodně tu světlušku, jde to rychle vyrobit, je to jednoduchá levná věc a udělat v sérii vlastně 2000 kusů lampiček, které jsou vlastně ručně dělaný, je vlastně docela náročný, takže jsme šli po vlastně jednoduchým tvaru. V tom pingpongovém míčku je vlastně čip na míru, který symbolizuje tu světlušku, takže vlastně jak ji pohladíte tu lampičku, tak ona vlastně svítí nějakých 30 vteřin a pak pomalu vlastně zhasíná a vy zase musíte aktivovat dál.
1: Práci designera okomentoval přímo na místě také středoškolský student designu David Glinský.
3: Mně to přijde jako hrozně hezký a zajímavý. Jako připomíná mi to dokonce trochu jako i film Avatar, jak tam tak jako běhal mezi těma rostlinama, ale mám pocit, že tady to nevydrží moc dlouho, že to je prostě takový světlo, který třeba během 3 měsíců už přestane fungovat. Vlastně takhle to zkoumám, takhle jako zjišťuju něco a tak dále. Beru z toho inspirace a třeba kontakty nějaký.
1: Lampičky si mohou návštěvníci koupit, když vylezou z tunelu. Symbolickou světlušku si můžou odnést domů nebo si ji postavit v tunelu s pomocí nevidomé mistrně nebo mistra dílny. Kolem jdoucí pak prochází labyrintem stánků k dalším tuzemským studiím. Sahají na materiály sedaček, berou si letáky a jdou si odpočinout třeba k instalaci Maxima Velčovského nazvané Veranda. Designér si přebral téma světla po svém a vytvořil obrovský stůl s červenobílým koskovaným ubrusem. Na délku má zhruba 20 metrů a deska se postupně svažuje a rozšiřuje. Zhruba uprostřed sedí také dvě studentky, Sofie a Kateřina.
4: My jsme dostali takový zadání ze školy, že si máme jako vybrat 3 firmy nebo produkty, které nás nejvíc zaujaly. Na to pak máme udělat nějaký projekt, takže teďkon si tady vybíráme, co nás nejvíc zaujalo. No za mě je to dobrý v tom, že tu jsou jako ne tak známý ty firmy. Malinký firmy, o kterých se třeba nedozvíte, když jako sem nejedete.
1: Skupinky návštěvníků míří z veletržního paláce také na výstaviště do zrekonstruovaného průmyslového paláce. Před ním si mohou prohlédnout třeba instalaci Barbory Šlapetové a Lukáše Richsteina s názvem Jak se dotknout nebe. Další výstavy design bloku najdete třeba také v jízdárně Pražského hradu nebo Umělecko-průmyslové muzeu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí. Nedělní ráno je tady s vámi také vysílání Českého rozhlasu Liberec. Nedělní ráno, které nese datum 11. října roku 2026. Také v lidových pronostikách je datum 11. říjen chápan jako definitivní zlom od babích let do tvrdého podzimu se vším všady i s těmi ranními mrazíky. No a světe div se, ono nám to všechno pěkně vychází. Tak nejdříve pronostiky pro dnešní den. Na svatého Emila příroda se ke spánku zachoulila. No a jeden takový, řekněme, mírně optimistický, ale který poznáte, že podle předpovědi počasí neplatí. Osvítili svatý Emil stromy sluncem, čekají dlouhou a studenou zimu. Tak se pojďme podívat na tu dnešní předpověď, která říká, že budeme mít hodně oblačnosti, bude většinou oblačno, odpoledne až zataženo s přeháňkami nebo s deštěm. No a ty dnešní maximální denní 10 až 13 stupňů Celsia, také zítra začneme oblačnou oblohou, ale mraku bude postupně k večeru ubývat. Z pondělí na úterý se nám dokonce vyjasní a může poprvé letos přimrznout. No a jsme tady. No a ty maximální denní teploty do 12 stupňů.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: prožívat svět.
1: Memento mori s Olgou Lounovou na Českém rozhlase Liberec. Miroslav Horníček jezdíval do Plzně jako do svého milovaného domova, ale ve velké oblibě měl třeba i Mariánské lázně. Desítky let se tam coby lázeňský host vracel do stejného pokoje. A kdysi se s námi podělil o vzpomínku, kterou vám právě teď přinášíme z rozhlasového archivu.
2: Já jsem jednou dělal v Mariánských lázních takovouhle besedu v divadle a tam byl dotaz z hlediště, proč mám rád Mariánské lázně. Tak jsem líčil svůj vztah k Mariánkám, že jo, tu přírodu, že mám rád a to město, který miluju. A říkal jsem, já už jsem jezdím, tehdy jsem tam jezdil asi 20 let. A říkám, já jsem jezdím 20 let pořád do stejného léčebního ústavu, do stejného pokoje a dodal jsem, mám 308 a nezamykám se. A z hlediště se ozval zborovej ženský výkřik, zamyká. No tak dneska už si dávám i skříň ke dveřím.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hnutí ANO obhájilo volební vítězství v Jablonci nad Nisou. Současný starosta Hejnic chce i po prohře ve volbách politice pokračovat. V Liberci přibydou elektrobusy, dopravní podnik vypsal zakázku. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, teploty 10 až 13 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Jablonci nad Nisou vyhrálo hnutí ANO. Získalo téměř 27% hlasů. Hnutí ANO v Jablonci zvítězilo i před 4 lety. Tehdy se mu ale nepodařilo vytvořit koalici. Na druhém místě skončili starostové pro Liberecký kraj s více než 21% hlasů. Lídr vítězného hnutí ANO Milan Kroupa o podobně budoucí možné koalici zatím nechce spekulovat.
2: To bych ještě této chvíli nerad prozrazoval, protože těch alternativ tam je více. Bohužel to, jak voliči rozdali ty hlasy, nám trošku komplikuje naše představy, takže tomu se nám v této chvíli vyjádřit.
0: Podle Kroupy by mohlo být víc informací o povolební koalici známo v neděli. V Hejnicích na Frýdlantsku zvítězilo v letošních komunálních volbách nezávislé uskupení Živé Hejnice. Získalo 8 mandátů z 15. Na druhém místě skončilo hnutí Za lepší Hejnice, které letos získalo mandátů 7. Jeho lídrem je současný starosta města Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj, který zřejmě svůj post neobhájí. V politice ale chce pokračovat.
3: Jako zastupitel určitě, protože mandát určitě skládat nebudu. A rád bych dokončil mandát zastupitele Libereckého kraje. To bude dál, to uvidíme.
0: Volební účast v Hejnicích letos dosáhla téměř 53%. Podstatnou část autobusové flotily libereckého dopravního podniku by do budoucna měly tvořit elektrobusy. Společnost vypsala výběrové řízení na dodávku 32 nových nízkopodlažních třídveřových elektrobusů o délce 12 až 13 metrů. Liberecký dopravní podnik má zatím elektrobusů 6. V Pražském kongresovém centru začíná dnes třídenní konference Fórum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejných diskuzí se účastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici. Na 60 diskuzních panelech si účastníci konference vymění zkušenosti z prosazování právního státu, ochrany lidských práv nebo boje za jejich dosažení. Konference Fórum 2000 také vysílá signál těm, kdo čelí represím. Uděluje se na ní cena za odvahu a odpovědnost.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká oblačno a spolojasno, zejména v odpoledních hodinách četné přehánky, k večeru by pak srážky a oblačnost měly ubývat. Teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat mezi 4 až 7 stupni. Vítr bude vát mírný od jeho západu, rozptylové podmínky by měly být dobré, místy až velmi dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřená silnice 3. třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a jděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: S Českým rozhlasem Liberec vstáváte do sobotního 11. říjnového rána roku 2026 a i krátce po 6. nedělní hodině vám přejeme příjemný poslech. No a takové malé ohlednutí do minulosti nás zavede do roku 1885, kdy se v obci Kruh na Semilsku narodil Václav Vrbata, přítel Bohumila Hanče. Oba umrzli 24. března 1913 během 8. ročníku 50-kilometrového mezinárodního mistrovského závodu v běhu na lyžích. Příběh Hanče a Vrbaty se stal impulzem ke vzniku záchranných služeb. V roce 1929 se v Turnově narodil Josef Jíra, malíř, grafik a ilustrátor. Od mládí hodně sportoval, ale také maloval. Jeho sportovní kariéru ukončili až dva úrazy. Od roku 1954 už se plně věnoval jenom výtvarnému umění. Jeho jméno je dnes neodmyslitelně spjato s Malou Skálou. A rok 1957 to v naprostém zapomnění umírá v obci, malé obci u Magdeburku, architekt Josef Zaše, jablonecký rodák, autor projektu nového katolického kostela v Jablonci nad Nisou a dalších stavek, spoluautor paláce Adria v Praze. V následující hodině se mimo jiné podíváme, odkud se vzala tradice vyřezávání dýní. Připomeneme si, že původ nesouvisí s americkým Halloweenem, ale začátky tohoto oblíbeného zvyku mají kořeny i v našem regionu.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: písnička, jejíž originál má na svědomí německý producent Bernie Paul, stalo se tak v roce 1979 a o pár měsíců později také dostala český kabát Štěstí a Marie Rotrová v písničkách, které nestárnou. Už o tomto víkendu se koná tradiční dýňobraní v Chuchelně u Semil. Dýně sbírají také v libereckém středisku Kontakt, kde chystají strašidelnou stezku. A příští neděle bude dýňová před libereckou radnicí. Zkrátka dýně, kam se podíváš. A zdaleka nejde jen o halloweenský svátek. Kde se tradice pěstování a vyřezávání dýní vzala, pátrala redaktorka Jana Švecová v Muzeu Českého ráje. V etnografickém oddělení si o tom povídala s Václavem Holasem a Michaelou Havelkovou, která připomněla také i jednu zajímavou historickou souvislost.
1: Dýně se tady předpokládám, že už u toho 19. století pěstovala třeba na Moravě nebo asi i v jiných regionech. Ona ta dýně tím, jak je veliká, když se vydlabe, tak to opravdu vypadá jak hlava. A říkalo se, že to je Turek, že se dlabal Turek, že jo, ta paměť té velké hrozby, která přicházela z té Osmanské říše, když se dlabal Turek, tak to byla prostě ta strašidelná turecká hlava.
2: No já si vlastně pamatuju, že i u nás doma se běžně dýním říkalo Turek, ale ten zvyk vydlabávání strašidelných plodin, to byl jak dávno před Halloweenem, jenom se vycházelo hlavně z místních plodin. Doplňuje etnograf Václav Holas.
3: Od toho Mnichohoryska dál do toho Polabí se už běžně v tom 19. století pestovala krmná nebo i ta cukrová řepa. Ti lidé tím byli doslova obklopeni a je to dobře zachováno ještě v paměti našich babiček, prababiček. Ještě já to pamatuji, že prostě v jednu chvíli se ta řepa navážela na tu vesnici k těm hospodářstvím a byly toho hromady a úplně přirozeně ty děti vzali nožíky a začaly vydlabávat ty otvory do těch řep. My jsme tomu říkali bubáci. A strčila se do toho svíčka a stejně tak, jako se dnes zapalují svíčky v těch dýní, tak takhle se dávalo na zápraží ta řepa. A ono bylo i pak zajímavé, jak tam už třeba ta svíčka hořela víc dní, tak oni se různě jako kroutili a opravdu to mělo velmi strašidelný vzhled.
2: Takže stejně jako dnes, už v minulosti šlo o strašidelnou dětskou zábavu.
3: To byla doba, kdy už byli zavřený v těch světnicích, ta práce se přesunula dovnitř, ale zároveň oni si chtěli užít nějakou zábavu, tak najednou se objevilo za oknem strašidlo a všichni se rozklepali a byla z toho zábava. Takže bylo to něco, co přirozeně začalo v tom období, dejme tomu potom říjnu a přicházelo až do toho adventu.
2: A dodává etnograf Václav Holas, vy společně s Michalou Havelkovou už teď chystáte na 31. října dušičkové odpoledne na Dlaskově statku a kromě ukázek vyřezávání řepy se tam návštěvníci dozvědí taky mnoho zajímavého z názvosloví.
3: Krmná řepa má v každém kraji vlastně trošku jiný název. Maminka byla tady z Přepeř u Turnova a my jsme se jí smáli, že říká burák. Když pojedete dál, tak tomu budou říkat burgon a na jihu Čech tomu budou říkat burína.
2: Ono nešlo jenom o řepu, protože kromě ní se na podzim na venkově vydlabával také třeba Tuřín. A i ten má tady v regionu místní název, který souvisí s podkrkonošskou kuchyní. A Michala Havelková se už směje, protože tuší, kam mířím.
1: No určitě, tak v Podkrkonoší nebo na horách nikdo neřekne Tuřínu jinak než dumlík a tuřinová polívka je dumlíkačka, takže to jistě všichni horalé znají.
0: Ještě doplníme, že dušičkové odpoledne na Dlaskově statku se koná 31. října od 13 hodin a ještě dnes můžete navštívit dýňobraní v Chuchelně u Semil.
4: Také v Českém ráji máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Nejenom, že podzim klepe na dveře, on si ty dveře otevřel a vešel s plnou náručí. Dnes nám nabízí vlastně vše, co podzim může nabídnout. Teď z rána oblačno, přes den až zataženo, poměrně četné přehánky v odpoledních a podvečerních hodinách. Také mrholení se může vyskytnout. V noci na zítřek i ojedinělé mlhy, no a z pondělí na úterý dokonce první přízemní mrazíky. Dnešní maximální teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: odvážný. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Arthur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hudební zastavení s kapelou Rangers jako poslední před půl sedmou, teď už jsou v našem vysílání přichystány krátké zprávy a Lenka Marková.
1: Bylo půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V Krkonošském Harrachově zvítězili starostové pro Liberecký kraj. Hnutí získalo přes 40% hlasů. Druhé skončilo minulé vítězné sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Harrachov v čele s nezávislým starostou Tomášem Vašíčkem. Větrné elektrárny Bystré nad Jizerou na Semilsku nevzniknou, rozhodli o tom lidé v místním referendu. Hlasování je platné a pro zastupitelstvo závazné. Zapojilo se do něj téměř 85% ze 111 oprávněných osob. Soukromý investor chtěl v obci postavit 3 větrníky na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Vodní nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je od loňského října stále kompletně vypuštěná. Důvodem jsou stavební práce, jak uvedla mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová. Opravy by měly být hotové příští rok.

0: Levhartu v zoologické zahradě v Liberci čeká rozsáhlá rekonstrukce. Začít má příští rok v létě a liberecký kraj za ně zaplatí skoro 150 milionů korun. Z toho 50 milionů korun přispěje i město Liberec. V 10. kole Tip Sport Extraligy se hokejisté Liberce představí dnes v Českých Budějovicích. Zápas začne v 17 hodin. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, zejména v odpoledních hodinách četné přehánky, k večeru pak budou srážky, ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Teploty 10 až 13, na horách 4 až 7 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6 hodin 32 minuty s vámi je nedělní ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec a jenom prozradím, že už za malou chvíli se podíváme na vypuštěný vesecký rybník Teich v Liberci a že se také vypravíme do přírodního parku ještě v Křižanech.

0: Petra Janu a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Potopená pramice, sud a také několik registračních značek od aut. Vypuštěný vesecký rybník v Liberci, známý jako Tajch, postupně odhaluje, co dlouhé roky ukrývala voda. Zatímco některé nálezy mohou zbuzovat zvědavost, mnohem větší úkol čeká na stavební firmu. Velký objem materiálu představuje samotný sediment, který se v nádrži postupně nahromadil. Povodí Labe nadále pracuje s odhadem, podle něhož bude nutné odtěžit kolem 11 000 metrů krychlových nánosů. Podnikatel na pozemku v přírodním parku Ještěd v Křižanech bez potřebného povolení rozsáhle upravoval terén. Podle povodí Ohře úpravy prováděl v záplavovém území místního potoka. Hlína, která do něj napadala, by podle nich mohla způsobit záplavy. Případem se podle deníku zabývá povodí Ohře, stavební úřad v Osečné i Česká inspekce životního prostředí. Ve vzduchu sice ještě voní podzim, milovníci bruslení ve Friedlandu ale už nemusí čekat. Ledová plocha friedlandského zimního stadionu je pro ně otevřená i dnes, 11. října, a to od 14 do 15 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 43 minuty nedělní ráno ve vysílání Českého rozhlasu Liberec také předpověď počasí, která říká z pohledu satelitu, že nad Českou republikou máme hodně oblačnosti, většinou to je ale zatím bez přeháněk nebo deště. Ty dorazí v odpoledních hodinách. Zítra se nám v odpoledních hodinách začne vyjasňovat a chladná rána nás čekají dokonce první přízemní mrazíky. No ale teď k tomu dnešku, maximální denní teploty 10 až 13, zítra do 12 stupňů, no a jak jsem říkal, chladná rána, z pondělí na úterý se vyjasní a mohou dorazit první mrazíky.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Neil Tenneth Rislow, dva chlapíci, kteří se před 40 lety potkali ve Zverimexu a tak jim to sedlo, že si založili kapelu. No a táhnou to až do dnešních dnů. Pet Shop Boys a také 6 hodin 51 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ve středu 7. října by se dožila 100 let herečka Jana Dítětová, kterou si můžete pamatovat například z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo Z čerty nejsou žerty. Vědí vůbec předškoláci, co je nebo kdo je herec a co dělá? Na to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, kdo to je herec?
2: Herec je, když třeba hraje nějakou pohádku nebo nějaký cirkus nebo nějakou, nevím.
1: A jak hraje?
2: Třeba hraje na kytaru nebo na piano.
3: Na buben.
4: Tam třeba na tabletu.
5: Na housle.
1: Víte, kde herec hraje?
5: Na podiu.
1: A co tam dělá?
5: Bývá a pak tam hraje na ty nástroje.
3: Třeba hraje doma.
4: Třeba hraje na mobilu.
6: Třeba hraje v pohádce.
7: Ne.
8: Třeba hraje to venku.
1: A co herecké hraní potřebuje?
9: Třeba divadlo a může hrát i venku na zahradě.
10: Třeba u babičky.
11: Třeba počenáky větší dalýma může hrát a třeba s houslem nebo s pianem.
12: Musí to umět zpívat a musí umět tancovat a musí umět hrát na nástroje.
13: Třeba může hrát na fotbala.
14: Třeba může hrát ping-pong.
15: Improvizovat může třeba.
16: Třeba může hrát na hokeji.
17: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj se vzdá postu hejtmana, když uspěje ve volbě do Senátu. Ve Frýdlantu vyhrálo s velkým odstupem uskupení Frýdlant pro všechny. V září zemřelo na silnicích 49 lidí. Na silnicích to byl letos druhý, nejtragičtější měsíc. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, odpoledne přehánky a teploty v Libereckém kraji 10 až 13 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké nedělní ráno.
1: Volby 2026.
0: Jiří Vosecký neobhájil svůj mandát v senátním obvodu číslo 36 Česká Lípa. Před 6 lety byl zvolený za Starosty pro Liberecký kraj. Letos kandidoval jako nezávislý. O senátorské křeslo se příští týden ve druhém kole utká poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Ten uvedl, že pokud ve druhém kole uspěje, nebude dál hejtmanem.
2: Já jsem dlouhodobě říkal, že se neumím představit, jak by šlo vykonávat funkce hejtmana a senátora najednou, respektive jak obě ty funkce vykonávat na 100%, a pokud budu v druhém kole zvolen do Senátu, tak do konce letošního roku z pozice hejtmana odstoupím, na to jsem připravený.
0: S velkou převahou vyhrálo ve Frýdlantu na Liberecku uskupení Frýdlant pro všechny. V jeho čele stojí dosavadní místostarosta Jiří Stodulka, který letos na jaře vystoupil z ODS. Frýdlant pro všechny získal přes 32% hlasů a 8 mandátů v 21 členem zastupitelstvu. Druhé hnutí ANO získalo necelých 20%, třetí ODS 15%. Podle lídra Frýdlantu pro všechny Jiřího Stodulky je vítězství s takovým odstupem nečekané.
3: Takový výsledek jsme opravdu nečekali. Věřili jsme si na 6 mandátů. Si myslím, že jsme poskládali fakt tým, který je úžasný. Že to jsou lidi, kteří ve Frýdlantě něco znamenají a celý se to zúročilo. Je to prostě pecka. Čekáme na prvního potenciálního koaličního partnera a uvidíme, jak to poskládáme. Každopádně my budeme usilovat o starostu.
0: V Semilech je pro turisty po opravách opět přístupná vyhledávaná rýgrová stezka u řeky Jizery. Informovalo o tom vedení města. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél skály nad řekou a zrekonstruovali vysutou galerii. Práce trvaly od začátku září a stály přes 1 milion korun. Rýgrová stezka vznikla v roce 1909, měří 3,5 kilometru a vede mezi semilskými částmi Bítouchov a Spálov. Září je zatím na českých silnicích letošním druhým nejtragičtějším měsícem. Nedodržování dopravních předpisů si během něj vyžádalo 49 životů. Vyplývá to z dat dopravní policie o nehodách. Hlavní příčinou nehod, které skončily smrtí, je vysoká rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Od ledna zemřelo na českých silnicích asi 300 lidí.
1: Počasí.
0: Oblačno až polojasno, zejména v odpoledních hodinách četné přehánky, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 10 až 13, na horách 4 až 7 stupňů, vítr bude vát mírný od jeho západu, rozptylové podmínky by měly být dobré a bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/15 u obce Kravaře na Českolipsku stojí porouchané vozidlo a překáží na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, s vysíláním Českého rozhlasu Liberec. To nedělní ráno nese datum 11. října roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes se slaví mužný a odvážný Andrej. Tak třeba Andy Warhol, americký malíř, grafik, filmový tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop artu, by dnes mohl slavit. Také ukrajinský fotbalista Andrej Ševčenko nebo také Andrej Babiš, český politik a podnikatel slovenského původu. A tak pokud ve svém okolí nějakého Andreje znáte, určitě mu nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Střelil rozhodující gól v závěru zápasu. Přesto se jablonecký fotbalista Antonín Růsek po trefě na hřišti Zbrojovky Brno neradoval. Důvod vám vysvětlíme v našem vysílání už za chvíli.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Král českého country Michal Tučný a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Zápas mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Jablonce mířil k bezbrankové remíze, když 85. domácí Brňané velkou chybou v rozehrávce darovali hostům rozhodující gól na konečných 0-1. Branku střelil Antonín Růsek, který se ale i přes důležitost této trefy neradoval a gestem se omlouval fanouškům. V Brně totiž vyrůstal a je odchovanec Zbrojovky.
1: To je normální, že vlastně to vůbec můj první gol proti Zbrojovce a myslím, že by se to nehodilo, abych to nějak slavil. Mám tady k tomu úctu velkou, vlastně vychovali mě k tomu velkému fotbalu tady, takže nebyl důvod a samozřejmě mrzí mě to vůči Zbrojovce, ale teď jsem Jablonce. No.
2: Přiblížil fotbalista Jablonce Antonín Růsek emoce spojené s tím, že jediným gólem rozhodl zápas na hřišti mateřské Zbrojovky Brno. Stalo se to v 85. minutě, když domácí zdánlivě bezpečně drželi míč pod kontrolou.
1: Jsme tam dobře zapresovali, tam si dal ten tuším, že Jirka Klíma špatný dotek a Ali mi si mu to vypíchl, takže byla to taková situace, jakoby, na který jsme se připravovali, že bychom chtěli hrozit jako nějakých jejich ztrát a pak to Ali skvěle dohrál a pak to bylo na mě, jakoby, jestli to trefím nebo ne. No.
2: Přezdívku Ali používal Růsek pro spoluhráče Saidu Aliuma a poté se ještě vrátil k tomu, co pro něj znamená návrat do Brna, kde s fotbalem začínal a kde v posledních 3 letech prvoligový tým chyběl.
1: Mě asi vlastně stačilo, jsem sem přijel na ten stadion vlastně už i to zázemí pro prostě samozřejmě není to ještě ten stadion, který by si Zbrojovka zasloužila, ale je tady vidět prostě posun v té infrastruktuře, prostě jak to tady vypadá vevnitř a i ty sedačky, jako řeknu blbý, na tom stadionu už vypadají jako by prostě jako jde vidět, že to tady jde prostě nahoru. Zbrojovka jde jakoby správným směrem a myslím si, že jednou to může být jakoby v té naší špičce klub.
2: Zápasem na hřišti Zbrojovky začal Jablonci hodně nabitý program. Příští týden vstoupí Severočeši do konferenční ligy a následující měsíc budou hrát 2 zápasy týdně. Podle Růska je ale tým dobře připravený díky skončené dlouhé reprezentační pauze, ve které byl prostor si na několik dní od fotbalu úplně odpočinout.
1: Takže si myslím, že to jako hodně hráčů jakoby vlastně pomohlo ten odpočinek a ten druhý týden jsme jako si myslím, že velmi kvalitně potrénovali vlastně. Doufáme jakoby, že jsme připraveni teďka na to, co nás čeká. No.
2: Úvodní duel konferenční ligy čeká jablonecké fotbalisty ve čtvrtek na hřišti německého Freiburgu. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16,5 minuty navrch. Posloucháte nedělní ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. 11. říjen k tomu a také pranostika hned na úvod. Na svatého Emila příroda se ke spánku zachoulila, alespoň to tvrdí staré dobré pranostiky, a řekl bych, že jim to tentokrát vychází do pintlichu. Příroda skutečně už dala ten ryze podzimní mód. Dnes očekávejte většinou oblačno, odpoledne až zataženo s četnými přeháňkami nebo deštěm. Maximální denní teploty 10 až 13 stupňů Celsia. Také zítřejší pondělní den začneme velkou oblačností mraku, ale bude postupně ubývat. Ty maximální teploty zítra vystoupají do 12 stupňů. No a protože se vyjasní, tak první mrazíky k nám z pondělí na úterý dorazí.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Čechomora také vysílání Českého rozhlasu Liberec. Víte, že někteří lidé mají o žebro navíc. Detaily právě teď odhalí v dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Australská kráska Olivia Newton-John v 7 hodin 29 a 50 vteřin krátké zprávy jsou přichystány. Lenka Marková ve studiu.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Komunální volby v Jablonci nad Nisou vyhrálo hnutí ANO, získalo téměř 27% hlasů. Hnutí ANO v Jablonci zvítězilo by před 4 lety. Tehdy se mu ale nepodařilo vytvořit koalici. Na druhém místě skončili Starostové pro Liberecký kraj s více než 21% hlasů. Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. Dětské hřiště v Olbrachtově ulici na libereckém sídlišti Konradická čeká oprava. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Rekonstrukce bude stát necelé 2 miliony korun a zhruba třetinu nákladů pokryje krajská dotace. Vedení Liberce nechá přesunout památkově chráněnou meteorologickou budku z konce 19. století. Dosud stála u obrubníku v blízkosti autobusové zastávky na náměstí doktora Edvarda Beneše. Několikrát tam do ní ale narazil autobus. Město proto budku přemístí blíž k budově radnice. Fotbalisté Jablonce vyhráli v 10. kole šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, zejména v odpoledních hodinách, četné přehánky a k večeru by měly ustávat. Teploty 10 až 13, na horách 4 až 7 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: iRozhlas.cz, Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá do 20. října. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé vám na frekvencích Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemné dobré ráno. Ve Vysokém nad Jizerou začal v nejvýše položeném divadle v Česku Krakonošův divadelní podzim. Na přehlídku venkovských divadelních souborů vás necháme už za chvíli nahlédnout v naší reportáži.

0: Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě, písnička, kterou svého času oprášili Hřebejkovi Pelíšky. To byl Václav Neckář a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Ve Vysokém nad Jizerou začala tradiční národní přehlídka venkovských divadelních souborů Krakonošů v podzim. Do nejvýše položeného kamenného divadla v Čechách a zároveň do města s nejstarší ochotnickou tradicí u nás, zapsanou na seznamu UNESCO, vás teď zveme na divadelní svátek, jehož atmosféra i úroveň je pověstná.
1: 57. Krakonošův podzim. Všechno se tento ročník koná v odlesku zápisu do UNESCO a toho výročí 240 let.
2: Od prvního světského divadelního představení tady ve Vysokém a tedy i v Čechách.
1: Svatava Hejralová, ředitelka Vysocké divadelní přehlídky. Všechno už je v běhu. Časopis Větrník, výstavy, semináře. V pátek už odehrála Šítina, ty přijeli s Monty Pythonem, krása. Sobotu dvě představení, Horšovský týn. Letos ostře nabito.
2: Je opravdu nabitý program. Většinu těch představení jsem viděla, jsou opravdu pěkná, tak si myslím, že diváci budou spokojení. A když už jsme u těch diváků, jsou skvělí. Zaplnili nám představení, co představení a ještě nám lístky chybějí. Je to úžasné.
1: Koho budete dnes vítat?
2: Soubor Spolné, zkušený tady u nás.
1: S napínavou detektivkou.
2: A budeme vítat nováčka ze Suchdolu.
1: Nad Lužnicí, to bude slečna Marplová. A Bole Radice pondělí, taky Bardi.
2: Tentokrát přivezou studentské představení, samozřejmě soutěžní, Romeo, Julie a Tma od Otčenáška.
1: A host? Zítra odpoledne herec Jaroslav Satoranský. A během týdne je na programu i podsta legendárnímu seriálu Meš, pohádka, situační komedie s italským temperamentem, komedie Třeskutá s komentovaným Hamletem i hořkosladká reví o údělu matek. A závěr sobota Čarodějky ze Salému.
2: Host přehlídky. Jelenice jsou městský soubor a my takhle aspoň můžeme vrátit to, když hrajeme my u nich, aby oni si zahráli u nás.
1: A co bál Sejkorák bude?
2: Samozřejmě bude zase na velkém sále, tak aby se dalo vyprávět, zatancovat, pospívat si, prostě posezení.
1: Sedíme v hospůdce, která se letos jmenuje Tálie. Tady je jevišťátko Loutkového divadla a tady pod tím heslem Byli jsme a budem. Je vždycky nějaké aktuální seskupení Loutkové, tak tentokrát rok 1786.
2: Máš pravdu, to, co hrajeme na velkém jevišti, hře Sen o Táli, takže Jan Petruška se žáky, jak hrajou Brunzvíka.
1: Tak tedy zlomte vás.
2: Čertěvem.
1: Z Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 45 minut, čas, kdy voláme Český hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem. Jana Ehrtová, meteoroložka, už je na telefonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak já nevím, jestli mám začít tím dnešním dnem, nebo tím, co se bude dít zítra. Vemem to tady po pořádku. Jak dnes bude?
2: Tak teďko aktuálně máme nejčastěji takové oblačno, tím, že se vyskytují už nějaké ojedinělé přehánky a teplotně se pohybujeme od 5 do těch 8 stupňů Celsia.
1: A myslíte si, že se nám ještě dnes trochu oteplí?
2: Oteplí se, ty maximální hodnoty dneska v Libereckém kraji 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Dnes to bude takové ve znamení, řekněme, přeháně, který neděle asi moc výletová nebude. Jak to vidíte na začátek příštího týdne? A ještě jedna věc. Já dnes celý den nebo celé ráno ve vysílání Českého rozhlasu Liberec slibuju mrazíky. Potvrdíte to?
2: No, tak ono už zítra s tím, že na tom severu v Libereckém kraji bude asi hodně oblačnosti, takže při té oblačnosti ta teplota se bude pohybovat kolem 5-4 stupňů Celsia. Tam, kde by opravdu možná na Českolipsku bylo méně oblačnosti, tak tam už zítra se můžou objevit hodnoty jako kolem nuly a místy přízemní mrazíky. Takže to je zítřejší den pondělí. A zejména teda během úterního dne, kdy očekáváme, že ta oblačnost celková i od toho severu nám bude ubývat, tak to vypadá zatím, že noc na úterý bude celkem jasná, což by znamenalo, že ty teploty budou opravdu klesat nízko i ve 2 metrech a nebude se jednat o přízemní mrazíky, ale bude se jednat vyloženě o mráz. Jediné, co nás může zachránit, je, že se nám vytvoří mlhy a v té mlze ta teplota tak nebude klesat a zůstane nám teplota kolem 3-4 stupňů Celsia. Každopádně úterní ráno bude velmi chladné, někde dokonce až mrazivé.
1: Až mrazivé, až kam by to mohlo spadnout? Máte nějakou předtuchu?
2: Kdyby opravdu zůstalo celou noc jasno, nevytvářela by se ta mlha nebo nízká oblačnost a ten vítr by se uklidnil, byl by vlastně opravdu nějaký velmi slabý, tak by mohla teplota ve 2 metrech klesnout až k -2 stupňům Celsia.
1: Ten příští týden bude takový trošku jako na houpačce nahoru dolů s teplotami, možná nějaký ten déšť, občas se vyjasní, občas nějaká ta mlha, občas nějaký ten přímrazek. Přeci jenom zkusme si říct, máme tam ještě naději na to, že by nějaké teplé dny k nám zavály, alespoň na chvíli.
2: No, asi během středečního dne k nám bude postupovat taková teplá fronta a přinese nám teplý nebo teplejší vzduch a vypadá to, že čtvrtek, pátek, možná i sobota by se nesly ve znamení, že by ta teplota mohla jít až k 15, nad 15 stupňů Celsia. Mohlo by tam být i slunečno, na chviličku minimálně ten čtvrtek, pátek by bylo snad i bez srážek. Nebude se jednat o babí léto, protože to by muselo být trošičku stabilnější počasí, ale úplně ještě nezatracujme ty nějaký teplejší hodnoty přes ten den. Oni i by se měli zvedat ty noční teploty, takže ještě nějaké menší oteplení se tam na závěru pracovního týdne chystá.
1: Jana Ehrtová, meteoroložka, byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Hezkou neděli naslyšenou.
3: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Je tu závěr 2. říjnového týdne. Pokračuje nám víkend, pokračuje nám neděle a my se budeme moci opět s datem 11. října vrátit o 100 let nazpět, tedy do roku 1926. Dobový tisk nás totiž přesvědčil o tom, že i před 100 lety bylo velkým tématem právě krása a také zdravotní stránka u žen. Minimálně tedy podle článku, který tady před námi aktuálně leží. O čem se tedy psalo?
2: Tenhle ten článek shrnuje přednášku určenou výhradně ženskému publiku. Proběhla v sále hotelu ve Frýdlantě a byla to přednáška paní Štefy Kaufmann-Dorosil na téma zdraví, krása a omlazení ženy. Ale možno říct, že autorka s touhle přednáškou objížděla celý kraj. V Liberci mluvila třeba dvakrát. Ve Frýdlantě byla 11. října 1926 s přednáškou poprvé.
1: Tak skutečně potvrzení toho, že téma krásy a omlazení táhlo i před 100 lety, byť se o tom tedy nepsalo tolik, teď jsme jeden článek našli.
2: Jojo, byla to 20. léta, doba emancipačního rozmachu, měnila se móda, účesy i péče o tělo a ženy měly o novinky obrovský zájem, ale nejen ženy, které pečovaly o své tělo, samozřejmě správnou péči chtěly poskytnout i maminky. A tak existovaly poradny pro matky a kojence. Existovaly pod hlavičkou okresní péče o mládež na mnoha místech.
1: Znamená to tedy, že péče o matky a děti se také modernizovala?
2: Určitě ano. Máme tady třeba zmínku o dvou zdravotních sestrách, které pravidelně obcházely obce na kraji okresu, jako třeba Bulovka, Dolní Řasnice, Arnoltice, Bílý potok, a tyhle ty zdravotní sestry radily mladým maminkám o tom, jak o děti pečovat a co dělat sami se sebou.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Na Českolipsku čekají po komunálních volbách změny 4 z 5 největších měst. Lidé v Bystré nad Jizerou v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Participativním rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou zvítězilo hřiště pro mládež. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, teploty 10 až 13 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké nedělní ráno.
4: Volby 2026.
3: Ve 4 z 5 největších měst na Českolipsku uspěla v letošních komunálních volbách jiná uskupení než před 4 lety. V České Lípě zvítězilo uskupení Živá Lípa v čele s Jakubem Menclem. Získalo necelých 36% hlasů. Hnutí ANO v čele se současnou starostkou Jitkou Wolfovou skončilo druhé s 33,5%.
5: První místo v Novém Boru obsadilo nezávislé hnutí Nový Bor s 30% hlasů. Jeho lídrem je současný místostarosta Tomáš Mašek. Ve Cvikově zvítězilo s téměř 37% uskupení Cvikov pohybu, které vede Jaroslav Švehla. V Doxech vyhrálo sdružení Doxy náš domov v čele s bývalou starostkou Evou Burešovou a získalo skoro 32%. V Mimoni obhájilo první místo hnutí ANO v čele s Petrem Králem. Z Českolipska Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Větrné elektrárny lidé v Bystré nad Jizerou na Semilsku odmítli. Rozhodl o tom výsledek hlasování v místním referendu, řekl Českému rozhlasu nezávislý starosta Lukáš Nesvadba. Zúčastnilo se 85% voličů, 50 lidí bylo proti, 47 pro výstavbu. Referendum je platné a pro obec závazné. Soukromý investor chtěl v obci postavit 3 větrníky na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku chtějí, aby město postavilo nové hřiště pro mladé. Rozhodli o tom v letošním participativním rozpočtu. Návrh na nové sportoviště získal nejvíc hlasů veřejnosti. Město teď začne projekt připravovat a příští rok ho postaví.
6: Zóna pro teenagery získala 81 pozitivních hlasů. Má vzniknout v lokalitě u sportovního areálu u Pěvína. Projekt tak stávající sportoviště rozšíří o potřeby pro starší děti. Bude tam například pingpongový betonový stůl a parkurová sestava. Celkové náklady vyjdou dle prvního odhadu na 300 tisíc korun. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Na nové lanovce ve Špindlerově Mlýně se dnes natahuje a napíná její nosné lano. Jde o náročnou práci, kterou zvládá pouze několik málo lidí v Česku. Lanová dráha je důležitou součástí nového propojení areálu ve Svatém Petru s Medvědínem.
4: Sport.
3: Prvoligoví fotbalisté Jablonce v 10. kole zvítězili na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. V neúplné tabulce tak přeskočili právě tohoto soupeře a posunuli se na 4. místo. Tak to hodnotil výkon v Brně trenér Luboš Kozel.
7: Myslím si, že těch šancí do gólu nebo těch situací do branky jsme měli určitě víc, ale ta finální fáze není naše úplně silná stránka, takže jsme rádi i za ten jeden gól a jsem rád samozřejmě i to, že jsme to zase odehráli s nulou a nějakou 100% šanci. Samozřejmě závady tam byly, z toho taky vždycky můžou padnout góly, ale nějakou loženou šanci domácích si úplně nerybavuju.
4: Počasí.
3: V Libereckém kraji nás dnes čeká oblačno až polojasno, zejména v odpoledních hodinách, pak četné přehánky, k večeru by srážky měly ustávat. Teploty 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7, vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by měly být dobré a bio na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Z
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na Liberecku je uzavřený sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Jeďte opatrně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: I po 8. hodině vám přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Dnes je 11. říjen roku 2026 a takové malé ohlednutí do minulosti nás zavede třeba do roku 1885, kdy se v obci Kruh na Semilsku narodil Václav Vrbata. Přítel Bohumila Hanče. Oba umrzli v roce 1913 během 8. ročníku 50-kilometrového mezinárodního mistrovského závodu v běhu na lyžích. Příběh Hanče a Vrbaty se stal impulzem ke vzniku záchranných služeb i jednotné organizace horské služby v Krkonoších. V roce 1929 se v Turnově narodil Josef Jíra, malíř, grafik a ilustrátor. Od mládí hodně maloval, zároveň se však věnoval sportu. Jeho sportovní kariéru ukončili až dva úrazy. Po roce 1954 se už plně věnoval výtvarnému umění. Jeho jméno je dnes neodmyslitelně spjato s Malou Skálou. A v roce 1957 na prostém zapomnění umírá v malé obci u Magdeburku architekt Josef Cáše, jablonecký rodák, autor projektu nového katolického kostela v Jablonci nad Nisou a dalších stavek, spoluautor pražského paláce Adria. V Česku skončily komunální volby. Vítězové teď postupně jednají o koalicích, ve kterých následující 4 roky města a obce povedou. V Libereckém kraji čeká řadu měst změna vedení. V krajském Liberci ale zůstanou u vedení starostové pro Liberecký kraj. Detaily k povolebnímu vyjednávání přidáme už za malou chvíli.
8: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Jedna z ikonických nahrávek let 80. Suzy Quattro a Chris Norman ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a také písničky, které nestárnou.
1: Volby 2026.
0: Letošní volby do obecních zastupitelstev jsou u konce. V řadě měst a obcí v Libereckém kraji se po nich změní vedení radnic. Výsledky hlasování i povolební vyjednávání v největších městech v regionu sleduje redaktorka Kateřina Kubíčková. Kateřino, dobré ráno.
2: Dobré ráno. V krajském městě zvítězili starostové pro Liberecký kraj a obhájili vítězství z roku 2022. Získali přes 28% hlasů voličů. V čele s dosavadním zastupitelem Lukášem Hájkem už hnutí začalo včera večer vyjednávat s partnery. Těmi je hnutí ANO, které ve volbách skončilo na třetím místě s necelými 18% hlasů. Později do volebního štábu dorazili taky zástupci koalice Pirátů a uskupení Liberec otevřený lidem, která získala přibližně 12% hlasů voličů a je čtvrtá. Na dnešní dopoledne mají starostové podle Hájka naplánovanou ještě schůzku s nově vzniklým uskupením Lepší Liberec, které je se svými 22% hlasů na druhém místě.
0: Jaká je situace v dalších okresních městech?
2: Tak v Jablonci nad Nisou vyhrálo hnutí ANO, získalo téměř 27% hlasů. V druhém největším městě v kraji zvítězilo i před 4 lety, tehdy se mu ale nepodařilo vytvořit koalici. Na druhém místě skončili starostové pro Liberecký kraj s víc než 21% hlasů. Lídr vítězného hnutí ANO Milan Kroupa o podobě budoucí možné koalice zatím nechtěl spekulovat. Víc informací by podle něj mělo být jasné dnes. Naopak v České Lípě letos hnutí ANO neuspělo, skončilo druhé hned za uskupením Živá Lípa. Vítěz získal téměř 36% hlasů, hnutí ANO volilo 33,5% voličů. Oba subjekty mají po 10 mandátech, ostatních 5 si rozdělí ODS, SPD a uskupení Společně. Koaliční jednání zatím nezačala, no a v posledním okresním městě v Semilech, tak tam zvítězilo v komunálních volbách uskupení Moje Semily v čele se Sebastiánem Kuršelem. Získalo přes 28% hlasů. Těsně za ním skončilo hnutí ANO a třetí je uskupení Volba pro Semily, která vítězství obhajovala.
0: Situace na radnicích se změní i v některých dalších městech a obcích, kde stávající vedení neobhájilo.
2: Změny čekají například Frýdlant na Liberecku, kde zvítězil Jiří Stodulka z uskupení Frýdlant pro všechny a získal přes 32% hlasů. ODS současného starosty Dana Ramzera získala 15%, celkově byla čtvrtá. Změny budou i v Hejnicích ve Frýdlantském výběžku, kde prohrálo uskupení starosty Jaroslava Demčáka ze starostů pro Liberecký kraj. Nebo v Lomnici nad Popelkou, kde neuspěli nezávislí kandidáti z Lomnicka současného starosty Josefa Šimka.
0: Společně s obecními zastupiteli volila část regionu také do Senátu. Jaké jsou tam výsledky?
2: Do horní komory parlamentu volili lidé na Českolipsku. Z 5 kandidátů získala nejvíc hlasů dosavadní starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO, konkrétně 35%. Druhý je hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj s 32% hlasů. Vzhledem k tomu, že ani jeden kandidát nezískal nadpoloviční většinu, bude příští týden druhé kolo. Ještě doplním, že v Libereckém kraji lidé hlasovali taky ve dvou referendech. V Bystré nad Jizerou na Semilsku lidé v referendu odmítli větrné elektrárny a referendum k plánované výstavbě fotovoltaické elektrárny v Ralsku na Českolipsku je neplatné. K hlasování o krajském projektu na bývalém letišti Hradčany nepřišel dostatečný počet lidí.
0: Kateřina Kubíčková byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Kateřino, díky a hezkou povolební neděli.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Už je to jisté, podzim dorazil v plné síle a tak můžete očekávat vše, co podzim přináší. Mrholení, mlhy, třeba také ranní mrazíky, to vše bude v těch následujících dnech na pořadu dne. Tak třeba dnes většinou oblačno, později odpoledne až zataženo s přeháňkami nebo deštěm. Ty maximální denní teploty dnes vystoupají na 13 stupňů Celsia. Také zítřek, pondělí, začneme velkou oblačností, maxima do 12 stupňů, ale během dne bude přeci jenom srážek a oblačnosti ubývat. No a z pondělí na úterý můžeme očekávat mrazivé ráno, pokud se vyjasní až do minus 2 stupňů.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sebastiana vysílání Českého rozhlasu Liberec. Z deníku důchodkyně, to je rubrika, ve které se rozhlasová publicistka Vladimíra Hamalová zamýšlí vesele i vážně nad životem starobní důchodkyně.
1: Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Podzimní. Tak já se tedy přiznám, že jsem celý život byla výrazně letní typ. Nemyslím ovšem jen podle té ženské typologie, jakože světlejší oči, tmavší vlasy a tak podobně, ale že jsem milovala ten čas slunce a vody, dlouhých dnů a vonavých nocí a na pláži v Bulharsku jsem za mlada vydržela od rána do večera namazaná jen tím jejich slunečnicovým olejem, na kterém jsme si pak večer v Ešusu vařili i to oblíbené lečo. No jo, no, jak šla léta a teploty vystoupaly z tehdy vysokých třicítek na dnes nedýchatelné čtyřicítky, začala jsem preferovat podzim. Je to docela symbolické, neboť stáří je poeticky nazýváno podzimem života a máme se prý těšit na ty plody své celoživotní práce. Ten letošní skok ze suchého léta do barevného podzimu byl sice trochu divočejší, ale jak varují meteorologové, máme si zvykat. Líp prý v nejbližších letech rozhodně nebude. No, tak si teda zvykám a snažím se udržet ve

0: Vlastně je známe dávno. Už naše babičky se na podzim vracely k dobrotám z dýně, kvašenému zelí, k hovězím či slepičím vývarům a voňavým čajům s doporučením, že tělo se před příchodem zimy musí pěkně pročistit, posílit a zahřát, abychom to zase zvládli až do jara. No tak si ten barevný čas sklizně užijte co nejvíc. Při procházkách v přírodě, anebo doma u voňavého kompotu ze švestek a jablíček, při světle svíčky se sklenkou vína, nebo u ohýnku s pečenými bramborami. Krásné podzimní dny vám z Českého rozhlasu Liberec přeje vaše důchodkyně.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jiří Vosecký neobhájil svůj mandát v senátním obvodu číslo 36 Česká Lípa. Před 6 lety byl zvolený za starosty pro Liberecký kraj, letos kandidoval jako nezávislý. O senátorské křeslo se příští týden ve druhém kole utká poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. V Hejnicích na Frýdlansku zvítězilo v letošních komunálních volbách nezávislé uskupení Živé Hejnice. Získalo 8 mandátů z 15. Na druhém místě skončilo hnutí Za lepší Hejnice, které letos získalo mandátů 7. Jeho lídrem je současný starosta města Jaroslav Demčák ze starostů pro Liberecký kraj, který zřejmě svůj post neobhájí. Vodní nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je od loňského října stále kompletně vypuštěná. Důvodem jsou stavební práce. Jak uvedla mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová, opravy by měly být hotové příští rok. Pavilon Levhartu v zoologické zahradě Liberec čeká rozsáhlá rekonstrukce. Začít má příští rok v létě a Liberecký kraj za ně zaplatí skoro 150 milionů korun. Z toho 50 milionů přispěje i město Liberec. V 10. kole Tip Sport Extraligy se hokejisté Liberce představí v Českých Budějovicích. Zápas začne dnes v 17 hodin. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, zejména v odpoledních hodinách čekejte četné přehánky, k večeru by srážky měly ustávat. Teploty v Libereckém kraji 10 až 13 stupňů, na horách 4 až 7.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici první třídy číslo 15 u obce Kravaře na Českolipsku stojí porouchané vozidlo a překáží na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8 hodin 30.

Dvě minuty, s vámi je nedělní ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Stále vám přejeme pohodový a nikým a ničím nerušený poslech. Každý den na frekvencích Českého rozhlasu Liberec nahlížíme do policejních hlášení a každý den z nich Miroslav Holubec vybírá ty nejzajímavější příběhy, které se v uplynulých dnech odehrály na severu Čech. Tentokrát to bude na téma na srazu motoristů na Liberecku bylo zraněno 5 lidí. Cože se vlastně odehrálo, to se už dozvíte za pár chvíli.

0: Kapela Rangers a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Počty zraněných na našich silnicích jsou často alarmující. A co teprve, když se k nim přidají i zranění mimo silnice? Hned 5 jich přibylo na nedávném srazu sportovních vozidel v Hrádku nad Nisou. Víc informací má Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Kdo mě zná, mohl by o mě prohlásit, že jsem vášnivý automobilista, tedy až na tu vášeň. Prostě rád jezdím autem a vždy jsem měl srdečný vztah ke všem svým vozům. To znamená, že jsem se k ním vždy choval hezky. A také mám rád britský motoristický pořad Top Gear, ale ve chvíli, kdy tam začnou auta ničit nebo jinak trápit, televizi vypínám nebo takový úsek přeskočím. Vím, že součástí práce redaktorů je hledat limity jednotlivých aut, ale když vidím, jak se točí na místě a takzvaně gumují, přičemž po nich na asfaltu zůstávají černé čáry, odvracím oči jinam. Jsem toho názoru, že auto má přepravovat lidi nebo nějaký náklad z místa na místo a hlásím se k tvrzení, chovejte se hezky ke svému autu, ono se bude chovat hezky k vám. A proto určitě nejsem ten pravý, kdo by měl posuzovat různé srazy automobilistů, kde se jejich řidiči předvádějí a předhánějí právě třeba v takzvaných powerslidech, gumování nebo túrování motorů na maximum. Takže se k události, ke které došlo na nedávném srazu sportovních vozů v Hrádku nad Nisou, nutně stavím kriticky. Jeden z účastníků tam túroval svého Mustanga, přičemž se mu nějak podařilo zařadit nejdřív zpátečku a hned na to jedničku. Jeho auto vyrazilo kupředu a trefilo dvě další auta a pak na neštěstí zamířilo do davu přihlížejících. 3 lidé byli zraněni lehce, 2 vyvázli se středně těžkým zraněním. Nehodu samozřejmě vyšetřuje policie. Na místě u řidiče nezjistila ani alkohol, ani jiné zakázané látky, takže všechna vina jde jen a jen za řidičovým šoférským uměním. Takže, když už člověk jede frajeřit na takový sraz, měl by to umět. Nebo aspoň mít štěstí, či spíš nemít smůlu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 44,5 minuty, vstáváte, pokud vstáváte, s Českým rozhlasem Liberec do nedělního rána. To ráno mám na mnoha místech zvětšenou nebo velkou oblačnost, jenom výjimečně se ale teď vyskytují přehánky. Během dne bude polojasno až oblačno, večer pak až zataženo s přehánkami nebo deštěm. Maximální denní teploty dnes vyšplhají do 13 stupňů Celsia. Také zítřejší den nás přivítá oblačností zvětšenou, během dne ale pak částečně bude ubývat oblačnosti. No a ty zítřejší maximální teploty do 12 stupňů. No a na první letošní mrazíky to už si pomalinku nachystejte boty i obuv, protože dorazí z pondělí na úterý.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

S Michalem Davidem jsme se dostali až k 8. hodině a 50. minutě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Legendární román Eduarda Basse o lesku, manéše, potu, zákulisí a síle lidských snů Cirkus Humberto, tak ten je dnes o 4 hodin odpoledne na pořadu libereckého divadla FX Šaldy a vy vítejte při dnešních typech. Pravidelné nedělní pohádky v knihkupectví a antikvariátu Fridge mají dnes na pořadu Bajaju. Klasický pohádkový příběh tam začíná ve 4 odpoledne. Velkolepý muzikálový zážitek inspirovaný jedním z nejslavnějších příběhů všech dob, to je Aladin a kouzelná lampa. Tak na ten zajděte na 5. hodinu do Vratislavických desítek. Lollipops, to jsou 4 bláznivé barevné holky a nerozlučné kamarádky, které milují děti i jejich rodiče. Teď přichází nová čtveřice se stejnou energií a novými písničkami. Zajděte na ně do Jabloneckého Eurocentra, tam začínají ve 3 odpoledne. Chcete mít chvilku pro sebe a někdo vás vyruší. Začíná konflikt epických rozměrů. Komedie plná nečekaných zvratů, intrik a břitkého humoru. Lavička K. McAllister. Na představení divadla Ungeld zajděte do Lidáků na 7. večerní. Druhý stand-up speciál Libora Macháčka, Pořádná práce 2. Svatby, blbci nebo třeba čeští řidiči. Všechno, na co Libor nemůže přestat myslet a musí se o to podělit. Na něj můžete vyrazit do libereckého klubu Warehouse na 7. večerní. Také nás můžete na frekvencích Českého rozhlasu Liberec jen tak poslouchat. Už je za chvíli, je tu 9. hodina a po ní i reportáž z divadel, galerií a kulturních akcí. Pozvánky, ale i rozhlasová četba. Za chvíli je tu Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem. A k tomu vám na frekvencích Českého rozhlasu Liberec přejeme báječný poslech. Hezký den vám všem přeje Aleš Mastník.

0: Bylo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 9 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Do druhého kola senátních voleb na Českolipsku postupují starostka České Lípy a liberecký hejtman. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. V Liberci přibydou elektrobusy, dopravní podnik vypsal zakázku. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, odpoledne přehánky a teploty v libereckém kraji 10 až 13 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne.
4: Volby 2026.
3: Starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a liberecký hejtman Martin Půta ze starostů pro liberecký kraj se příští týden utkají ve druhém kole senátních voleb na Českolipsku. Post obhajoval Jiří Vosecký, před 6 lety zvolený za starosty pro liberecký kraj a hnutí STAN. Ten skončil třetí.
5: Jitka Wolfová získala přes 35% hlasů.
6: V příštím týdnu se samozřejmě budeme snažit především zmobilizovat voliče, aby k volbám přišli. To si myslím, že bude velmi důležité.
5: Martin Půta chce oslovit voliče neúspěšných kandidátů.
7: Aby přišli k druhému kolu a hlasovali pro toho, kdo bude hájit zájmy regionu a lidi, kteří v něm žijí, a nebude poslouchat žádné stranické příkazy.
5: Druhé kolo senátních voleb bude v pátek a v sobotu 16. a 17. října. Z Českolipska Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
8: Referendum mělo dvě otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Podstatnou část autobusové flotily libereckého dopravního podniku by do budoucna měly tvořit elektrobusy. Společnost vypsala výběrové řízení na dodávku 32 nových nízkopodlažních třídveřových elektrobusů o délce 12 až 13 metrů. Jak vyplývá z údajů na webu veřejných zakázek, nabídky je možné podávat do 13. listopadu. Liberecký dopravní podnik má elektrobusů zatím 6. Září je na českých silnicích zatím letošním druhým nejtragičtějším měsícem. Nedodržování dopravních předpisů si během něj vyžádalo 49 životů. Vyplývá to z dat dopravní policie o nehodách. Hlavní příčinou nehod, které skončily smrtí, je vysoká rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Od ledna zemřelo na českých silnicích asi 300 lidí.
4: Počasí.
3: Dnes nás v libereckém kraji čeká oblačno až polojasno, zejména v odpoledních hodinách čekejte četné přehánky, k večeru by pak měly ustávat a oblačnost by se měla protrávat. Teploty 10 až 13, na horách 4 až 7 stupňů, vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by měly být dobré a Bio je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ulici doktorky Milady Horákové v Liberci probíhá vyšetřování nehody. Osobní auto tam narazilo do dopravní značky. Jeďte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobrý den a příjemné chvíle u poslechu Českého rozhlasu Liberec. Vítejte. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš. Začíná další vydání podzimní kultury pod Ještědem. Pořadu, ve kterém se bavíme o kultuře v našem kraji, a dnešní díl bude zase něčím speciální. Po písničce začneme na téma vstupte, zkoumejte a poskládejte si svoji vyšetřovací verzi případu LP. Taková bude pozvánka na chystanou netradiční výstavu ve Sklářském muzeu v Novém Boru. Pak kulturní zastávka v centru Liberce a po půle povídka o Liberci z projektu Minout Prahu. Začínáme.
9: Kultura pod Ještědem.

0: Teď vás budeme lákat do Sklářského muzea v Novém Boru, protože výstavní sál se promění v prostor plný indicí a otisků tvůrčí fantazie. Podrobnosti připojí teď Petra Eichmannová, ředitelka tamního muzea. Dobrý den po telefonu do Nového Boru.
1: Dobrý den.
0: Povězte nám více o vaší chystané události iniciály LP.
1: Jedná se o první samostatnou výstavu sklářského výtvarníka a pedagoga Ladislava Průchy. A jak vy už jste předeslal, tak bude to taková netradiční výstava, která právě proto, že se takhle samostatně bude Láďa představovat poprvé, tak vás vlastně provede tím, kdo on je a jakým způsobem vlastně tvoří.
0: Bude to takové interaktivní, vidíte?
1: No, půjde o skutečně takové detektivní vyšetřování. Autor spolupracoval s architektkou na výstavě, takže to bude úplně jako jiný druh výstavy, než na jaký jsou návštěvníci u nás zvyklí. I my sami vlastně se těšíme, co nám tady autor připraví, protože je to i pro nás trošku takové tajemství, takže jsme napnutí a moc se těšíme. Nicméně to, co můžu prozradit, je, že vystaveno bude kolem 25 sklářských skleněných plastik. Pro Láďu je typická taková nadsázka a humor. Ty jeho objekty jsou pestré a hravé a sklo kombinuje s dalšími materiály, obzvlášť oblíbeným barevným molitanem. A je to vůbec takové hravé, takže na to se těšíme a plus budou návštěvníci moc vidět i přes 100 autorových kreseb.
0: No, pro koho je výstava určená a kdy vlastně začíná, dokdy potrvá?
1: Výstavu budeme zahajovat v pátek 16. října v 5 hodin a my takhle vlastně nějak symbolicky bych řekla, už pravidelně zahajujeme víkend křišťálového údolí, který je vždycky na podzim. A výstava je asi určená všem, co nejširšímu publiku a myslím, že to bude i jedna z výstav, která se bude líbit obzvlášť i dětem. Mládě je pedagog, takže myslím si, že si tady najdou všechny věkové kategorie svoje, že to bude barevné a veselé a zábavné.
0: To zní skvělé. Co byste doplnila závěrem, co jsme ještě nezmínili?
1: Jenom možná k představení Ladislava Průchy. Já jsem ráda, že se rozhodl proto využít právě našeho muzea k tomu, aby se poprvé představil na samostatné výstavě, ačkoliv on má za sebou celou řadu společných a nejrůznějších kolektivních výstav a určitě to není žádný nováček, ale Ladislav je Borák a prošel zdejším sklářským učilištěm, sklářskou školou v Novém Boru a dál studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a potom na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové u legendárního profesora Vladimíra Kopeckého a posléze u Ronyho Plesla. Absolvoval řadu stáží u nás i v zahraničí a myslím, že to bude jako velmi zajímavé.
0: Určitě to bude velká událost. Sklářské muzeum v Novém Boru jste srdečně zváni po telefonu teď tamní ředitelka Petra Eichmannová. Díky za váš čas, ať se daří a u vás na výstavě v Boru na viděnou.
1: Děkuju a srdečně všechny zvu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: teď tip na jednu kulturní zastávku do centra naší metropole. Nemá listy, kůru ani kořeny. Palma před libereckou radnicí je totiž celá z oceli. Jejím autorem je sochař Čestmír Suška. Dílo s názvem Támar odhalilo vedení města společně s autorem nedávno. Suška pro svou sochu využil dožilou rouru. Inspiraci čerpal v biblickém příběhu. A teď podrobnosti a vy zavítejte do centra Liberce.
1: Odkazuje na biblický příběh z Genesis kapitola 38 o ženě, která se vlastně lstí domáhala svého práva.
2: Říká sochař Čestmír Suška. Támar měla manžela, který ale zemřel bezdětný. Podle tehdejšího zvyku měla mít potomka s jeho mladším bratrem. Ten ale zemřel taky. Třetího syna už její tchán Juda odmítl dát. Támar se ho proto rozhodla obelstít a dítě v přestrojení počít s ním.
1: Díky té její lsti byl zachován Judův rod a mezi potomky vlastně toho rodu a té Támar patřil jak král David, tak Ježíš Kristus.
2: Co to znamená Támar?
1: Támar znamená hebrejsky palma, a protože já nejsem úplný figuralista, tak jsem se rozhodl, jako, že to její jméno právě jako udělám tak, že ta socha vypadá zkrátka jako kmen palmy.
2: Když bychom ji mohli nějak detailněji popsat, tak jak vlastně vypadá?
1: Je to stará, sloužilá roura, takže je to něco, s čím já posledních třeba 15 let pracuju, že to jsou různé vysloužilé industriální objekty nebo právě roury. No a v té rouře jsou vyřezány takové trojúhelníkové otvory a ty vyřezané kousky tam jsou zpátky navařeny, tak jak to právě bývá u palem.
2: Se sochařem Čestmírem Suškou se bavíme o jeho soše Támar, která teď bude před libereckou radnicí. Ta socha je připojená na veřejné osvětlení a bude pracovat taky se světlem.
1: Se světlem pracuju skoro celý můj život a používám ho hlavně proto, protože ta socha má nejenom svůj objem a vnější tvar, ale tím, že má v sobě otvory, jak je možný vidět dovnitř, a je tam komunikace mezi tím vnějším tvarem a tím vnitřním prostorem sochy.
2: Na náměstí doktora Edvarda Beneše bude socha až do listopadu 2027. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.

0: kniha mlčí, dokud ji neotevřete, pak mluví celé hodiny. Takže knihy čekají na vás, na čtenáře, aby odhalili svůj obsah a příběhy. No a teď Martin Frič nám představí další knižní tipy a novinky nejen z našeho kraje. Inspirujte se na vlnách Českého rozhlasu Liberec.
1: Milé posluchačky, milí posluchači Kultury pod Ještědem, dnešní knižní okýnko začne v naší republice viděné trochu jiným pohledem. Knížka Minut Prahu nemá autora. Proč? Protože jsou to povídky 12 německých autorek a autorů. Povídkový soubor, který se jmenuje Minut Prahu, je zajímavý tím, že Češi, Moravané a Slezané se v něm můžou poznat, můžou se kouknout do zrcadla. Současní němečtí autoři pobyli nějakou dobu v různých místech naší republiky na pozvání nakladatelství Větrné mlýny a napsali každý jednu velmi zajímavou povídku. Tahle knížka dává moc zajímavé otázky. Známe naši zem dobře? Možná jo, teď tady žijem. Ale nepřestáváme třeba nějaké důležité věci vidět? Knížka, povídkový soubor z nakladatelství Větrné mlýny pod názvem Minout Prahu, je pozoruhodná. Další dva tituly budou z výběru knih, který už asi znáte, vždycky pod názvem Velký knižní čtvrtek. A současný podzimní Velký knižní čtvrtek přináší třeba knihu Alana Skeda, britského akademika, která se jmenuje Radecký. Mluví se o tom, jestli vrátit pomník Radeckého na Malostranské náměstí nebo ne. Je to jeden z největších Čechů, který Evropa zná. Co o něm vlastně víme? Tenhle ten dobře napsaný a poutavý životopis vám představuje Radeckého nejenom jako vítěze nad Napoleonem, nejenom jako vítěze nad italskou národní revolucí kolem roku 1848, ale hezky a čtivě popisuje, jaký vlastně byl, jak to všechno dokázal, jaké si vybíral spolupracovníky, kolegy, důstojníky, jak řešil drobné skandály své ženy. To všechno přináší knížka Alana Skeda Radecký. A nakonec jeden román ze současnosti, příběh, který

0: dovolenou, tak si pečlivě dobře naplánuje dovolenou ve Vietnamu, kde najednou na jedné křižovatce se octne ve jedné vteřině bez telefonu. V telefonu má všechno. Kontakty, peníze, telefonem platí. A najednou je v nějakém zvláštním bodu nula. Co se bude dít? Jak se to všechno rozmotá? Barbora Englishová, Algoritmus džungle, také kniha z výběru Velký knižní čtvrtek, což je 15 knih, pečlivě vybraných, které vstupují 15. října na knižní trh. A já vám přeji hezké čtení, doufám, že máte doma říjnový tištěný přehled Živá kultura, živý Liberec a že se třeba i kouknete na web. Mějte se pěkně.
1: Doplnil na závěr Martin Frič z Liberce. Díky za to a další knižní okénko opět příště.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Před chvílí v kultuře pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec byla v knižním okénku už řeč o cyklu Minout Prahu. Je to projekt, na kterém spolupracuje Český rozhlas s nakladatelstvím Větrné mlýny. Na úvod pár indicí informací. Do všech českých a moravských krajských měst byli loni pozváni spisovatelé z Německa, aby napsali nějakou povídku o městě, kde byli na rezidenčním pobytu. A u nás v Liberci strávila loni v létě, také jsme si ji pozvali, spisovatelka Inka Paraj a napsala o tom povídku Liberec sen. Je to v podstatě autobiografické vyprávění o tom, jak autorka chodila po Liberci, co ji tam zaujalo a hlavně je to o česko-německých vztazích. Povídka je rozdělena na dva díly. Načetli herci Pavel Oubram, Eliška Hnilička Brumovská. Překladu se ujal Petr Štědroň a režie Jakub Čermák. My vám teď nabízíme první díl, tak si ho poslechněte.
2: Inka Paraj, Liberec sen. První díl.

0: Čas od času se mi vybaví obraz lesní mýtiny. A pak se vidím, jak loni v létě čekám na P v časných ranních hodinách, mrznu před nádražím v Liberci, městě v Česku, které jsem do té doby neznal.
1: Přijeď na víkend. Nevede se mi tady dobře.
0: Napsala mi. A já jsem se vydal na cestu ještě v půli noci. Ona fotografie je jedním ze tří záběrů, které poslala v první půlce června. Bez osobní zprávy. Opatřená komentáři, kterým jsem nerozuměl. Je na ní mýtina v poledním slunci. Sen o mýtině. Obrovské borovice, prastaré stromy s hustými větvemi a hustě visícím jehličím. Závoj z nejtmavší zeleně. Mezi dvěma kmeny cesta a nad ní výhled do dály. Vrcholky hor. Lesní zemina je měkká a teplá. Keře a traviny, nad nimi stíny větví. Šeptavá, sálající zeleň.
1: Zde se dá v případě potřeby lehnout?
0: Napsala pod to.
1: Párkrát se nadechnout a koukat do nebe.
0: Třeba to tak bylo. Od nádraží vede zvolna klesající ulice do centra. Nalevo za křovím vidím autobusové nádraží. Přede mnou je zastávka tramvaje. Blíží se vůz a zastavuje. Cestující vystupují. Rozpoznávám je, jak se odděluje od skupinky lidí a běží ke mně. Něco s ní není, jak má být. Pohybuje se jinak než obvykle. Krátce na to stojí přede mnou. Její uvítání je živé a na první pohled působí všechno jako vždycky. V obličeji je ale bledá a v očích má jakýsi zvláštní, zdivočelý výraz. Přejdeme na druhou stranu ulice. Když jsem byl naposledy v Praze, vzpomínám si, musel jsem na tramvaje, které byly velmi moderní, vždycky čekat. Byly vždycky přeplněné. Tady se vůz blíží hned i v opačném směru. Starší modely, které si tu s rachotem jezdí, kroutí svá kolečka městem. Nastoupíme. Jedeme kolem nákupního centra, krátce na to zabočíme do široké ulice. Futuristicky působící velké červené hodiny se skví nad dopravním uzlem se spoustou zastávek. Líbí se mi. Připomínají mi socialistické filmy ze 70. nebo 80. let. Později se dozvím, že je postavili až po pádu komunismu. Trochu mi tím začnou připomínat kulisy. Je to tady velké? Ptám se jí.
1: Ne, skoro všechno je tu jenom jednou, jako na malom městě. Jedna radnice, jedno kino, jedna synagoga, jedna knihovna, jedna zoo. Jenom kostelů je tady víc.
0: Přece jen je to město, odvětím. Tam, kde jsi vyrostla, není kino ani divadlo. Je to tak? Kývne. Pohled, kterým se na mě dívá, už u ní znám. Seznámili jsme se před několika lety cestou vlakem. Jezdím pravidelně za rodinou do Amsterdamu. P tou dobou pečovala o svou matku v městečku v Hesensku, kde vyrůstala. Při zmínce o tom místě měla už tenkrát tenhle výraz v očích. Vystoupili jsme a po pár krocích jsme se octli na větším náměstí lemovaném kancelářskými a správními budovami.
1: Kdysi tady bývalo sídlo velké pojišťovny. Ta pak nechala původní budovu strhnout a sem práskli tuhle ošklivou škatuli, která je teď prázdná.
0: Ukazuje na bezútěšnou stavbu z 30. let.
1: Ale dívej, tohle je krásný.
0: Táhne mě přes ulici a odtam pár kroků do skromnější pěší zóny, kde se zastaví před studenou stavbou z 20. let se zakulacenými rohy, širokými okny a stříbřitě se lesknoucími sokly. Zdá se, že v tom okamžiku oba myslíme na časy před 100 lety. Pak se mě najednou zeptá.
1: Znáš ten seriál pro děti Pantau? Vysílali ho taky v Holandsku?
0: Hned se mi před očima objeví zdrženlivý, zdvořilý muž s jemným úsměvem a buřinkou. To, jak laskavě a němně stojí vždycky na straně dětí, ale jakmile se k němu až moc přiblíží dospělý, promění se v malou, bezmocnou figurku. Můj otec byl farář. Dřív jsme doma neměli televizi a já se na ní často díval u kamarádů. Teď v Liberci se snažím rozpomenout na jeden z těch obýváků. Žádný se mi ale nevybavuje. Ani obývák naší vlastní rodiny už najednou nevidím. Pocit s ním spojený je ale tady.
1: Má na sobě Štrézemana. Oblek.
0: Slyším P říkat jakoby z dálky.
1: Věděl jsi to? Gustav Štrézeman ho nosil a zavedl ho v parlamentu za časů Výmarské republiky. Tehdy tu existoval první demokratický stát, Československá republika. V Lokanských dohodách se zasazoval o mír v Evropě, ale východní hranice v nich nebyly zahrnuty. Jinak by Německo nemohlo později Mnichovskou dohodou, které se tu říká Mnichovská zrada, se souhlasem světových mocností připojit Sudety.
0: Okamžik, kdy se pan Tau stal něčím zcela neživým, nás jako děti ovlivnil, aniž bychom si uvědomovali všechny ty souvislosti. Šílené, že? Začneme se bavit o Ukrajině a o tom, do jaké míry jsou situace tehdy a dnes srovnatelné. Přicházíme k dalšímu velmi velkému náměstí, na jehož jedné straně se tyčí budova tak vysoká, že téměř připomíná katedrálu.
1: Zdejší radnice byla postavena v 19. století místními Němci a stejným architektem, který se podílel i na stavbě radnice ve Vídni. Je to celkem demonstrace moci postavit ji sem, nemyslíš?
0: Všimnu si, že její tón je ostrý. Díky tomu si tu poznámku později vybavím. A má pravdu. Impozantní budova je pro náměstí příliš velká. Vcházíme dovnitř. Rozhlížíme se kolem. Široké kamenné schodiště, bohatě zdobené vitráže s ženskými postavami v dlouhých šatech s vlečkou, řemeslné scény, tlustá postava v dirndlu třímá městský erb.
1: Za radnicí stojí velké divadlo. Muselo být postaveno dříve, protože působí, jako by stálo na nesprávném místě, za zády radnice. Výhled na velké náměstí je odtud zakrytý.
0: Když se do města vracíme v myšlenkách, tento dojem ještě sílí a radnice působí naddimenzovaná, jako nějaký zásah do města.
1: Divadlo má ještě malý dům, nedaleko odtud, s apartmány pro hostující soubory. Tam teď bydlím.
0: Něco ve způsobu, jakým to P říká, mě znovu zaujme. Jak to myslí, když je tu jen dočasně? Knihovna, před kterou o chvíli později stojíme, mi toho dne připadá téměř přehnaně velkorysá. Obrovské prosklené stěny, majestátní schodiště, jaká byla v Německu moderní v 0. a 10. letech. Léta klidu a světoobčanství, na která v poslední době někdy s melancholií vzpomínám. Na jedné straně vyčnívá jemná, šedá, trojuhelníková budova, nová synagoga, zdobená hebrejským nápisem, který cituje knihu Jonáše.
1: Původní synagoga byla rozlehlá, zabírala celý areál. Vidíš ten dům naproti? Vypadá divně, nemyslíš? Ten silný krémově bílý nátěr, co působí, jako by to chtěli zapečetit. Snažila jsem se představit si lidi, kteří tam na začátku minulého století bydleli a z oken se dívali na tehdy ještě novou synagogu. Viděli všechno, její stavbu, slavnostní otevření, roky, co po něm následovali. Později požár během noci pogromu, bolest, zpustošené místo. Po válce pozemek srovnali se zemí a po desetiletí sloužil jako parkoviště.
0: Sejdeme po schodech dolů a za chvíli stojíme před poněkud schátralou budovou z 80. let. P přiloží čip ke dveřím. Dveře se otevřou. Staré skleněné tabule, z nichž vypadal tmel, krátce zacinkají. Schodiště je ponuré, pokryté hnědým děravým linolém. Odtud zabočíme do úzké, zdánlivě nekonečné chodby, osvětlené malou žárovkou a jdeme až ke dveřím na jejím konci.
1: Je tu trochu hlučno, ale mně se to líbí. Alespoň tu nic není zrestaurované nebo překryté.
0: Říká, když se octneme v jejím malém světlém bytě. Uvaří čaj, podá mi šálek, posadí se na postel a dívá se na mě ostražitýma očima. Cítím její vyčerpání. Už si pracovala? A jak přesně? Prostě si chodila po městě a mluvila s lidmi? Když mi na jaře vyprávěla o své zakázce na text, byla nadšená, to si pamatuji. Ale bylo tam ještě něco jiného. Nervozita. Strach. Nedokázal jsem to přesně pojmenovat. Náhle se zase posadí.
1: První rozhovory jsem měla s jednou zaměstnankyní knihovny. Požádala svého přítele, jestli by mě neprovedl městem. Díky tomu jsem získala informace o obrysech města a stavbách v průběhu několika staletí, včetně umístění manufaktur a dřívějších toků řek. Za to o 30. a 40. letech z Holanic. Bylo pro ní důležité, abych se nezaměřovala výhradně na období německé okupace. To bylo znát. Dalšího dne přijel na návštěvu A z brněnského nakladatelství. Podíval se na mě a hned řekl: vypadáš úplně vyčerpaně. Přitom mě vůbec nezná. Po chvíli se mě opatrně, téměř citlivě zeptal, jestli si tady neberu na sebe vinu, která mi nepatří. O pár vteřin později se jeho hlas opět změnil. Na okamžik měl téměř děsivý tón a jakoby mimochodem řekl: město je známé svými technickými vynálezy, a to i dnes, tak proč nepíšeš o nanotechnologii? Chtěl mi tím něco konkrétního sdělit? Něco, o čem si myslel, že tomu stejně nerozumím? Takový byl můj dojem. Odpoledne se konalo setkání v jedné restauraci. S ním, s knihovnicí, průvodcem a literárním vědcem, který píše básně. Básník a já jsme se dali do hovoru o textech a on mi už po pár minutách řekl vzrušeným, provokativním hlasem, že literatura prý musí být empirická, musí věci pojmenovávat. Podívala jsem se na něj a zcela intuitivně jsem se ho zeptala, proč mluví německy. Jeho reakce byla jako elektrický šok, který mu projel celým tělem a mě velmi vyděsil. Stresová reakce, která ho zjevně bezděčně přepadla. Bělmo jeho očí na několik vteřin zesvětlalo a získalo téměř umělou barvu. Všechny jeho pohyby mi najednou připadaly dvakrát tak rychlé. Vstal a přitom hlasitě posunul židli. Odešel na záchod, vrátil se, posadil se zpříma, podíval se mi do tváře a začal vyprávět, že německy ho naučila jeho babička. Jako mladá žena se zamilovala do nacisty a za to jí mnoho lidí v jejím okolí nenávidělo. Ti dva spolu měli dítě, které bylo po skončení okupace odloučeno od matky. Její milenec ho vzal sebou a pravděpodobně ho, jak to tehdy bývalo zvykem, dal do dětského domova, kde vyrůstalo bez rodičů. V jeho příběhu se objevil i nějaký kolaborant, ale kde, to už si nepamatuji. Později jsem si už nedokázala vzpomenout na všechny podrobnosti. Ta žena se pak provdala za jiného muže, Čecha. Byl to dědeček básníka, který seděl přede mnou. Jeho vnuk se velmi zajímal o babičku a její druhý jazyk. Ona ho ten jazyk naučila, když byl ještě dítě. Pak se mezi všemi Čechy, kteří seděli u stolu, najednou rozvinula diskuze o Liberci, která se kvůli mně zdvořile vedla v němčině. O tom, že město je umělé a nemá už žádné kořeny, protože bylo několikrát částečně vylidněné a znovu osídlené, nejprve Němci. Když ta slova zazněla, udělalo se mi špatně, to si pamatuju. Představila jsem si velké kbelíky, ze kterých se něco vylívá. Kolik Němců tu dříve žilo, na tom se všichni neshodli. Stejně jako na tom, kolik jich je tady dnes. I když to lze pravděpodobně snadno někde dohledat. Dalšího dne jsem šla z A vzhůru na Ještěd, zdejší nejvyšší horu. Na přelomu 60. a 70. let byla na jejím vrcholu postavena betonová špice, která vypadá jako dětská káča. Uvnitř je restaurace. Řekla jsem mu, že mi to připomíná restauraci v televizní věži v Berlíně a zároveň Palác republiky. Nedávno byla v Berlíně výstava nádobí, nábytku a tapisérií z dob komunismu z téhle stavby. Samé designové unikáty. Najednou jsem si všimla, že mě neposlouchá. Místo toho se díval pohledem, který jsem nedokázala rozluštit, na pár starších lidí, kteří v pohorkách a bundách bledých odstínů barev lapali po dechu při výstupu vzhůru. Němci, jejichž předkové tady možná kdysi žili. Teď už vím, že potomci vyhnanců sem dříve přijížděli autobusy, aby vyhledali bývalé domy svých rodin. V některých případech prý jejich nábytek stál ještě v bytech, do kterých se v 50. a 60. letech nastěhovali Češi, přilákaní dobrými pracovními podmínkami. Zatímco předtím, za okupace, to byli samozřejmě Němci, kteří obsadili české byty. Chtěla jsem se A před jeho odjezdem zeptat, co si při pohledu na ty lidi nahoře pomyslel. Nakonec jsem se ale neodvážila.
0: A co čtení? Ptám se jí po chvíli. P vstane a jde si pro sklenici vody. Vidím, že ta otázka ji znervózňuje.
1: První čtení jsem měla o týden později, společně s básníkem, kterého jsem už znala. Jeho básně se mi okamžitě zalíbily. Ostré portréty lidí, kteří ho formovali. O dítěti, které je ještě malé, o starším muži, možná jeho strýci, nebo dědečkovi, nebo nevlastním otci, možná také milenci matky. V každém případě o mužské osobě, ke které má odtažitý a poněkud bolestný, ale nevyhnutelně vřelý vztah. Ženy v jeho lyrickém světě jsou labilní a vnitřně nepřítomné. Jsou velice milovány svými syny, jejich bydliště jsou však v nepořádku, stejně jako jejich životy. Muži mlčí, pracují a musí neustále něco provizorně spravovat. Žijí mimo své domovy na dvorech, v kůlnách a venku na ulici, v jakémsi věčném místním nomádství, jako toulavé, divoké a zestárlé děti. Když jsem poslouchala čtení, vzpomněla jsem si na jednoho svého dobrého přítele. Je to zubař a dřív žil v Berlíně, znám ho už desítky let. Když jsem mu řekla, že jedu do Česka, poprvé mi prozradil, že jeho otec, který nedávno zemřel, jako malé dítě uprchl se svou rodinou z malého moravského městečka. Tam, kde žil, měli vždycky dílnu, ve které spolu něco kutili. Syn to miloval. Rodina patřila k německojazyčným Čechům, kteří nebyli nacisté, tak mu to bylo řečeno, a můj přítel svému otci věřil. Sám nikdy Českou republiku nepoznal, ale celý život byl turistou a horolezcem. Každý rok lezl v Alpách na hory, které pro něj byly vždycky trochu moc vysoké, ale nemohl si pomoci. Před pár lety ho na poslední chvíli helikoptérou zachraňovali z ledovce, od té doby s tím přestal.
0: Pé se napije a prudce odloží sklenici.
1: Onen básník představoval jednu z mých knih, tu první, román. Několik minut mluvil o textu, o jeho jazyce, že je to hudební jazyk, referoval o rytmu, tónu a formě. Zatímco jsem ho poslouchala, vzpomněla jsem si, co pro něj bylo den předtím tak důležité. Pojmenovávat věci. A měla jsem z toho čím dál tím zvláštnější pocit. Proč? Ta kniha je o znásilnění.
0: Vyhledám druhou z fotek P a snímek ji ukazuji. Tady si na louce s mladými lidmi. Pod fotkou je napsáno zatčen, deportován. Co si tím myslela?
1: To bylo v Semilech, v menším městečku tady poblíž. Žáci mi tam kladli spoustu otázek na Berlín a mou práci. Na závěr jsem se zeptala, jestli jim můžu také položit jednu otázku. Souhlasili. Ptala jsem se, jestli historické události minulého století ještě hrají nějakou roli v jejich rodinách, v rozhovorech s rodiči nebo prarodiči. O vteřinu později vyskočí jeden kluk, úplně se napřímí, jako by se vynořil z ledové vody, a s napjatým, chvějícím se hlasem mi vysvětluje, že jeho pradědečka zatklo gestapo. Přikývnu a poděkuji. A poté, co si zase sedne, pak vstane další kluk a řekne: můj praděda byl v Terezíně. A tím byla pro mě vyřešena otázka, čím se mám dnes nechat ovlivnit a čím raději ne. Chápeš?
0: Oči P se teď zbarvily do ruda a já musím také polknout. Chtěl jsem se jí zeptat, proč mi ty fotky posílala, ale teď mi to už nepřipadá tak důležité. Vstanu z postele, na které jsem seděl, přejdu k té její, obejmu ji kolem ramen a chvíli tak sedíme. Později jdeme znovu ven, nastoupíme do tramvaje, která jede k okraji lesa, a 2 hodiny se procházíme po různých stezkách, aniž bychom příliš mluvili.
2: Takový byl první díl z cyklu Minout Prahu o Liberci, kde německá spisovatelka Inga Paraj strávila minulý léto čas v Liberci. Věřím, že to byl zajímavý příběh, tak si poslechněte druhou povídku o Liberci opět příští neděli kolem 9:30 na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

Přejeme všem hezkou neděli s datem 11.10. Jmeniny slaví Andrejové, tak vše dobré. A teď už pár tipů na závěr. Dneska jsme vám nabídli dvě zajímavé kulturní pozvánky, tedy nová výstava ve Sklářském muzeu v Novém Boru a informace, že Liberecké náměstí doktora Eduarda Beneše zdobí nová palma. No a Karel Plíhal se svým projektem Recital přijede 14. října do Městského divadla v Turnově o 19.30. Nemusím asi představovat Karla Plíhala, který je českým gitaristou, zpěvákem, aranžérem, textařem, ale i hudebním režisérem. Určitě jeho vystoupení bude stát za to. No a jevištní talk show Jana Krause vám nabídne možnost poznat tohoto moderátora, herce, autora, spisovatele jinak, než ho znáte z televize. Tak tedy zveme vás na 90-minutovou show v pátek 16. října o 19. hodin v Jabloneckém Eurocentru. A ještě doplněk mezi tím Zlata Adamovská a Petr Štěpánek, kino Friedland 12. října o 19. hodin. Tak se mějte krásně, hezkou neděli, poslechněte si v 10 hodin další aktuální zprávy. Naslyšenou se těší opět Tomáš Beneš.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Krkonošském Harachově zvítězili Starostové pro Liberecký kraj. Od tohoto víkendu je opět přístupná Riegerova stezka v Semilech. Dnes nás v Libereckém kraji čeká oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, teploty 10 až 13 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne.
1: Volby 2026.
0: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden opět v pátek a sobotu.
2: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
3: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
2: Za Vyškov se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grolich.
4: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
2: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: S náskokem zvítězili v Krkonošském Harachově v letošních komunálních volbách Starostové pro Liberecký kraj. Hnutí získalo přes 40% hlasů. Druhé skončilo minule vítězné sdružení nezávislých kandidátů. Změna pro Harachov v čele s nezávislým starostou Tomášem Vašíčkem. Hlasovalo pro ně 23% voličů.
5: V Jizersko-horském Bedřichově zvítězili nezávislí kandidáti pro Bedřichov v čele s dosavadním starostou Petrem Holubem ze Starostů pro Liberecký kraj. Získali přes 36% hlasů a 3 mandáty v 9členném zastupitelstvu. Stejně jako uskupení Bedřichov sobě a Společně pro Bedřichov. Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Semilech je pro turisty po opravách opět přístupná vyhledávaná Riegerova stezka u řeky Jizery. Informovalo o tom vedení města. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél řeky, podél skály nad řekou a zrekonstruovali vysutou galerii. Práce trvaly od začátku září a stály přes 1 milion korun. Riegerova stezka vznikla v roce 1909, měří 3,5 kilometru a vede mezi semilskými částmi Bítouchov a Spálov. Krajská nemocnice Liberec do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec Richarda Lucháše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
1: Počasí.
0: Oblačno až polojasno, zejména v odpoledních hodinách, pak čekejte četné přehánky. Takové počasí bude v Libereckém kraji, teploty 10 až 13, na horách 4 až 7 stupňů. Vítr bude vát mírný od jeho západu, rozptylové podmínky by měly být dobré až velmi dobré, bio je dnes na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je stále uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace, osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
7: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek. Co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojí tou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, to potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit to opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno, zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanu.
1: Vojto, proč ho ke mně točíš zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo Chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. Tam, no, to byly, tam byly brambory, myslím, brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si to vymyslet, protože musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch, povrch.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nakodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelů stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prostě, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě. Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K ním jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj se vzdá postu hejtmana, když uspěje ve volbě do Senátu. Lidé v Bystré nad Jizerou v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Participativním rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou zvítězilo hřiště pro mládež. Dnes nás čeká oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, teploty 10 až 13 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké nedělní dopoledne.
2: Volby 2026.
1: Jiří Vosecký neobhájil svůj mandát v senátním obvodu číslo 36 Česká Lípa. Před 6 lety byl zvolený za starosty pro Liberecký kraj. Letos kandidoval jako nezávislý. O senátorské křeslo se příští týden ve druhém kole utká poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Ten uvedl, že pokud ve druhém kole uspěje, nebude už dál hejtmanem.
3: Já jsem dlouhodobě říkal, že se neumím představit, jak by šlo vykonávat funkce hejtmana a senátora najednou, respektive jak obě ty funkce vykonávat na 100%, a pokud budu v druhém kole zvolen do Senátu, tak do konce letošního roku z pozice hejtmana odstoupím, na to jsem připravený.
1: Větrné elektrárny lidé v Bystré nad Jizerou na Semilsku odmítli. Rozhodl o tom výsledek hlasování v místním referendu, řekl Českému rozhlasu nezávislý starosta Lukáš Nesvadba. Zúčastnilo se 85% voličů, 50 lidí bylo proti, 47 pro výstavbu. Referendum je platné a pro obec závazné. Soukromý investor chtěl v obci postavit 3 větrníky na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku chtějí, aby město postavilo nové hřiště pro mladé. Rozhodli o tom v letošním participativním rozpočtu. Návrh na nové sportoviště získal nejvíc hlasů veřejnosti. Město teď začne projekt připravovat a příští rok ho postaví.
4: Zóna pro teenagery získala 81 pozitivních hlasů. Má vzniknout v lokalitě u sportovního areálu u Pěvína. Projekt tak stávající sportoviště rozšíří o potřeby pro starší děti. Bude tam například pingpongový betonový stůl a parkurová sestava. Celkové náklady vyjdou dle prvního odhadu na 300 tisíc korun. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: V pražském kongresovém centru začíná dnes třídenní konference Fórum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejných diskuzí se účastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici. Na 60 diskuzních panelech si účastníci konference vymění zkušenosti s prosazování právního státu, ochrany lidských práv nebo boje za jejich dosažení. Konference Fórum 2000 také vysílá signál těm, kdo čelí represím. Děluje se na ní cena za odvahu a odpovědnost.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás dnes, tedy v neděli, čeká oblačno až polojasno, zejména v odpoledních hodinách pak čekejte četné přehánky. K večeru by srážky měly ustávat, oblačnost se protrhávat. Teploty 10 až 13, na horách 4 až 7 stupňů, vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by měly být dobré a bio na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli pravidelné údržbě je omezený provoz tunelu na průtahu Libercem. Do pondělních 4 hodin ráno je neprůjezdný tubus ve směru na Prahu. Projíždí se v režimu 1+1 v protisměrném tubusu. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte pořad Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Moje jméno je Petr Kumfe a podíváme se na to, co se děje v Trojzemí. O tom, co se tam děje v kultuře, jak v Polsku, Německu i v Čechách. A o tom, jak se někdo snaží ty informace poskytovat dál a že to není tak úplně jednoduché. Už za chvilku v Setkání u mikrofonu.

0: Vítejte tedy ještě jednou u setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Mými hosty jsou dnes Barbora Bock a Tomáš Klutik. Dobrý den, guten Tag.
1: Dobrý den.
0: Budeme si povídat o trojzemí, tedy o území, které je nám blízké, o české straně, o polské straně, o německé straně. A budeme si povídat o projektu, můžu to tak nazvat, Dreimak, psáno Třimak a čteno tedy různě podle toho, v jaké z těch zemí, trojzemí to čteme. Můžete posluchačům, kteří třeba slyší Dreimak nebo Třimak poprvé, jenom kratičce popsat, co to vlastně je?
1: Mm-hmm. Takže říkáme Dreimak, protože vlastně původně vznikl Dreimak, magazín a kalendář pro trojzemí v Německu. Sídlíme v Žitavě a jak jsem již řekla, Dreimak je vlastně magazín, který je online a kalendář pro trojzemí, tedy pro Česko, Německo a pro Polsko.
0: Wie kam man zu so einer Idee? Ein Magazin zu machen, eine Übersicht von dem, was in dem jeweiligen Land passiert im Dreiländereck. Ptám se Tomase Klutika na to, jak přišel na nápad, nebo kdo přišel na nápad vydávat magazín, který by mapoval to, co se děje v jednotlivých zemích trojzemí.
2: Wir waren einfach neugierig am Anfang und das war der Ausgangspunkt und dann wollten wir mehr über Veranstaltungen wissen.
3: Byli jsme už na začátku zvědaví, protože dřív jsme se vždycky s novým dozvěděli, co se dělo předešlý den, že byl třeba koncert. A to nás štvalo. Tak nás napadlo, že potřebujeme kalendář akcí, kde bude to, co se teprve dít bude. Třeba o víkendu, kam můžu zajít sám nebo s rodinou. A když jsme tyhle informace začali hledat, tak jsme toho našli spoustu. Dnes máme na Dreimak kalendář, který je naplněný.
2: Auf Dreimak, der gefüllt ist mit
1: 3600 akcí máme v našem kalendáři, 150 festivalů představujeme.
0: Doplňuje Barbora Bock. Ono těch akcí, které se konají v Čechách, v Polsku, v Německu, v tom vlastně blízkém příhraničí, má Dreimak nějaké hranice, když řeknete, to už je daleko, to už nás nezajímá, nebo...
1: Máme hranice, řídíme se euroregionem NISA.
0: A jak ty informace shromažďujete? Protože... Vždycky jsem si taky už léta jsem si říkal, to je zajímavá akce v Polsku, ale taky jsem se o ní dozvěděl vlastně až zpětně. Skvělá akce v Německu, proč jsem to nevěděl? Jak tyhle informace se vám daří shromažďovat?
1: Daří se nám to proto, protože kolegové udělali dobrou práci. Dreimak vlastně je tady od roku, seit welchem Jahr ist Dreimak?
2: 2018.
1: Od roku 2018 já jsem vlastně od ledna od Dreimak a proto říkám, že kolegové udělali skvělou práci pro to, aby to bylo už známe v tom trojzemí a tím pádem organizátoři o nás vědí a můžou se u nás zaregistrovat a můžou své akce sami zadávat, protože ví, že když budou u nás na webových stránkách, tak je uvidí nejen čtenáři na našich stránkách, ale i na partnerských stránkách, takže opravdu ten dosah je potom pro ně obrovský a můžou přijít noví lidé na jejich akce.
0: V pořadu setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec si povídáme o projektu Dreimak, o projektu, který představuje kulturní akce na všech třech stranách euroregionu NISA v celém trojzemí a povídáme si o tom s Barborou Bock a Tomasem Klutikem. Víc zase za chvilku.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, moje jméno je Petr Kumfe a posloucháte pořad Setkání u mikrofonu. Mými hosty jsou Barbora Bok a Tomáš Klutik a my si povídáme o projektu DryMag, tedy o projektu, kde se diváci, posluchači dozví víc o jednotlivých kulturních akcích. Kde se to dozví? Jak to dáte vědět těm lidem, co se kde zajímavého děje?
1: Takže naše hlavně médium je samozřejmě webová stránka, ale v dnešní době ti lidi nejdou jenom tak na webovou stránku, ale musíme samozřejmě akce oznamovat na sociálních sítích. Nejvíce aktivní jsme na Instagramu, kde nás můžete navštívit drymag.eu. Je název Instagramu i název webové stránky, tak i facebookové stránky. Takže vlastně jde to ruku v ruce, co ten obsah, který je na webu, se snažíme ukazovat i na sociálních sítích.
0: Zeptám se Tomase Klutika, jaká jsou ta kritéria? Jak se ta akce k vám dostane? Kdo řekne, tohle to je kultura, tohle to už kultura není?
2: Die Richtung, die grobe Richtung haben wir vor langer Zeit schon vorgegeben und wir wollten einen breiten...
3: Ten hrubý směr jsme si vytyčili už dávno. Široký pojem kultury, od jednoduché hudby, například večerní koncert, až k vysoké kultuře, jako je opera, anebo i třeba fotbal. To všechno pokrýváme, od kultury až po sport.
0: Takže tím obsahem není prostě jenom kultura. Můžou to být i sportovní akce, společenské akce všeho druhu?
1: Ano, jak už jsme řekli, jednak máme kalendář, kde můžou organizátoři tyto akce sami zadávat a potom je to vidět na webu a na sociálních sítích, ale také máme vlastně magazín, kde informujeme lidi o zajímavých místech v Trojzemí, kam můžou jít na výlet, kde je dobrá kavárna, ale také o zajímavých lidech v Trojzemí, což je velmi zajímavé, protože děláme rozhovory s velmi zajímavými lidmi z Trojzemí. Právě jsem byla dneska ráno na druhé straně, dávala jsem otázky například jedné stolařce z Žitavy. Velmi zajímavý rozhovor, doporučuji. Takže u nás se dozvíte nejen věci o kultuře, ale také o regionu, o lidech v regionu.
0: Povídáme si o projektu DryMag, povídáme si s Barborou Bok a Tomasem Klutigem tady u nás v pořadu Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. No a o tom, že to není jenom kalendář, kde jsou napsány akce, si budeme povídat zase za chvilku.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu Český rozhlas Liberec. Povídáme si o projektu DryMag, nebo chcete-li Třimak. My už jsme to tady o tom mluvili, ta správná výslovnost je vždycky DryMag.
1: Třimak, wenn man mit jungen Leuten Englisch spricht. Oder
2: ne, i Threemag, když mluvím s mladými lidmi, kteří komunikují anglicky. I Třimak, Třimak, je to hodně různé. Založili jsme to jako DryMag. V němčině říkáme DryMag, ale slyšel jsem spoustu různých verzí, i česky.
1: Polnisch, Čechisch, ja.
0: Říkali jsme si tedy, že DryMag není jenom ten kalendář, kde by byl nějaký seznam těch akcí, které se konají, ať už tedy sportovní, společenské, kulturní a tak dále, ale že máte i redakci a to mě teď zajímá. Už jste trošičku nastínila, že jste dělala rozhovor. Jak vypadá ta vaše vlastně, dá se říct, novinářská činnost?
3: No tak buď to nás osloví lidé, kteří chtějí o svém festivalu nebo o nějaké významné akci informovat, tak si domluvíme interview, a nebo my sami vyhledáváme lidi, máme spoustu známých, kteří ví, kde pracujeme, takže nás oslovují. Poznala jsem zajímavého člověka, nebo my sami známe zajímavé lidi v tom trojzemí. To trojzemí je hezké na tom, že se opravdu lidi znají a znají se blíže, takže máme blízko k těm lidem a když nás něco zaujme, jako třeba stolařka nebo kolegové byli u pána, co vyrábí nože, nebo jsou to ředitelé festivalů významných tady v trojzemí, nebo muzikanti, hudebníci.
1: Inzwischen haben wir sehr viele gesellschaftliche Themen auch dabei.
2: Mezitím máme spoustu společenských témat, která se u nás objevují, nebo vědu. Máme vědecký klaster a to je pro nás výzva. Nikdo z nás není vědec a s těmi přírodovědeckými tématy nemáme zkušenosti, ale chceme ta témata populárně vědecká zprostředkovávat dál. Vlastně to, co se děje za dveřmi vědeckých center. Myslím si, že existuje spoustu zajímavých témat. K tomu je to často přeshraniční spolupráce, což je vlastně naše klíčové téma. V regionu pracují věci z různých zemí, ale snažíme se propojovat lidi z Německa, Polska a Česka, protože tam je spousta atraktivních témat, kterým se rádi věnujeme. Jinak se především zabýváme regionálními tématy, co zajímá lidi, co tu žijí. A redakční prací stále objevujeme nové věci. Novou kavárnu, nový skatepark. A když už jste pak na cestě, tak ty věci přibývají. Povídej, kam tady chodíte? Máme doslova přede dveřmi Jizerské i Lužické hory. Kam můžu jít s dětmi? Jaké nabídky tu jsou pro rodiny a děti? Mezitím už víme, že jsme region velmi vstřícný k rodinám a dětem. A že je tu tolik krásných nabídek. Od IQ-landie, vědeckého parku, a zase je toto téma, až po to, kterou kavárnu můžu navštívit, protože má dětský koutek.
1: Welches Café kann ich besuchen und habe eine Spielecke.
0: Určitě zajímavá témata. O tom, jak se spolupracuje s pořadateli, si budeme povídat v dalším vstupu v pořadu Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec.
4: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vám poskytne rozhovor a že si tím rozšíří tu oblast posluchačů. Ale jak fungujete s těmi velkými? Je tady spousta velkých hráčů na trhu, zmiňoval jste Equalandy, máme tady velké sportovní kluby, máme tady některé velké festivaly. Jak to funguje s nimi?
1: Mit einigen arbeiten wir schon sehr lange zusammen.
2: Má to vývoj. S některými spolupracujeme už dlouho. Divadla Žitava, Zhořelec, celkově s Libereckým krajem. Tam to byla skvělá spolupráce od začátku. Vyměňujeme si informace o akcích a za to jsme také vděční. S velkými festivaly, s některými také spolupracujeme už rok. Některé se přidali teprve v loni, protože teď máme nový kalendář, nový hub, který funguje a lidé vidí, že jsou u nás v dobrých rukou. Co se týče propagace společenských akcí. Někdy nám nevěří, protože nás neznají, anebo si nejsou jistí, že jsme ten správný kanál. Teď bude Mandava Jazz, úžasný přeshraniční festival. Tam ta spolupráce skvěle funguje. Nebo Nisa Film Festival. To mě hned napadá.
1: Nice Film Festival fällt mir ein.
3: No, nebo jsem teď dělala rozhovor s ředitelem z Lípy muziky, srdečně zvu, přečtěte si to, protože to je opravdu velmi zajímavé, jak takový festival vznikal vlastně v regionu kolem České Lípy a jak to vlastně po 25 letech působení například dále funguje.
0: Jak získáváte ty informace z té druhé strany? Bylo zmíněno, že s Libereckým krajem to funguje dobře. Informace z Polska, máte tam třeba svého polsky mluvícího redaktora nebo svoje lidi, kteří tam jsou?
3: Ano, máme teď polskou redaktorku a máme taky externí redaktory na všech třech stranách hranice. Takže ano, funguje to tak, že máme všude svoje lidi.
0: Stalo se někdy, že jste nějakou akci do kalendáře nezařadili, že jste si prostě řekli, tak tohle už je moc, to do kalendáře nepřijde?
2: No teď se to nestalo. Jsme kulturní kalendář a jsme také společenský a kulturní magazín. Nezveme na politické akce, to není náš obor. Chceme se politicky neutrálně zabývat kulturou a společenskými tématy. A to i kriticky. Ale od politiky si držíme odstup. To je práce jiných médií.
0: Ja, das ist unser Feld. To je naše práce. Dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec a my si povídáme o projektu DRYMAG, tedy o kulturním kalendáři, který mapuje události na všech třech stranách euroregionu. Nysa, mými hosty jsou Barbora Bok, Tomáš Klutik a o jejich plánech do budoucna si budeme povídat zase za chvilku.

0: I vy, co jste přišli teprve později k rozhlasovým přijímačům, tak i vás vítám u našeho pořadu Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Naše dnešní téma je projekt DRYMAK. Tedy projekt, ve kterém se mapují kulturní události na všech třech stranách Euroregionu Nisa. Mými hosty jsou Barbora Bok a Tomáš Klutik. Už jsme si povídali o tom, co DRYMAK je, co v něm najdete a kde ho najdete. No a já se zeptám, jaké jsou plány do budoucna. Jaké jsou plány do budoucna? Was sind die Pläne für die Zukunft?
1: Tak máme teď nový hub, jak řekl kolega, to znamená, to je nová platforma, kde můžou organizátoři zadávat svoje akce, která je velmi přehledná, moderní. Můžu říct, že to dělají dva velmi šikovní ajťáci tady z Liberce. Jsme velmi rádi, že jsme je objevili, protože nám staví i novou webovou stránku, takže to je taky novinka, takže bude to opravdu moc hezké a zveme tady posluchače na drymak.eu, kde už můžou i ten nový hub vidět, když půjdou na kolonku kalendář, a to je novinka. Potom dále máme vlastně redakci mladých, to znamená, že bychom chtěli motivovat mladé lidi, aby k nám přišli do redakce, aby se zapojili, nejlépe samozřejmě mladí ze všech tří zemí, a aby nám ukázali svůj pohled na svět. I u nás teď na webové stránce už si můžete přečíst některé jejich články, které napsali, nebo akce, které doporučují. A to je naše velké přání, abychom dali hlas i mladé generaci.
2: Wir möchten ein wirklich verlässlicher Partner für die Veranstalter und auch für die Touristiker hier werden.
3: Chtěli bychom být spolehlivým partnerem nejen pro pořadatele, ale i pro lidi v cestovním ruchu. Náš cíl je přehledně všechno prezentovat na našich stránkách a budovat užitečné vztahy. To znamená, že to nemáme jen na DRYMAKu, ale dáváme ty informace dál na všechny platformy, které v regionu máme k dispozici. Čím častěji tu akci zveřejníme, tím známější bude a tím lépe bude vnímána. Pořadatelům bychom chtěli dát do ruky dobrý nástroj, se kterým budou mít minimální práci. Jednou se zaregistrují a pak se ta informace objeví v různých kanálech. Technika to umožňuje. A je na nás a na našich partnerech, abychom na tom stavěli a proudy informací správně nasměrovali, aby byla akce známá co nejvíce lidem. Jde o to zachovat tady dobrou kulturní krajinu, která tak bude vnímána a také navštěvována.
0: Takže, milí posluchači, vy, kteří rádi navštěvujete sportovní, kulturní nebo společenské akce, tak pro vás určitě tip podívat se na stránky DRYMAK, nebo chcete-li TRYMAK, psáno opravdu číslicí 3 a slovíčko mak. No a vy, kteří jste pořadateli nejrůznějších akcí, ať už to jsou turistické pochody, sportovní setkání, koncerty a další kulturní a společenské akce, nejsou-li politické, tak vás na DRYMAKu určitě neodmítnou a zařadí do kalendáře. Já děkuji svým dnešním hostům, Barboře Bok a Tomáši Klutigovi. Děkuji.
1: Děkujeme moc za pozvání.
0: Dankeschön. No a vy, vážení posluchači, stále posloucháte Český rozhlas Liberec a právě jste doposlouchali Setkání u mikrofonu, kterým vás provázel Petr Kumfe.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: V komunálních volbách se ze strany nejvíce dařilo lidovcům. Ve Frýdlantu vyhrálo s velkým odstupem uskupení Frýdlant pro všechny. Liberec opraví hřiště na sídlišti Kunratická a bude oblačno až polojasno. Odpoledne se přidají přehánky. Teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová.
3: Volby 2026.
4: Nejvíce zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny 4 strany se ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se i hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíce ze všech stran si pohoršila SocDem. Ztratila skoro 580 zastupitelů. V celém Česku jich zbývá jen 220. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. K volbám letos přišlo 48% voličů. To je zhruba o 2% víc než v roce 2022. S velkou převahou vyhrálo ve Frýdlantu na Liberecku uskupení Frýdlant pro všechny. V jeho čele stojí dosavadní místostarosta Jiří Stodůlka, který letos na jaře vystoupil z ODS. Frýdlant pro všechny získal přes 32% hlasů a 8 mandátů v 21 členém zastupitelstvu. Druhé hnutí ANO získalo necelých 20%, třetí ODS 15%. Podle lídra Frýdlantu pro všechny Jiřího Stodůlky je vítězství s takovým odstupem nečekané.
5: Takový výsledek jsme opravdu nečekali. Věřili jsme si na 6 mandátů. Si myslím, že jsme poskládali fakt tým, který je úžasný. Že to jsou lidi, kteří ve finanční to znamenají a celý se to zúročilo. Je to prostě pecka. Čekáme na prvního potenciálního koaličního partnera a uvidíme, jak to poskládáme. Každopádně my budeme usilovat o starostu.
4: Dětské hřiště v Olbrachtově ulici na libereckém sídlišti Kunratická čeká oprava. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Rekonstrukce bude stát necelé 2 miliony korun, zhruba třetinu nákladů pokryje krajská dotace.
6: Stávající asfaltobetonové povrchy na hřišti stavební firma nahradí perkem a pískem. Přibydou taky drobné herní prvky, stínící plachty i mlžítka a pítka. Doplněné budou i nové lavičky a koše. Při přípravě projektové dokumentace oslovila kancelář architektury města spoluautorku původního hřiště. Ve spolupráci s ní navrhla opravu kovové mašinky, která je pro místo typická. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Září je zatím na českých silnicích letošním druhým nejtragičtějším měsícem. Nedodržování dopravních předpisů si během něj vyžádalo 49 životů. Vyplývá to z dat dopravní policie o nehodách. Hlavní příčinou nehod, které skončily smrti, je vysoká rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Od ledna zemřelo na českých silnicích asi 300 lidí.
3: Počasí.
4: A je oblačno až polojasno, zejména v odpoledních hodinách se přidají četné přehánky, které k večeru budou stejně jako oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů, na horách naměříme mezi 4 až 7 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřena silnice 3. třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jsou 4 minuty po 12. hodině, což ve vysílání Českého rozhlasu Liberec znamená jediné: písničky na přání. Až do 13. hodiny nám můžete posílat SMSky nebo psát e-maily a nebo zavolat přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec. My vaše písničková přání velmi rádi splníme. Vysíláním vás bude provázet a hezký poslech přeje Miroslav Holubec.

Xindl X na vodě. Připomínám, že posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a měl bych také připomenout tři kontakty, jak si takovou písničku objednat. Takže můžete buď to poslat SMSku, a to ve tvaru zahrajte Liberec, potom mezera, potom váš text, který by měl obsahovat název písně a jméno interpreta, pokud možno bez háčku a čárek. No a takto upravenou SMSku pak můžete poslat na číslo 90 011 04. Dalším způsobem je poslat nám e-mail. Tam si můžete háčku a čárek vetknout, kolik chcete. Důležitá je samotná adresa, na kterou tento e-mail pošlete. zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a třetí možností je zavolat přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec, a to na telefonní číslo 22 155 37 22.

0: Zkušenější posluchači možná poznali interpretku té písně, kterou jste slyšeli právě Dotek lásky. Viana Bartošová nám zpívala. No a teď už tady máme dnešní první písničkové přání a také první volající, kterou vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné poledne.
1: Já vám přeju pěkný poledne, Míro, tady Jarce z Fridlantu a přeju Líčkám vše dobrou chuť k obědu a kdo už má pochutit, tak dobrou kávičku se zrtíkem. A chci poděkovat za včerejší písničku od Barušky a Elišky a bude to i pro ně a její babičku sem do Fridlantu Marušce na Jaklák. A pak by to bylo pro všechny, co si necháme hrát. Poděkování, Míro, vám. I vašim kolegům a kolegyním to posílám. A bylo to včera skvělý ty volby, i předevčírem, no protože ty lidi, co tam seděli na těch volbách, tak ty museli být teda hotový. Už unavený z toho všeho, protože to bylo hodně kvanta. A bylo by to i pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami.
0: Tak
1: a přeju hezký celý týden.
0: Vám taky celý týden.
1: Děkuju.
0: A budeme se těšit zase brzy naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou, Míro.

0: každý asi uhádne, jak se jmenovala písnička, kterou nám zpívali Marcela Holanová a Karel Gott. Zopakovali nám to několikrát. Nicméně pojďme k další písničce a také k další volající. Já vás vítám a přeji hezké poledne.
1: Dobrý poledne, pane Míro, Prašárka z Liberce, takže já a přítel Matěj se chystáme na návštěvu, takže by dneska písnička v něčem byla pro tetu Petru, strýdu Karla a Marka a Sofinku a ještě pro její dceru Pepi s Kubou, manželem a synem Maxikem, že se na ně moc těšíme na návštěvu a že se to hezky užijeme a všem přeju hezký zbytek neděle. A jinak Gabo Zelenej hlásí, že dneska je fotbal, hraje Slovan, je Velká Pardubická a pak ještě taky Tygři jedou na jih do Českých Budějovic, takže všem držíme pěsti, ať se to dobře odehraje všechno pro nás pozitivně a všem fandíme.
0: Vyloženě sportovní odpoledne. Tak vám přeju šťastnou cestu, abyste dobře dorazili na místo, no a budeme se těšit zase brzy naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký víkend.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Zpěvačka Cyndi Lauper a její velký hit Girls Just Wanna Have Fun. Mimochodem, on to není tak úplně její hit. V roce 79 ho napsal Robert Hazard a naspíval. Zpěvačka Cyndi Lauper ji přespívala v roce 1983, tedy o 4 roky později. Nicméně ten velký hit z ní udělala právě ona. Právě jste ji slyšeli. No a co uslyšíme teď? Píše nám naše stála dopisovatelka paní Sylvie, píše nám tentokrát konkrétně: hezkou neděli 11.10. přesně před rokem zemřela americká herečka Diane Keaton. Kanadský zpěvák Justin Bieber si s ní zahrál ve videoklipu k jeho písničce Ghost. Pro mě je tato píseň i vzpomínka na mou babičku. Andrejům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům Sylvie z Prahy. My děkujeme paní Sylvie, tady je Justin Bieber a Ghost.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Lucie a řekl bych velmi pěkná verze písničky Osvobozeného divadla Klobouk ve křoví. Máme 3 minuty po 12:30, stále posloucháte Písničky na přání a my tu máme další, které nám přišlo e-mailem. Je to další z našich pravidelných posluchačů a dopisovatelů, pan Petr, který by chtěl nechat zahrát písničku Ztracený ráj. Já jenom podotknu, že ji naspívali Heidi Janku a Václav Patejdl, kterého samozřejmě nikdo nezná jinak než jako, nebo neznal jinak než jako Vašo Patejdla. Tady je Ztracený ráj.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byly Nezmaři a Bodláky ve vlasech v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. Blíží se nám poslední čtvrtina dnešních poledních písniček na přání. Za minutu a půl bude 3/4 na 1. My tady máme další, tentokrát SMS-kové přání, a to nám přišlo přesně tak, jak jsem říkal, že nemá chodit, tedy s diakritikou, s háčky a čárkami. Takže tady máme několik písmen, spoustu zajímavých značek a obrázků, také i musím říct, že z téhle adresy, respektive z tohoto telefonního čísla, nám chodívají velmi často SMSky s diakritikou vy, polepšete se. Ne vždycky se to podaří rozluštit, ale tentokrát snad budeme mít štěstí, pojďme na to. Pěknou neděli, prosím Elán do Modré ulice 1040 8, Liberci 6, děkuji, Azuritex práce. No, tak písničku samotnou od Elánu tu nechala naše posluchačka na mě, tak ale něco mi říká, že zrovna touhle písničkou od Elánu uděláme velkou radost. Tak ať to v práci utíká, no a zase nám brzy napište a bez diakritiky.

Hana Hegerová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, no asi jste poznali, to já jen tak ze slušnosti, abyste věděli, písnička Čím dál, tím víc. No a nám se blíží 13. hodina, za 8 minut tu budou další zprávy, které pro vás dnes celé odpoledne připravuje Lída Jiroutová, no a potom už se můžete vydat na výlety, ne na jeden, ale na několik výletů, a to takže s Pavlem Kudnou. Pokud jste v našich poledních písničkách na přání nestihli poslat nějakou písničku, nebo se na vás nedostalo, pak vězte, že máte další možnost po hodině 17. Tak si to pěkně připravte. No a do dalších minut doufám, že strávený s Českým rozhlasem Liberec vám přeji pěkné odpoledne a příjemný poslech.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lidé v Bystré nad Jizerou na Semilsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren. Nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku bude vypuštěna do jara příštího roku. Policie v Polsku obdržela informace o hrozícím atentátu na premiéra a ministra obrany. A odpoledne se přidají četné přeháňky a teploty budou do 13 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Větrné elektrárny v Bystré nad Jizerou na Semilsku nevzniknou, rozhodli o tom lidé v místním referendu. Hlasování je platné a pro zastupitelstvo závazné. Zapojilo se do něj téměř 85%, to je ze 111 oprávněných osob.
2: Větrné elektrárny chtěl postavit soukromý investor. Lidé se bojí negativního vlivu na životní prostředí. Například jeden z voličů, který chtěl zůstat v anonymitě.
3: By to dost zhyzdilo tu okolní krajinu, výhled z každého kopce tady kolem i z Krkonoš. Zároveň už začínají vycházet i studie na to, že by to mohlo být škodlivé.
2: 43 lidí hlasovalo pro stavbu. Spolu s nimi vidí benefity i třeba nezávislý starosta Lukáš Nesvadba.
4: Měte tu energii brát musíme do budoucna. A jednak tam jsou benefity pro tu obec, 2,5 milionu každý rok pro obec do rozpočtu a nějaká levnější elektrika pro lidi.
2: Naopak lidé v Dědřichově na Svitavsku záměr společnosti ČES na stavbu větrných elektráren podpořili. Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Vodní nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je od loňského října stále kompletně vypuštěná. Důvodem jsou stavební práce. Dělníci během posledních týdnů instalovali ovládací prvky na pravé straně výpusti a natřeli kovové části nádrže ochranou proti korozi. Opravy by měly být hotové příští rok, říká mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
5: Na vodním díle Stráž pod Ralskem aktuálně děláme nové kamenné opevnění návodního svahu a provádíme také novou sjezdovou komunikaci. Stavební práce v hodnotě 13 milionů korun plánujeme mít kompletně dokončené na jaře roku 2027.
0: V Česku je kvůli suchu málo žaludů a kaštanů. Na některých místech tak budou muset myslivci zvěř přes zimu přikrmovat. Žaludy, kaštany a bukvice potřebuje divoká zvěř i před zimou, aby se připravila na nízké teploty. Hladová zvířata můžou způsobovat větší škody na polích. Je také pravděpodobné, že se budou stahovat více k městům. Zvýšená migrace zvěře by ale podle Českomoravské myslivecké jednoty mohla usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeniště. Polská policie prošetřuje informace o hrozícím pokusu o atentát na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb nařídili spustit odpovídající opatření na jejich ochranu. O situaci jednají zástupci policie, tajné služby a státní ochranné služby.
1: Počasí.
0: Je oblačno až polojasno, odpoledne se přidají i četné přeháňky, které k večeru budou stejně jako oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 4 až 7 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli pravidelné údržbě omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem do pondělních 4 hodin ráno je neprůjezdný tubus ve směru na Prahu. Projíždí se v režimu 1+1 v protisměrném tubusu. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříni vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme minizo u Bělouškův, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech k obci Krásná hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklan jménem Vindiš. V jihočeských Pořežanech na nás čeká pak Muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů. Od aut přes kočáry a bričky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu, nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dolní Jsou Kolomy nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Bělouškou a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Jsou Kolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních třech letech se to začalo teprve rozšiřovat na minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď mimochodem, jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o němž jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý. A tíhle dva tady byly už vlastně od začátku. Plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo z Hřebčína kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz, no a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako odmala, no a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo, teď mám zálusk na pštrosy Emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno Kune Kune a jmenujou se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
1: Samozřejmě, jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě, černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
1: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna, prostě pozná, že to je tého slepice, i když jich je tady pět stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
1: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
1: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
1: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehne, dá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
1: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
2: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
1: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
0: Konstatuje provozovatelka Minizo u Bělouškou v Dolní Jsou Kolomy Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spurného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky, speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na Pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena, za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrand, tak lihovar s jeho jménem stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období Třetihor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých Zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta Krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce 0,5 metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12?
2: Máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižních Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 30. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To nešlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mě je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku ze předu a obsluhuje.

0: do lidvoře. A lokaj vodemeka skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. Můžu si tam vlézt?
0: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
0: To paruje mimořádně tyhle pera.
1: Já si vlezu do kočáru. To vyzkoušíme. A už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
0: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barrandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v Trezorové bance, anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v princezně Zemlina? Tak vlastně vylej
0: zemlina. To je on. Nekrásně si hadanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
0: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplynem.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
0: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla?
0: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
2: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc a už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky, jenom namátkou. Lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku. Na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm, no a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze-Dejvicích. Co je správně? Typujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bezhlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy, službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: na čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně. Trošku je škoda, že není vidět Jáchymov. Vidíte akorát Jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově. Jáchymov je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemenný žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tady krásný moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no a tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně, zpravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech, na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj se vzdá postu hejtmana, když uspěje ve volbě do Senátu. Ve Špindlerově mlýně natahují na sloupy lano nové šestimístné lanovky. Práce na propojení lyžařských areálů částečně omezují dopravu. A v pondělí čekejme proměnlivou oblačnost se slabými přeháňkami a teplotami jen do 13 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji klidné nedělní odpoledne. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let. Za tu dobu stvárnil skoro stovku rolí. Představil se mimo jiné jako Petručo v Shakespeareově Zkrocení zlé ženy. Hrál i v Našich furiantech nebo Mariše. Televizní diváci ho znali třeba jako Radka Krásu v seriálu Vypravěj. Do češtiny daboval Harrisona Forda, Michaela Douglase, Stevena Segala nebo Gérarda Depardieu. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. Jiří Vosecký neobhájil svůj mandát v senátním obvodu číslo 36 Česká Lípa. Před 6 lety byl zvolený za Starosty pro Liberecký kraj, letos kandidoval jako nezávislý. O senátorské křeslo se příští týden ve druhém kole utká poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Ten uvedl, že pokud ve druhém kole uspěje, nebude už dál hejtmanem.
2: Já jsem dlouhodobě říkal, že se neumím představit, jak by šlo vykonávat funkce hejtmana a senátora najednou, respektive jak obě ty funkce vykonávat na 100%, a pokud budu v druhém kole zvolen do Senátu, tak do konce letošního roku z pozice hejtmana odstoupím, na to jsem připravený.
0: Na nové lanovce ve Špindlerově mlýně se dnes natahuje a napíná její nosné lano. Jde o náročnou práci, kterou zvládá pouze několik málo lidí v Česku. Lanová dráha je důležitou součástí nového propojení areálu ve Svatém Petru s Medvědínem.
3: Dopravní lano, které je natažené na trase lanové dráhy přehradní, váží 22 tun a v průměru má 44 mm. Při zaplétání lana se oba konce spojí do jedné nekonečné smyčky. Správně provedený záplet je podle odborníků zásadní pro bezpečný a plynulý provoz lanové dráhy. Finální napnutí a zateplení je velmi přesná specializovaná práce. Až budou sedačky na laně, začne testování celého systému. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Veterináři v Česku vyšetřují možný výskyt nákazy virem Shamunda. Ten ohrožuje hospodářská zvířata, ale to se objevil v západní a střední Evropě. Přenášejí ho krev sající hmyz a je nebezpečný pro skot, koně, ovce a kozy. Podle státní veterinární správy způsobuje mimo jiné horečku, nechotenství, potraty nebo vývojové vady u mláďat. Pro člověka virus nebezpečný není.
1: Počasí.
0: A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou slabší přeháňky, zpočátku jen ojediněle. Večer čekejme pak většinou skoro jasno až jasno. Teploty přes den 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Rekonstrukce inženýrských sítí zúžila vozovku na jeden jízdní pruh v ulici Revoluční v Jablonci nad Nisou. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Slyšeli jste zprávy Lídy Jiroutové, jsou 4 minuty po 14. hodině. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nastává pohodové odpoledne. Už za chvíli doplníme informace o počasí ze zpráv, zavoláme totiž do Ústeckého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se, jak dlouho bude pršet a jak dlouho bude zima. Martin Písařík nám prozradí, co dalšího v učebnicích nebylo, a našich nejmenších se zeptáme na volby. Na ty se ale zeptáme i naší redaktorky Jany Pavlíčkové. Volební účast za celý Liberecký kraj v uplynulých komunálních volbách byla 46%, o 3% více než v předchozích volbách. Téměř 2,5 tisíce volebních lístků ale bylo neplatných, na výsledek voleb to ale nemá vliv. Dohromady jde totiž jen o necelá 2%. Jak teď vypadají povolební jednání v okresních městech, to se dozvíte už za chvíli. Hezký poslech dnešního pohodového odpoledne vám přeje Miroslav Holubec.

0: Volby 2026.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se teď budeme věnovat asi tomu nejdůležitějšímu, co je momentálně k dispozici. K oficiálnímu oznámení složení nových zastupitelstev v Libereckém kraji zatím nikde nedošlo, s výjimkou obcí, kde byla jen jedna kandidátka. Takových je v Libereckém kraji 53, tedy necelá čtvrtina. Všude jinde se zatím vyjednává. Jaká je aktuální povolební situace v okresních městech v regionu, zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Tak já začnu Liberecem jako krajským městem. Tady stejně jako před 4 lety vyhráli starostové pro Liberecký kraj. Mají 14 mandátů, tedy o 2 více než minule. No a zajímavostí je, že kromě starostů už se do toho libereckého zastupitelstva dostali jen 3 další subjekty, což je nejméně od roku 1989. Ze hry vypadla například ODS nebo SPD a pohoršilo si také hnutí ANO. Podle lídra vítězných starostů Lukáše Hájka zatím dohoda o nové koalici nenastala.
3: Zatím to tak nevypadá, protože ty jednání probíhají postupně, byť už třeba i vícekolově, ale v tuhle chvíli dohodnuto nic není. Dnes máme naplánováno i setkání našeho zastupitelského klubu, abychom si řekli, jak vnímáme výsledky, protože ty jsme viděli až pozdě večer a co jsou ty naše preferované varianty a podobně.
1: A jaká je povolební situace v sousedním Jablonci nad Nisou?
2: Také v Jablonci vyhrálo hnutí ANO v čele s Milanem Kroupou. Druzí jsou starostové pro Liberecký kraj, kteří získali víc než dvojnásobek hlasů oproti minulým volbám, a třetí ODS. Nicméně jednání o koalici tam jsou složitá. Ve hře je i varianta, že do vedení města se starostové nedostanou, řekla jejich lídrně Jana Hamplová.
4: Sešli jsme se všichni napříč a je to opravdu hodně divoký. Jsou dvě varianty, jedna teda bez nás, ale jsme o tom informovaní. Jo? Je to varianta, která je na stole. Druhá varianta je na stávající platformě koalice a měli bychom taky 17. Je to na ODSC, protože bez nich to ani jeden blok neuděláme.
2: No a mírně patová situace pak nastala také v Semilech. Tam sice vyhrálo uskupení Moje Semily, ale je těsně nad druhým ANO a třetí volbou pro Semily. Tyto dva poslední jmenované subjekty spolu dosud tvořily na radnici koalici a ta situace je teď zkomplikovaná tím, že mají všichni tři shodně po 6 mandátech, stejně tedy jako vítězné Moje Semily. Podle lídra Moje Semily Sebastiana Kuršela tak poběží vyjednávání o novém vedení města ještě několik dní.
5: Ty jednání chvilku potrvají, nedohodli jsme se zatím, protože my jsme jako nové uskupení a oni váhají asi, jestli nás chtějí nebo nechtějí, to nevím, ale myslím si, že dojdeme k nějaké dohodě, k nějakému konsenzu, ale ještě to nějakou chvilku potrvá. Nemyslím si, že jako vítěze voleb nás budou chtět obejít, nemyslím si, že jenom se budeme muset dohodnout o postavení radnice a rady.
1: No a jak to vypadá v České Lípě, kde mimochodem vítězství neobhájilo hnutí ANO?
2: Je to tak, ANO vyhrálo v České Lípě předchozí dvoje volby, ale teď to prvenství patří uskupení Živá Lípa v čele s dosavadním místostarostou Jakubem Menclem. Dosud sice spolu tyto dva subjekty byly v koalici, ale jestli to tak zůstane i nadále, zatím není jasné. Podle Mencla začnou povolební vyjednávání až po neděli.
1: Uplynulé volby v Libereckém kraji pro nás shrnula Jana Pavlíčková. Jano, díky za tvoje informace, hezké odpoledne a brzy zase naslyšenou nebo naviděnou přímo u nás ve studiu Českého rozhlasu Liberec.
2: Naslyšenou, pěkný den.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Přesně tak, slíbil jsem, že doplníme informace z našich zpráv, tedy ty informace, které se týkají počasí. Konkrétně je doplní Jana Ehrtová, která už je připravená v Českém hydrometeorologickém ústavu v Ústí nad Labem u telefonu a já ji vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Já jsem sliboval našim posluchačům, že se podíváme na to, jak moc bude pršet a jak moc bude, neříkám přímo mrznout, ale kam nám teploty klesnou. Pojďme tady nejdřív k dnešnímu odpolední, jak se bude vyvíjet.
2: Tak teď máme takovou tu klasickou proměnlivou oblačnost, kdy se nám střídá sluníčko se zataženou oblohou a vyskytují se v Libereckém kraji celkem četné přehánky. Teploty se pohybují nejčastěji od těch 8 do těch 12 stupňů Celsia a maximálně o takový jeden stupínek nám ještě vystoupí. Na horách máme teploty do 8 stupňů Celsia a taky nám fouká mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Předpokládám, že na noc ty teploty zase o něco klesnou, kam až?
2: Ty teploty by měly klesat na 6 až 3 stupně Celsia, ale vypadá to, že na tom severu Libereckého kraje tam nám zůstane asi po většinu noci zataženo, ale budou i místa, kde ta oblačnost bude ubývat a bude se protrhávat. A v případě té zmenšené oblačnosti a zeslabení větru, tak ta teplota může klesat až k nule a budou se vyskytovat zítra ráno místy přízemní mrazíky a někde v polohách kolem 1100 se můžou ty srážky, které by se v noci mohly objevit jako přehánky, by se mohly objevit jak smíšeného, tak nebo i sněhového charakteru.
1: No a jakou nohou tedy z hlediska počasí vykročíme do příštího týdne? Jaké bude pondělí?
2: Tak pondělí bude už na srážky přívětivější, očekáváme pouze jenom slabší přehánky přes den, můžou být opravdu jenom spíš výjimečně nebo ojedinělé, budeme mít polojasno až oblačno, teplotně ale budeme na tom stejně jako dnes, to znamená 10 až 13 stupňů Celsia.
1: No a když už vás máme na telefonu, tak kam až vidíme, jak se bude vyvíjet ten týden?
2: Ono se nám začne trošičku oteplovat, s tím, že ale ještě úterní ráno bude opravdu velmi chladné, dokonce i mrazivé, protože tam to vypadá, že by z noci z pondělí na úterý nám zůstávalo během noci málo oblačnosti a ta teplota ve 2 metrech by klesla na 4 až 0 a tam, kde bude úplné bezvětří, tak až minus 2 stupňům Celsia, což opravdu, aby to nikoho nezaskočilo, takže v úterý ráno velká zima, ale potom postupně se nám začne trošičku oteplovat. Ty odpolední teploty očekáváme v Libereckém kraji, že by se mohly podívat někam k 16, ve čtvrtek dokonce až k 17 stupňům Celsia. Otázkou bude, jestli se nám vytvoří mlhy. Samozřejmě při těch mlhách ta teplota zůstane nižší, ale při tom slunečnějším počasí, tak by ty dny středa, čtvrtek, pátek mohly být celkem velmi teplé.
1: No, takže babí léto to nebude, ale mírně nám ty teploty stoupnou. Každopádně v úterý ráno teplé ponožky jak do bot, tak radši v noci i do postele. Alespoň to naznačuje Jana Ehrtová, která nám přinesla informace o počasí, takže my zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, posíláme tedy přání všeho dobrého a budeme se těšit zase brzy na slyšenou.
2: Hezkou neděli, děkuji a na slyšenou.
1: Toliko počasí, co nás čeká dál, tak samozřejmě písničky, a to ne ledajaké, Madonna, Olympic a Michal Tučný. No a potom už to bude další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát o nesmrtelnosti. Jestli existuje věčný živočišný druh, zjišťoval Martin Písařík, ale více rozvíte až za chvíli po písničkách.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak tohle byli Beatles ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, což je asi pro většinu z vás zbytečná informace, poznali jste všichni. Nicméně důležitou informaci máme pro naše posluchače v České Lípě. V pondělí, tedy zítra 12. října, bude v době mezi 7.20 a 14.45 přerušena dodávka elektrické energie v ulicích Na Nivách, Komenského, Pražská, Šluknovská, Ronovská, Bohušovická a Husova. Podrobný seznam adres s mapou míst, kterých se odstávka týká, a také časovými údaji najdete na webových stránkách společnosti ČES. Tam jednoduše zadáte Česká Lípa a objeví se vám pod tím informace, kdy a kde tedy proud nepůjde. No a ještě jednu informaci tu mám tentokrát pro naše posluchače v Turnově. Ty by mohlo zajímat, že od pondělí 12. do úterý 13. října v Metelkových sadech v aleji Legií budou arboristé kácet duby, které se nacházejí v blízkosti komunikace. Místa budou označená a ohraničená. Radnice tímto žádá všechny občany, aby toto označení respektovali a byli opatrní. Konec konců jde o jejich, respektive o vaši bezpečnost. Tak a teď si dáme další písničku. Lenka Filipová nám zaspívá.
1: Život je šat.

0: ještě jednou komunální volby, tedy volby do zastupitelstev, které máme pro letošek za sebou. A před námi jsou ještě volby do Senátu, v našem kraji konkrétně v obvodu Česká Lípa, kde proti sobě stanou starostka České Lípy Jitka Wolfová z Hnutí ANO a hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Na volby se tentokrát dětí zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Co to jsou volby?
2: Třeba když volíme starostu.
1: A bude se teď někdy volit starosta?
2: Já bude.
1: A kde ho volíme?
2: Třeba ve škole, nebo ve volební místnosti.
1: Ty víš, co to jsou volby?
2: Ne. Třeba když mě o něčem hlasujeme.
1: A o čem můžeme hlasovat?
2: Třeba kdo bude prezident.
1: Víte, jak se volí?
2: Pomocí lístku.
1: Jak takový lístek vypadá?
2: Má tam třeba číslo a když to číslo někde vyhledaj, tak budeme volit starostu. Třeba může prašovat ve školce nebo v práši nebo ve škole.
1: Víte, proč se volí?
2: Aby jsme měli hodnýho prezidenta.
1: A víte, kdo volí?
2: Pan prezident. Pan prezident.
1: A můžete volit i vy?
2: Jo.
1: Můžeš volit i ty?
3: Jo.
1: A koho můžeš volit?
3: Premiéra.
1: Jak se volí?
3: Volí se, že tam napíšeš, koho chceš volit.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Povolební jednání v Liberci zatím k žádné konkrétní koalici nespějí. Referenda o solární elektrárně v Rolsku na Českolipsku se nezúčastnil dostatečný počet lidí. Září je zatím na českých silnicích letošním druhým nejtragičtějším měsícem. A zítra bude proměnlivá oblačnost se slabými přeháňkami a teplotami mezi 10 až 13 stupni. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Lída Jiroutová. Zatím nejasné obrysy má povolební vyjednávání v Liberci. Do zastupitelstva se dostaly jen 4 subjekty, což je nejméně od roku 1989. Volby vyhrály starostové pro Liberecký kraj, druhé skončilo nové uskupení Lepší Liberec, třetí hnutí ANO a čtvrtá koalice Liberec otevřený lidem z Piráty. Podle lídra starostů Lukáše Hájka zatím není jasné, s kým koalici vytvoří. Sami většinu nemají.
3: Děti mít musíme, protože máme 14 mandátů. Zatím pořád probíhají indikativní rozhovory mezi všemi subjekty, ale v tuhle chvíli dohodnuto nic není. Máme naplánováno i setkání našeho zastupitelského klubu, abychom si řekli, jak vnímáme výsledky a co jsou ty naše preferované varianty a podobně.
2: Koalici se zatím nepodařilo dojednat ani v Jablonci nad Nisou, České Lípě nebo Semilech. Referendum k plánované výstavbě fotovoltaické elektrárny v Rolsku na Českolipsku je neplatné. K hlasování o krajském projektu na bývalém letišti Hradčany nepřišel dostatečný počet lidí. Město výsledky zveřejnilo na své úřední desce. Do dosažení 35% hranice chyběl 1% bod. Většina lidí, přes 83%, v referendu hlasovala proti záměru. Dětské hřiště v Olbrachtově ulici na libereckém sídlišti Kunratická čeká oprava. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Rekonstrukce bude stát necelé 2 miliony korun. Zhruba třetinu nákladů pokryje krajská dotace.
4: Stávající asfaltobetonové povrchy na hřišti stavební firma nahradí perkem a pískem. Přibydou taky drobné herní prvky, stínící plachty i mlžítka a pítka. Doplněné budou i nové lavičky a koše. Při přípravě projektové dokumentace oslovila kancelář architektury města spoluautorku původního hřiště. Ve spolupráci s ní navrhla opravu kovové mašinky, která je pro místo typická. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí, jde tak o druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Víc lidí přišlo na silnicích o život jen v srpnu, vyplývá to z dat dopravní policie. Lidé v autech umírali kvůli nepřiměřené nebo nepřizpůsobené rychlosti a kvůli nepozornosti. Úplně nejvíc obětí si ale vyžádalo přejetí do protisměru. Policie za září eviduje takových případů 190, zemřelo při nich 11 lidí. Sport. V 10. kole Tip Sport Extraligy si hokejista Liberce představí ve Českých Budějovicích. Zápas začne v 17 hodin. Hostující Bílí Tygři budou znovu spoléhat na střeleckou formu útočníka Jakuba Rychlovského. Ten se po počátečním trápení v úvodu nejvyšší soutěže naposledy proti Karlovým Varům prosadil hned dvakrát. Pokračuje Rychlovský.
5: Tak já vím, že to je vždycky prostě o té každodenní práci a jít tomu naproti a snažil jsem se prostě být furt pozitivní a pracovat na těch malých věcech, které jsem věděl, že nebyly ideální v některých těch zápasech. To se vždycky snažím si nalít čistého vína, podívat se do zrcadla, to jsem věděl, že není dobrý a doufám, že teď budu tomu týmu pomáhat co nejvíc a budeme pokračovat takhle dál a prezentovat se tím hokejem, který chceme. Počasí.
2: Pondělí čekejme polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou slabší přeháňky, zpočátku jen ojediněle, večer bude většinou skoro jasno až jasno a teploty vystoupí přes den na 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A policie vyšetřuje dopravní nehodu nákladního auta v ulici Liberecká v Chrastavě. Jeden jízdní pruh je tam uzavřen, očekávejte tam komplikace a zdržení. Buďte na vašich cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zprávy Lidie Routové nám otevřely druhou polovinu dnešního pohodového odpoledne, ve kterém vám připomeneme to, co už asi víte z našeho zpravodajství. V 79 letech dnes zemřel herec a vynikající dabér Jiří Štěpnička. S Miroslavem Horníčkem v této hodině navštívíme Mariánské lázně a další z témat uvede na pravou míru Jan Křemen. Začátek této hodiny bude ale paradoxně patřit dezinformacím. Zajímají vás různé historické mýty a dezinformace? Naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmeldenčovová o nich vydala knihu s názvem Jak to bylo doopravdy. Více dozvíte už za chvíli, tak hezký poslech a pohodové odpoledne.

0: Hana Zagorová v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec. Zajímají vás historické mýty a různé ty dezinformace? Potom vás určitě zaujme kniha Jak to bylo doopravdy. Slavnostně ji tento týden představila její autorka a naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmel-Denčevová. O knize si popovídala s redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jak to bylo doopravdy není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel-Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
2: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata, byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měli. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
3: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
2: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmel-Denčevová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř stovku rolí. Jeho doménou byl i dubbing. Vysloužil si přezdívku Český Harrison Ford. Svým hlasem promluval ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel ve věku 79 let.
1: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku, to ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
1: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
2: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
1: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
2: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dubbing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A že byl Jiří Štěpnička nejen skvělý herec, vynikající dabér a výborný vypravěč, on byl i příležitostný zpěvák. Píseň Krahujíček na středověký text s hudbou Emila Vyklického naspíval Jiří Štěpnička s kolegou Národního divadla Borisem Reznerem na albu Divadelní písně z violy.

0: Další z písniček, které nestárnou, od Petra Nováka. No a teď otázka pro všechny turisty a cestovatele. Vracíte se opakovaně do stejného hotelu? Máte někde pokoj, na jehož dveře už by klidně mohli dát štítek s vaším jménem? Miroslav Horníček to tak měl. Zbožňoval Mariánské lázně, do kterých zavítal nesčetněkrát.
1: Já jsem jednou dělal v Mariánských lázních takovouhle besedu v divadle. A tam byl dotaz z hlediště, proč mám rád Mariánské lázně. Tak jsem líčil svůj vztah k Mariánkám, že jo, tu přírodu, že mám rád, a to město, které miluju. A říkal jsem, já už sem jezdím, tehdy jsem tam jezdil asi 20 let. A říkám, já sem jezdím 20 let, pořád do stejného léčebního ústavu, do stejného pokoje. A dodal jsem, mám 308 a nezamykám se. A z hlediště se ozval zborovej ženský výkřik, zamyká. No tak dneska už si dávám i skřínky dveřím.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec vám zpívala angloamerická kapela Pretenders. No a teď je před námi další pravidelná rubrika. Jak je to doopravdy? Ptá se a odpovídá kolega Jan Křemen každé nedělní odpoledne v tuto dobu, to znamená i dnes.
1: Někdo vám bude tvrdit, že před spaním je dobré sníst jablko a navíc si potom nemusíte čistit zuby, protože jablko zuby čistí. Jak je to doopravdy? Jíst jablko těsně před spaním bez následného čištění zubů není právě dobrý nápad. Jablka obsahují ovocné kyseliny a přírodní cukry. Ovocné kyseliny změkčují zubní sklovinu a zuby nečistí. Myšlenka, že se tak děje, je postavena spíše na skutečnosti, že obsahují jablka vlákninu, ale ani ta zubům nepomůže. Jablka dále obsahují cukry, které jsou hlavní příčinou a potravou pro bakterie v ústech, které vytvářejí zubní kazy. Pokud si tedy před spaním dopřejete jablko, tak platí, že si zuby musíte vyčistit. Ale ne hned po konzumaci, protože máte změkčenou zubní sklovinu a svým zubním kartáčkem byste ji mohli poškodit. Budete muset počkat alespoň 20 minut. A ještě jedna maličkost. Během spánku člověk vytváří minimální množství slin. A tak by nedošlo k potřebné neutralizaci ovocných kyselin, které tak budou na vaše zuby působit mnohem déle, než když si jablko sníte během aktivního dne. Navíc konzumace jablka těsně před spaním může u citlivějších lidí dráždit žaludek, způsobit pálení žáhy nebo narušit spánek kvůli kolísání cukru v krvi. Jablko nikdy nenahradí zubní kartáček. Pokud jablko sníte, musíte si vyčistit zuby. Raději vám to připomenu, jaký je ten správný postup po té, co sníte jablko. Počkejte asi 20 minut, než se sklovina po kyselinách z jablka opět o něco zpevní a pak proveďte důkladné večerní čištění. Po vyčištění už si ničím nevyplachujte ústa, aby fluorid z pasty mohl chránit hrub celou noc. Vaše péče o zuby by měla dávat smysl a večerní či dokonce noční konzumaci jablek jí skutečně nijak nepomůžete. Ono vůbec konzumace čehokoliv vašemu chrupu před spaním k ničemu dobrému neposlouží, ale právě naopak. To už nemluvíme o tom, že i žaludek by měl odpočívat a ne zpracovávat vše, co jste do sebe před usnutím vpravili. Když se tedy odhodláte k tomu, že nebudete masouny, tak vám každý odborník řekne, že to prospěje vašemu spánku. Bude klidnější a účinnější. Mám tady ještě jeden důvod. Návštěva zubaře dnes není právě levnou záležitostí a o tom, že nikdy nepatří k těm nejpříjemnějším, raději už mluvit nebudu. Jablko před spaním není dobrý nápad a nevěřte tomu, co se říká. Nemusí to být vždycky pravda.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Valdemar Matuška v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za 8 minut to bude 16. hodina. To znamená, že dnešní pohodové odpoledne se nám chýlí ke konci, ovšem nemusíte být smutní, jelikož po 16. hodině, hned po dalších zprávách, které pro vás dnes až do večera připravuje Lída Jiroutová, vás čekají hvězdné návraty. Patrik Rozehnal si tentokrát pozval, tedy v uvozovkách samozřejmě, k mikrofonu a vůbec do celého vysílání Julia Satinského, kterému říkalo Julo Satinský. No a co vás čeká pak? Po 17. hodině se vrátím opět já, Miroslav Holubec, a provedu vás písničkami na přání. Tak hezké odpoledne a pěkný poslech.
1: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. V participativním rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou zvítězilo Hřiště pro mládež. Policie vyhlásila pátrání po seniorovi z Karlových Varů. Může být v ohrožení života. A v pondělí čekejme proměnlivou oblačnost se slabými přeháňkami a teplotami jen do 13 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, zahrál si v desítkách filmu a seriálu. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
2: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
3: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
4: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
5: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
4: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
5: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semelsku chtějí, aby město postavilo nové hřiště pro mladé. Rozhodli o tom v letošním participativním rozpočtu. Návrh na nové sportoviště získal nejvíc hlasů veřejnosti. Město teď začne projekt připravovat a příští rok ho postaví.
6: Zóna pro teenagery získala 81 pozitivních hlasů. Má vzniknout v lokalitě u sportovního areálu u Pěvína. Projekt tak stávající sportoviště rozšíří o potřeby pro starší děti. Bude tam například pingpongový betonový stůl a parkurová sestava. Celkové náklady vyjdou dle prvního odhadu na 300 tisíc korun. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Libereckém kraji vzrostl během září počet absolventů škol a mladistvých v evidenci úřadu práce. Zatímco na konci léta jich bylo 891, na konci září už 1275. Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce Kateřiny Sadílkové je to pro ně určený speciální program Záruky pro mladé. Ten jim pomůže získat potřebné zkušenosti a dovednosti a zvýšit tak jejich šance na získání zaměstnání. Policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýkoliv informací o pohřešovaném volejte linku 158.
1: Počasí.
0: A v noci bude převládat oblačno až polojasno, zejména v jižní polovině území až skoro jasno na severu, naopak čekejme až zataženo a zejména na horách se vyskytnou přeháňky nad 1100 metrů sněhové. Teploty nám v noci poklesnou na 6 až 3, ojediněle při zmenšené oblačnosti a slabém větru až na nulu a místy můžou být i přízemní mrazíky. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou slabší přeháňky, večer pak čekejme většinou skoro jasno až jasno a teploty mezi 10 až 13 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli pravidelné údržbě omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem do pondělních 4 hodin ráno je neprůjezdný tubus ve směru na Prahu. Projíždí se v režimu 1+1 v protisměrném tubusu. Mohou se tam nárazově tvořit kolony.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
7: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
8: Inženýr Horák.
7: Ne.
8: Inženýr Horal.
7: Ne.
8: Inženýr Horárik.
7: Ten taky ne.
8: Inženýr Horček.
7: Máte ho tam vůbec?
8: Inženýr Horčičák.
7: Další.
8: Inženýr Horčík.
7: Cože?
8: Inženýr Hvorčík.
7: Ne, to není on.
8: Inženýr Hordoši.
7: Čtěte dál.
8: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
7: Takhle bychom to byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
9: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
7: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském Studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na Studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou démantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu démantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničko má středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, to je naša jistě.
6: Kde jsou ty dva?
7: No to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Nie, Satinský, našťastie.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, našťastie nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, necháme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
6: Děkuji vám, velice děkuji.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, já řeknu proč. No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout.
8: Pozrite se, já vám to povedem takto. Já kdybychom se chcel blísknout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
6: Nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Aha.
6: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie.
8: Ale
6: na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a pádeš a nějaké, jako kostru, aby dostal.
8: Ale když slovo, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém. Že?
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
1: Já celé dny čítám.
6: No. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel.

0: papá vás z toho vyseká.
1: Však papá. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
2: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
0: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
3: To muselo stát.
2: A propos, co? Vy, sir, co vy? Vy, už jste po transplantaci?
1: Víte, že ještě ní, je? Nevím se rozhodnout, co si mám dát transplant.
0: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete.
4: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky

0: a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
1: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
2: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
1: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano. Se to pohybuje.
2: U nás a... železnice patří ľudu.
1: Ano.
2: To je zaujímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
2: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
1: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
3: To je fantastický, to je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
2: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
1: Ano, to
3: je tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
3: A nemenuje se Horizont?
1: Horizont.
2: Horizont. Já bych se vám ještě...
3: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
2: No prosím,
1: my tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
3: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
1: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě.
3: Jo?
1: My jeme na Slovensku třikrát denně.
3: Ano.
1: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
2: No dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte sa.
1: Áno, tak to sú...
3: Oh,
2: to je príbor! Týmto my jeme.
1: To sú príbory, ale
2: to je také praktická vec.
1: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, takisto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
2: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
1: Áno. Ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
3: No isté, že...
1: Niektorí majú aj z hotela Európa.
2: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
3: Pardon, ešte by sme sa vrátili
2: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle, ja by zostal rád. Pri jedle ja rád zostávam.
2: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
3: Milujú.
2: Brinzové halušky.
3: Milujú brinzové halušky.
2: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
3: Prosím, dejte kolovať.
2: Pravá brinzová haluška.
3: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
2: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
1: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
2: peniaze.
1: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze, musí zaplatiť. Teda, ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
2: No tak obyčajne nič iného nedostať.
1: A ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
3: to sú úplne stejný, to je zajímavé.
1: To sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
2: Do
1: banky tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
2: Vidíte, čo je to banka?
3: Jo. Banka?
2: Banka.
3: Áno, dejte kolovať.
2: U nás na Slovensku to je banka pri banke. Banka pri banke.
3: Pre bančino je, jo.
1: Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
3: Áno.
1: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
1: Zatiaľ ovšem teda... Napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
3: Áno.
2: Počujete?
1: To bol zvuk slovenskej banky.
2: Ano.
0: teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
4: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce. A pravila.
4: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
5: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije, a obzvlášť talíře po babičce.
6: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: vůz.
1: V těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
2: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
3: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je? Já nevím, já jsem všechno zorganizoval, tak? Dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť. Či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu,
2: áno,
3: to sme už povedali. Keď...
2: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba,
2: a viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale... To sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Ani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Současný starosta Hejnic chce i po prohřeb ve volbách v politice pokračovat. Nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku bude vypuštěná do jara příštího roku. Kyjev podle Volodymyra Zelenského zorganizuje prezidentské volby, pokud Rusko dodrží dvouměsíční příměří. A zítra bude proměnlivá oblačnost se slabými přeháňkami a teplotami mezi 10 až 13 stupni. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Lída Jiroutová. V Hejnicích na Frýdlantsku zvítězilo v letošních komunálních volbách nezávislé uskupení Živé Hejnice. Získalo 8 mandátů z 15. Na druhém místě skončilo hnutí Za lepší Hejnice, které letos získalo mandátů 7. Jeho lídrem je současný starosta města Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj, který zřejmě svůj post neobhájí. V politice chce ale pokračovat.
2: Jako zastupitel určitě, protože mandát určitě skládat nebudu. A rád bych dokončil mandát zastupitele Libereckého kraje. To bude dál, to uvidíme.
0: Volební účast v Hejnicích letos dosáhla téměř 53%. Vodní nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je od loňského října stále kompletně vypuštěná. Důvodem jsou stavební práce. Dělníci během posledních týdnů instalovali ovládací prvky na pravé straně výpusti a natřeli kovové části nádrže ochranou proti korozi. Opravy by měly být hotové příští rok, říká mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
3: Na vodním díle Stráž pod Ralskem aktuálně děláme nové kamenné opevnění návodního svahu a provádíme také novou sjezdovou komunikaci. Stavební práce v hodnotě 13 milionů korun plánujeme mít kompletně dokončené na jaře roku 2027.
0: Podstatnou část autobusové flotily libereckého dopravního podniku by do budoucna měly tvořit elektrobusy. Společnost vypsala výběrové řízení na dodávku 32 nových nízkopodlažních třídveřových elektrobusů o délce 12 až 13 metrů. Jak vyplývá z údajů na webu veřejných zakázek, nabídky je možné podávat do 13. listopadu. Liberecký dopravní podnik má zatím 6 elektrobusů. Ke splnění legislativních podmínek o podpoře bezemisní dopravy jich ale potřebuje výrazně více. Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit s 60-denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. Trump to řekl poté, co Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným pozastavením sankcí na vývoz ruské nafty bez jakýkoliv ústupku ze strany Moskvy. To Zelenský označil za projev slabosti.
1: Počasí.
0: A v pondělí čekejme zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou slabší přeháňky. Večer bude většinou skoro jasno až jasno a teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Na horách zítra naměříme teploty mezi 5 až 8 stupni Celsia. Vítr bude zpočátku místy slabý jihozápadní, postupně se bude měnit na mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A silnice třetí třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena, pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnici druhé třídy číslo 610, tedy přes Příšovice a Přepeře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Také zprávy v 17 pro vás připravila Lída Jiroutová. Teď máme 4 minuty po páté a jelikož máme henten víkend, jak říkají Slováci, tak vás nečeká nic jiného než písničky na přání. I do 18. hodiny tedy můžete SMS-kovat, e-mailovat anebo volat přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec a přát si nějakou pěknou písničku. Já vám ji velmi rád pustím. Já jsem Miroslav Holubec a přeji vám příjemný poslech.

Lena Mondráčková s Jiřím Kornem nám otevřeli dnešní písničky na psání, no a my samozřejmě musíme nejdřív splnit informační povinnost, tedy zopakovat kontakty sem k nám do studia. Čili písničku na psání si můžete psát buď formou SMSky, a to tak, že napíšete Zahrajte Liberec, potom vložíte mezeru, potom umístíte váš text, který by měl obsahovat název písně a jméno interpreta, zdůrazňuji, pokud možno bez háčků a čárek, protože jinak nám to tady se nezobrazí tak, jak by mělo a je těžké to přečíst. Každopádně nejdůležitější ze všeho je poslat tuhle SMSku na správné číslo, a to na 90 011 04. Další možností je napsat nám e-mail, a to na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A třetí, asi nejjednodušší možností je zavolat přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec na telefonní číslo 22 155 37 22.

Pavel Roc a jedna z jeho nejslavnějších, Krásnější než růže. Posloucháte Český rozhlas Liberec a Písničky na přání. Pojďme rovnou k tomu prvnímu, které nám přišlo e-mailem. Píše, nebo respektive přišel nám e-mail z známé adresy Králíček Azurit a píše nám: pěknou neděli, prosím pěkně vitamínovou bombu Šopák vám v modré šárce z Liberce a mě do práce, ať vydrží palivo. Děkuji Azuritek z práce. No, tak, jednak my jsme tuhle písničku v české podobě, tedy původně I Like Chopin, neboli To pán Chopin, slyšeli před chvilkou od Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna. Nicméně daleko závažnější je, že tuhle písničku, tedy Šopák od dvojice Těžkej pokontr, v našem archivu prostě momentálně nemáme. Možná nám ji tam doplní, když budete často psát samozřejmě o ní, ale momentálně ji tam nemáme. No, já doufám, že nepohrdnete alternativou, abych tak řekl, z dob, kdy Těžkej pokondr byl na vrcholu. Není to tedy Šopák, je to Saša Jede. Když trošku přimouříte oko, můžete si zpívat Šárka Jede. Já věřím, že jí to udělá radost. Každopádně Těžkýho pokondra si pustíme tedy v téhle verzi. No a jak říkám, věřím, že udělá radost vám všem.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: No a já navážu na tohle sdělení a to v tom směru, že skutečně každý má rád něco jiného. Někdo si poslechne těžkýho Pokondra, někdo má rád Elány, někdo třeba kapelu Queen. No a teď maličko přitvrdíme, protože tu máme další e-mailové přání, které nám poslal náš posluchač pan Tomáš. Píše nám sestře Klaudince k narozeninám 50 Cent, In the Club. Takže od jaksi od Sunshine Reggae v české verzi, jak jsme ho slyšeli u těžkého Pokondra, teď si dáme trošku rapu, konkrétně gangsta rapu. No a pokud chcete slyšet něco jiného, tak nám zavolejte, napište nebo pošlete SMSku, je to na vás. Jsou tu písničky na přání českého rozhlasu Liberec a teď budeme hrát Klaudince k narozeninám 50 Cent, In the Club.

0: Tak to byla písnička pro Klaudinku k narozeninám a já už jsem to trošku nakousnul, že někdo má rád pop, někdo má rád spíš rock and roll nebo rock, někdo má rád gangsta rap, jako třeba to, co jsme právě slyšeli, tedy 50 Cent in the Club, no a někdo má rád lidovku. A jako bych to přivolal, skutečně budeme svědky hodně velkého hudebního kontrastu, protože tu máme další volající, kterou vítáme. Vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné odpoledne.
1: Já přeju taky pěkné odpoledne. Děkuji za pěkný přivítání, Míro. Tady Jarča z Friedlandu. Tak si dáme teďka nějakou polku, takovou moravskou. A je tam i dobrý vínko, takže to si dáme.
0: Jo, je to lidovka z Moravy. A kdo jiný než Joška Černý? Ještě Joška Severin také naspíval tuhle písničku, ale vy jste chtěla Jošku Černého, což vám chválím samozřejmě. No a komu ji pošleme, jestli...
1: No, poslala bych si Míru vám, vašim kolegům a kolegyním. Vy jste skvělí tam. No a prostě jste furt taky sledovali včera volby a tak. Mm-hmm. Takže i předevčírem taky, abyste si taky už o těch voleb odechli, už toho bylo moc. A bylo by to i pro pana Josefa na Moravu, který nebyl už dlouho taky slyšet. A pro paní Jindřišku do Jindřichovic a její, a tam Romaně do Svobodna Lamačový, ta tam pracuje a jejím kolegyním a kolegům, co tam pomáhají. To je, jsou skvělý, já se s Romanou znám, Lamačovou, z Raspenavy.
0: Na tu Moravu to bude pro pana Jošku spíš se hodí, ne, než pro pana Josefa. Když už to máme Jošku Černého.
1: Ano, a bude to i pro mě sourozence a všem příjemným rodinami a všem, co si necháme rád. To už oni vidí.
0: Ono
1: nás je velká parta rozhlasová, to už je to takový velký, no už se to tak hodně roztáhlo, jak tričko.
0: Tak jo, Joška Černý je připravený, se mějte pěkně, hezký zbytek neděle a zase někdy brzy naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou, Míro.

0: Jožka Černý a klasika Vínečko bílé v rámci písniček na přání Českého rozhlasu Liberec. Další přání tu máme právě teď, také po telefonu, takže já vás vítám ve vysílání. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, hezký odpoledne. Já vás zdravím, Milada z Jablonce. Zdravím vás všechny v rádiu, všechny posluchače, všechny, co si necháváme hrát. A nechala jsem si zahrát písničku od Marušky Rotrový. A mám vaše rádio moc, moc, moc ráda.
0: No my máme rádi vás zase.
1: Jo, to hodný.
0: Tak se mějte moc hezky, pěkný zbytek víkendu a tak zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuju.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: byla.
1: Eva Farná a hlavně David Stipka, já myslím, že tahle písnička se mu hodně povedla. Pojďme k dalšímu přání, tentokrát zase pro změnu e-mailové, píše nám opět naše korespondentka stálá, paní Sylvie. Hezký nedělní podvečer, teď vybírá písničku moje maminka Jaroslava, vybírá svou oblíbenou od Jaromíra Majera, Jsme děti slunce. Andrejům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia, děkujeme, a všem posluchačům Sylvie a Jaroslava z Prahy.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Nevím, čím to je, dnes tu máme vyloženě frontu, a to jak mezi e-maily, tak mezi volajícími. Dalšího volajícího právě vítám ve vysílání. Pěkné odpoledne.
3: Já vám taky přeju. Dobrý den, tady David.
2: Tak co budeme hrát a komu to pošleme?
3: Takže budeme hrát Hanu Zagorovou, Jen pár dnů, a bude to všem posluchačům a hlavně pro vás do studia, protože to nejlepší rádio na světě.
2: To se hezky poslouchá, tak já doufám, že vám se bude hezky poslouchat Hana Zagorová spolu s Vlastimírem Harepesem. Mějte se hezky a zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

Anna Zagorová a Vlastimil Harapes, jen pár dnů. Jak už jsem říkal, dnešní odpolední písničky na přání jsou skutečně napěchované různými přáními. Teď tu máme zase pro změnu jedno e-mailové. Chtěl bych zahrát písničku kapely Kabát Stará Lů. Písnička bude pro všechny posluchače. S pozdravem Jan Sklatov. Takže tady jsou Kabáti a Stará Lů.

0: Tak jsme si zahráli pěkně od podlahy, to byl Kabát a Stará Lů. A máme tady další telefonické přání, tak já vás vítám, přeji pěkný, skoro už podvečer.
1: Ano, hezký odpoledne přeju, tady Jana z Rechtenavy. Chci pozdravit všechny příznivce Českého rozhlasu Liberec a paní Boženku do Liberce. Dneska jsme si psali spolu na Messenger, tak Boženko, nebuď smutná, jedeme dál. Tak jo.
0: Tak písnička je připravená, já věřím, že udělá radost. Vy se mějte hezky a zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

Spiritual Quintet Jednou budem dál. Tahle skvělá kapela nás zavedla až na samý závěr písniček Na přání. Vězte, že je mě vždycky moc líto, když se nám nepovede vzít všechny telefony, odehrát všechna přání, která nám přijdou SMS-kou nebo e-mailem. Každopádně dobrou zprávou samozřejmě je, že další pokus budete mít zase zítra po 12. hodině. I zítra tu budou písničky Na přání, sice jen v poledne, ale já myslím, že i tak vaše přání stihnou odehrát. Jelikož za nějakých 7 minut je tu 18. hodina, vás čekají další zprávy, které pro vás připravuje celé odpoledne a podvečer Lída Jiroutová. No a potom už se můžete těšit na další zálety Aleny Zárybnické. Před malou chvílí jsme slyšeli Hanku Zagorovou, od té doby myslím na hosta Aleny Zárybnické, jelikož tím není nikdo jiný než Štefan Margita. Tak si na něj počkejte. Já vám popřeji hezký zbytek dnešního večera a vůbec víkendu a budu se těšit zase brzy naslyšenou. Zůstaňte s námi a poslouchejte Český rozhlas Liberec.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Léčebna v Kosmonosech dostane příspěvek na liberecké pacienty a v pondělí čekejme proměnlivou oblačnost se slabými přeháňkami a teplotami jen do 13 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová, přeji klidný podvečer. Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítat, ale to i je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, popisuje Cízlar.
4: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
2: Účast v těchto volbách byla podle statistiku vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Na jeho scéně Štěpnička stvárnil desítky výrazných rolí. Diváci si ho můžou pamatovat jako Švandu ve Strakonickém Dodákovi nebo starostu Dubského ve Hře naši furianti. Byl synem prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové. Na její odkaz celý život navazoval, vzpomíná herečka Veronika Frejmanová.
5: Vzpomínám, že jsme s manželem vezli do Národního divadla za ním čepec paní Štěpničkový z Mariši, který zdědila jedna paní z Písku a požádala nás, jestli by se jak si mohl dostat do Jirkových rukou. Takže to bylo dojemný a byl to ten červený čepec, když hrála Mariši.
2: S Frejmanovou se Štěpnička zahrál třeba v seriálu České televize Vyprávěj. Televizní diváci si ho můžou pamatovat tak jako dabéra. Svůj hlas propůjčil Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. Liberecký magistrát přispěje psychiatrické nemocnici Kosmonosy na hospitalizované pacienty z Liberce. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Příspěvek 10 000 korun je určený pro resocializační a psychoterapeutické oddělení pro pacienty starší 15 let. Sloužit má na rozvoj rehabilitace, ergoterapie a režimových aktivit. Technické služby v Liberci mají na letošní zimu připravených 6 000 tun posypové soli. To je množství, které by mělo vystačit na dvě průměrné zimy. Ulice a chodníky ve městě budou sypače udržovat taky za pomoci kamenné drti. Té město pořídilo 2000 tun. Vozy už technické služby začaly přestrojovat na zimní variantu. Část techniky, taky obrnění vedoucí střediska čištění města a zimní údržby Jiří Handl. Na letošní zimní údržbu má Liberec připravený 45 milionů korun.
3: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou slabší přeháňky, večer čekejme většinou skoro jasno až jasno a teploty přes den vystoupí na 10 až 13 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Z Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Říká, že nejlepší melodie, kterou pro pěvce kdy kdo napsal, je aplaus. Mnohokrát ho ve svém životě slyšel, třeba v únoru po premiéře Zlata Rýna v Národním divadle. A právě za tuto roli získal letos cenu Thálie. Operní pěvec, tenorista, který působil v nejslavnějších operních domech světa. Muž, ze kterého vyzařuje po celý jeho profesní život láska. Láska nejenom ke svému životnímu poslání. Štefan Margita. A rovnou přiznávám, že mě nesmírně potěšilo jako meteorologa, že na úvodní straně webových stránek Štefana Margity visí déšť.
8: Ano, písnička Déšť, dobrý den.
7: Jsem ráda, že nás posloucháte.
3: Zálety Aleny Zárybnické.
9: Dál při mě stůj jako voda. Stůj a jen mnou pluj, sílu mi dodáš. Dál při mě stůj, řekou mě nes. Už prší za okny a nocí zní déšť. V něm stojí dny a topí se tma. Nenechy utonout, je přenádherná. Déšť přišel hrát tu píseň známou. Snad někdy vrátí se a já zůstanu.

jako voda. Stůj a jen mnou plouj, sílu mi dodáš. Dál při mě stůj, tou řekou mě nás. Už prší za okny a nocí zní déšť.

0: da. Stůj, I am nobluj, sílu mi dodáš. Dá, při mě stůj, řekou mě nes. Už prší za okny a nocí sní déšť.
1: Narodil se v Košicích, v 28 letech debutoval v Národním divadle. V dokumentu České televize říká, že nechce, aby ten dokument byl o výčtu míst a oper, které na těch nejslavnějších operních prknech zpíval. Nejsem si jistá, že to pokaždé dodržím, ale budu se o to snažit. Tak děkuji moc krát, Štefane, že jste přijal moje pozvání.
2: Dobrý den. Já za pozvání. Dobrý den ještě jednou.
1: Jaký podtitul bychom dali našemu rozhlasovému rozhovoru? Třeba už teď na začátku, ten dokument v České televizi se jmenoval Čas přítomnosti.
2: Já tím, že opravdu vím, jak úžasně děláte počasí, tak já bych to nazval asi Proměny, protože nevíme, jak bude za chvíli, jestli bude pršet, nebo teď je sluníčko, takže já bych nazval Proměny.
1: Která zásadní životní proměna ve vašem osobním životě byla taková, že si na ní vzpomenete hned jako první? Zkrátka důležitá.
2: Ta důležitá určitě, když jsem byl v Košicích a ráno, já se pamatuju, v Košickém divadle jsem zkoušel operu Čerta Káča, když se objevil šéf opery a přišel za mnou a mě říkal, jsi schopný odpoledne zkusit odletět do Prahy a večer zpívat Lenského v opeře Evžen Onegin? Já jsem řekl, lví povaha, já jsem lev. Tak samozřejmě jiný by řekl, ne. Já jsem řekl, ano. Takže jel jsem domů, pobalil se, odletěl jsem. Já jsem přiletěl asi v 17 hodin do Prahy. Mě vyzvedli. Představení bylo tehdy ve Smetanovém divadle, dneska Státní opera. Pán režisér mě říkal zprava, doleva, tady tohle, tady tohle. Jednu důležitou věc mě neřekli, že je točná.
1: Aha.
2: Takže já jsem stoupil a to se začalo se mnou točit a já, když jsem začal zpívat, tak jsem zpíval na zadním jevišti, tak jsem rychle vyběh úplně dopředu a když jsem uviděl vlastně to obrovské divadlo, protože Košický divadlo má 500 lidí a s tou Státní operou to nešlo vůbec srovnávat, takže tam jsem se trochu vyděsil, ale asi pravděpodobně to dopadlo dobře, protože hned jsem dostal další pozvání a pak angažma.
1: Není přece možné naučit se roli za tak krátkou dobu.
2: Já jsem tu roli uměl, takže to bylo to štěstí. Já jsem tu roli v Košicích zpíval slovensky, mezitím jsem se to naučil do originálu, do ruštiny a teď jsem přijel a teď bylo. Onegin byl Bulhar, zpíval bulharsky, Libuška Márová dělala Olgu, ta zpívala česky, já jsem zpíval rusky a Tatiana, ta byla Ukrajinka, takže zpívala rusky taky, takže to byl taky míchaný salát představení.
1: Byl to úplně původní záměr režiséra?
2: Nebyl, protože inscenace v té době ještě, když já jsem nastoupil do Národního divadla v 86. roce, všechno se hrálo v češtině. Ty originály pak nastoupily asi tak za 10 let na to, že přišli na to, že vlastně ty opery by se v originálu měly zpívat. Já si myslím, že každá opera v tom originálním jazyce se zpívá líp než. Takže když jsem dělal pak nastoupil do Národního divadla a pak mě hodili rovnou do inscenace La Traviata, co byla krásná role. Tu jsem se naučil italsky taky, takže jsem je dělal italsky, ale se pamatuju, že veliká árie Violety, ta v italštině zní Estrano, Estrano a tady v češtině se to zpívalo tak zvláštní a zpěvačky mě říkali, že no nespívá se to dobře. Ale pak se to naučili do té italštiny, takže já si myslím, že každá opera by se měla hrát v tom jazyce, jak je napsána.
1: Je to často úlevné vlastně, protože ano. To má svoji logiku. Štefan Margita, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je dnes Štefan Margita. Mluvíme o jazycích, ve kterých se zpívají opery na jevištích a že ten vlastně originální jazyk bývá často tím nejlepším. S kolika jazyky jste se, Štefane, za dobu své kariéry setkal? V kolika jazycích jste zpíval?
1: Hodně. Takže samozřejmě nejtěžší pro mě byla asi francouzština, protože já neumím francouzsky. Francouzi, jak je známo, oni neodpustí nic. Takže já jsem přijel do Paříže a teď jsem měl první ansamblovku a pan dirigent mě říkal, že pak by se chtěl jenom věnovat mě a že tak dále. Takže jsem dostal takzvaného kouče na jazyk. A to je těžká práce, protože ten dotyčný člověk, který s váma dělá tu francouzštinu, anebo kterýkoliv jazyk, on není zpěvák. Takže on netuší, že když já řeknu nějaké slovo, že ho tvořím jinak, než když mluvím. A to oni většinou nechápou. Takže tam vždy jsou takové boje, ale když se vrátím k tomu, že jsem hodně dělal Janáčka ve světě a když slyším, jak někteří zpěváci zpívají česky, tak se stydím. A to jim prošlo vždy, to bylo zvláštní. Němci neodpustí také nic vůbec. A ta srozumitelnost dneska je strašně důležitá. Tak přesně jak to hraní dneska na jevišti, ta doba je opravdu pryč, když pěvci stáli vpravo a na levé straně a zpívali duet. To už se opravdu nedělá, co já si myslím, že je správný.
0: Takže francouzština, němčtina.
1: Němčina, angličtina, polština, maďarština, česky, slovensky samozřejmě, ruština. A jednou se mi stalo, já jsem dělal, koncert jsem měl a to bylo sice v Tel Avivu. A ten originál, co jsem zpíval, byl napsaný v ruštině. Tak já jsem se to naučil. A já jsem přijel na první zkoušku a pan dirigent mě řekl, no počkej, ale to je hebrejsky. Tak jsem se to musel za dva dny naučit opravdu. Ale se mi věnovali opravdu. Ten rozdíl mezi němčinou a hebrejštinou už nebyl tak jako tím, že mluvím dobře německy, tak mě to nedělalo takový problém. Ale samozřejmě to, co se naučíte a nacvičíte, to je to stejné, jako když se naučíte nějakou roli a teď přijedete na zkoušku a dirigent řekne, jo, ale tam já budu měnit slova, tam si to změň. Přeučovat se to je... Já nevím, jak vy to máte, když se můžu zeptat, ale tak samozřejmě u vás pak existuje ta úžasná improvizace, že jo, když...
0: U nás právě naštěstí existuje jenom improvizace, protože my nemáme vlastně připraveno nic napevno a o počasí v rámci vysílání mluvíme, vyprávíme ten příběh. Jo. Ale vy evidentně talent na jazyky máte. Souvisí s hudebním sluchem?
1: Určitě. Samozřejmě je strašně důležité, protože, tak jak jsem říkal, francouzsky nebo německy, i když za ta léta jste tam a mluvíte tu řeč, tak člověk stále má určitý akcent. Tak jak já i v češtině mám akcent pořád. Ten slovenský, ten měkký akcent tam zůstává. Takže to je strašně těžký se zbavit toho, ale já když jsem vlastně se k Hance nastěhoval, to byla první věc, ona mě řekla, to bylo moc hezký, ona mě říkala, chceš, abych tě opravovala, anebo to necháme tak a mluv raději slovensky. Já jsem řekl, jo, já chci, ať mě opravuje. A u nás byl ve slovenštině, u nás neexistuje to, že jedu autem, anebo poletím, anebo půjdu pěšky. Není, u nás všechno je idem. Idem letadlom, idem autom, idem pešo. Takže to pro mě bylo, takže já jsem něco říkala, Hanka říkala, no tam ale pojedeš strašně dlouho, takže...
0: Jo, že to dávalo do té souvislosti.
1: Tak to jsem se už naučil za ta léta.
0: Četla jsem správně ve vašem životopise, že jste se s Haničkou seznámil na žebrácké opeře?
1: Ve státní opeře.
0: Ve státní opeře a že to vlastně nebylo, řekněme, požár na první dobrou.
1: Ne, to nebylo.
0: A že roztála až na svých narozeninách, kam vás pozvala.
1: Přesně máte. Dobrý informace. Bylo to po premiéře státní opeře Žebrácká opera a musím se jí přiznat, protože to byly úplně moje začátky v Národním divadle a v téhleté opeře bylo docela hodně českého textu. A Hance se strašně nelíbilo, jak říkám ten český text. A to mi řekla až po několika letech. A říkal, mě to tak strašně vadilo, že prostě tě to nenaučili v tom Národním divadle. Já jsem říkal, to víš, to prostě je to jiná řeč, přece jenom si rozumíme, ale ten akcent tam je, no ale to prostě, to fakt nešlo a že to radši ti měli škrtnout tu prózu a tak dále. Takže to přivítání na těch schodek dodnes vím, ve Státní opeře to nebylo ideální, protože já jsem ji strašně chtěl poznat, protože vždy jsem ji obdivovala a v Košicích jsem sledoval dluhy Hany Zagorové a chodil na její koncerty do sportovní haly v Košicích a najednou stála přede mnou slavná Hana Zagorová, která měla na sobě rudej kožený kostým v té době, takže oni, šéf opery šel se mnou a říkal, že můžu vám představit dnešního hlavního protagonistu opery a ona řekla, dobrý večer. A bylo.
0: Ale tuším, že už jí v hlavě běžela myšlenka.
1: Asi nějaká ano, protože mě pozvala pozdějíc na svoji oslavu, ona narozeniny má 6. září, takže to jsem s radostí přijala. Vlastně jsem tomu nerozuměl. Jsem říkal, co to je nějaká hra, anebo samozřejmě ji zastaví denně stovky lidí, takže takhle jsem uvažoval nad tím.
0: Štefan Margita, posloucháte Závety.

0: Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Štefan Margita. Mluvili jsme o Haničce Zagorové, o vašem seznámení. A já bych ráda jedním dechem se dostala k vašim andělům strážným. Kdy jste dal svým andělům strážným nejvíc zabrat?
2: Když zemřela Hanka. Protože i když ví člověk a ty doktoři dneska jsou opravdu tak úžasní a tím, že zažili takových případů stovky, tak oni přesně věděli, že to skončí špatně. Ale teď pardon, že se vás zeptám, nevím, jestli jste to zažila, ale člověk jim nechce věřit. Já jsem jim nevěřil. Nechce.
1: Špatným zprávám neradě věříme.
2: Ne. Nevěřil a já jsem spoléhal vždy na to, protože Hanka byla obrovský bojovník, že už se to několikrát stalo, když ten stav byl opravdu špatný a vždy se z toho dostala, ale ten covid ji úplně zničil. I v podstatě to všichni ví, hlavně ten covid je zabil ty bílé krvinky, kostní dřeň a takové zprávy, jak pak vyšly, že Hanka dostala mozkovou mrtvici a takové, to je naprosto nepravdivý. Takže tam opravdu nebyla pomoc a já tomu věřit nechtěl.
1: To, co se pak strhne v bulváru, je kapitola, kterou zakopeme pod ten nejtlustější koberec, který je tady ve studiu
2: Ani takový tlustej není.
1: Není, neexistuje, ale budeme se o to minimálně snažit. Album Andělé strážní vzniklo a připomeňte mi vlastně dobu, já ho teď nedokážu časově zařadit.
2: Andělé strážní vlastně se natočilo v té chvíli, když už jsem věděl, že vlastně budu dělat takové rozloučení, jak s operou, tak s tímhletým žánrem, který jsem dělal, takže jsme natočili tuhletu desku, kde jsem si vymyslel, že se propojím k písničce Hanky, kterou ji napsala Radúza, Anděle strážní, takže do toho jsem se dospíval, anebo jak se to řekne, dospíval, nebo
1: asi,
2: dospíval. Asi. No a pak jsem chtěl pozvat ty nejbližší lidi, kteří já vím, že stojí vedle mě a že vždy mi pomůžou a na základě toho jsme, jak udělali tu desku, tak pak jsme udělali ten veliký koncert o tu aréně. Mm-hmm. Já jsem vlastně chtěl udělat takovou rozloučku, jak pro operní publikum, tak pro to publikum ty popové části. Takže myslím, že asi Zlato Rýna, to jsem měl veliké štěstí, že to Národní divadlo vůbec nasadilo v podstatě na konci mé kariéry, protože já už opravdu novou premiéru nechci dělat. Já si myslím, že bylo toho dost a opravdu já jsem 3. srpna oslavil 70. a prostě těch 7 týdnů zkoušení od rána od 10 s hodinovou obědovou pauzou do večera 8. I ty mladí lidi byli utahány, takže já jsem zvyklý teda hodně zkoušet, ale jsem si říkal, a proč? Proč? A hlavně víte, co bylo důležité a já doufám, že se mi to splnilo. Nechtěl bych stát na jevišti, aby lidi v hledišti říkali, bože, proč to dělá ještě? Já jsem takové představení zažil, tu paní zpěvačku slavnou nebudu jmenovat, ona se neloučila. To bylo to. Kdyby se loučila, tak. Ale neloučila a to představení fakt nebylo dobrý. A tam jsem si uvědomil, jak lidi, tím, že mluvím dobře německy, tak jsem slyšel, proč zpívá ještě. Že ta kariéra byla tak světová, má to zapotřebí. Tak tam jsem si říkal, tak, to je varování.
1: Odejít včas. Špatně se ten moment někdy hledá, tomu rozumím, ale v té souvislosti v nějakém rozhovoru s vámi jsem četla, že na téma vašeho hlasu s vámi mluvil i tuším Josef Kemmer, který vám řekl, až nebudete moc zpívat, přijďte hrát k nám Činohru, pamatuju si to dobře.
2: Pamatujete velmi dobře, to byl geniální člověk ještě. Existoval klub v Národním divadle, to bylo ve 4. patře a po představení vždy jsme se tam sešli, tam byl bar, tam jsme si mohli něco i vypít a mohli dát i jídlo malý a tak dále. A vždy, když jsem vešel na pravý straně, jestli měl představení nebo neměl, pan Kemmer tam seděl. A vždy měl skleněnou hlavu a samozřejmě žádné mobily, nic, prostě on si něco psal, anebo učil text, to nevím. A já jsem měl po řeckých paších. A právě tak jsem vešel a jsem říkal, dobrý večer, mistře. On se tak zvednul hlavu a říkal, vy, až jednou přestanete zpívat, tak nastupte do Činohry. Já jsem z toho nespal, protože taková hvězda vám tohle řekne, ale víte, že bych to neudělal? Já se přiznávám statečně, že to, co mi muzika dává na jevišti, že asi tuším, co bych měl hrát a nepřehánět, být přirozený. Já tu činohru asi bych neuměl. Já bych tam nebyl přirozený. To mě ale na jedné straně, to není jako namyšlený člověk, ale mě těší, že se tam nechci dostat teď za každou cenu. Jo, a teď mě to pan Kemr říkal, tak já teď půjdu hrát činohru. Ono by to nebylo dobrý.
0: Dvě vločky sněhu

0: moje číslo už to zvoní a prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní...
1: Haló? Ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal...

0: zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet anebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru.
1: Pojď ke mně.
0: A zítra zás.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Do tiché noci se ozývám. Skleničku.

0: nakonec je tvé jistoty.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Štefan Margita. Zajímá mě ještě fyziognomie operního pěvce. Jaký je fyziognomicky operní pěvec těch různých druhů hlasu? A nebo obecně operní pěvec?
2: No, byla móda, když, a to i dodnes někteří lidi říkají, že ty operní pěvci někteří jsou proto, pardon, že řeknu to slovo, tlustý anebo silnější, protože vydávají víc hlasu. To není pravda. To není pravda. Takže samozřejmě ta doba byla, ale kdyby Pavarotti měl ještě jednou tolik kil, kolik měl, tak jemu člověk všechno odpustil, protože já jsem ho několikrát slyšel live zpívat a to bylo něco geniální. A tam byl pak je Domingo, který dodnes zpívá pořád a vždy je hubenej, vždy byl hubenej. A je to geniální zpěvák Jose Carreras, anebo dneska Jonas Kaufmann. Ta móda v podstatě je pryč a režiséři dneska už pomalu mají větší slovo než dirigenti. Takže režisér přijede, anebo předtím, než se obsazuje inscenace, a on řekne, já na tu hlavní představitelku chci hubenou holku, anebo tenoristu hubenýho, pokud bude mít nad 100 kila, nechci. To jsem zažil opravdu, že i solistku poslali, oni ji museli komplet vyplatit, protože měla smlouvu, ale ten režisér si vybral někoho jiného. Víc to projde dneska ještě stále v Americe. Tam to prostě na tom jevišti jim to nevadí, ale v Evropě režiséři opravdu si dneska už pomalu vybírají víc než dirigenti.
1: Je důležitý obsah plic pro pěvce?
2: Je.

0: Určitě. Mm-hmm. Ale znám pěvce, kteří opravdu hodně kouří a mm-hmm. ono v tom mládí to ještě tolik nevadí, ale to přijde. Mm-hmm. A já jsem, když jsem byl v Košicích, také jsem kouřil a já jsem ale hned cítil, že mě to strašně vysušuje a nedělalo mi to dobře a pak mm-hmm. jsem okamžitě přestal. Ale opravdu znám a jsou to spíš ale ne tenoři, ale mm-hmm. basisti. Mm-hmm. Spíš si oni dovolí víc mm-hmm. jako... Mm-hmm. Někomu dělá alkohol dobře, někomu nedělá dobře, mm-hmm. takže já před představením bych opravdu, kdybych vypil, tak nedám ani hoří. Mm-hmm. Takže, ale jsou tací, kteří potřebují třeba decko bílého nebo červeného vína, ale já si myslím, že to je taková věc spíš, než, že asi to potřebují na uvolnění. Mm-hmm. Zbavit se částečně ty trémy, když jdete na to jeviště. Mm-hmm. Ale bez trémy neexistuje jít. Na... Mm-hmm. Mně pokud někdo řekne, já nemám trému, já to, to je na tom výkonu cítit.
1: No to je začátek průšvihu.
0: Ale když už je veliká tréma, já jsem jednou opravdu takovou obrovskou trému zažil. To bylo ve Florencii a dokonce s panem šéf-dirigentem České filharmonie, teďkom Semionem Bičkovem. Já jsem těsně asi půl hodiny před premiérou dostal takovou trému, že jsem opravdu uvažoval, co udělat, aby ta premiéra nebyla. Všechno mě napadlo.
1: Ukrást třídní knihu, že jo? aby nebyla hodina.
0: A pak přišla ta sekunda, musíte na jeviště a zpívat a už nikoho to nezajímá. Já si myslím, že vždy je lepší, když je člověk opravdu hodně nemocný a cítí, že to nedá večer, je lepší odříct to představení, protože jak tomu ten divák přijde, který v cizině si doplatí 200-300 eur za představení a vy tam krákoráte a nejste v pořádku, to by se nemělo dít. Já mám známýho pana doktora, který stále mě říká, čím jsi starší, tím se musíš stěhovat blíž k nemocnici.
1: Ano.
0: A je to svatá pravda.
1: Dřív to bylo blíž k divadlu.
0: Teď už k nemocnici. Už jsme dospěli až sem.
1: Ne, a stěhovat se do míst, kde je nám zkrátka, nebo být v místě, kde je nám zkrátka hezky. A to je absolutně nejpodstatnější pro náš život. Štefan Margita, posloucháte Zálety.
2: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Říkám si, že si velmi užívám rozhovor se Štefanem Margitou, ale...
2: Opravdu.
1: Ale.
2: Jste výborná, fakt výborná.
1: Nápodobně. A teď mi dovolte, Štefane, mluvit ti o Zlatu Rýna. Kolikátá v pořadí inscenace a vaše účinkování v opeře Richarda Wagnera to je?
2: Je to moje osmá produkce. Mm-hmm. První byla, to bylo zvláštní, že vždy, kdykoliv se něco povedlo, tak to nebylo doma, ale spíš v cizině. Mm-hmm. Takže první můj loge v Zlatu Rýna bylo v San Francisku. A pak se to najednou po ty premiéře, jako ty strážní anděle, najednou mě začali strašně pomáhat a přišlo Chicago, pak v Evropě Amsterdam, pak Berlín. Prostě, no a pak přišla Metropolitní opera. Takže to byl takovej sen. Ale nejtěžší inscenace, jako myslím fyzicky, ne pěvecky, fyzicky, byla Metropolitní opera, protože tam byla inscenace, kde byla komplet šikmá plocha, ale šikmá plocha tak, že oni mě museli upevnit na lano. A kdyby jednou to lano povolili, já jsem letěl opravdu jak Concorde. Takže fyzicky to bylo strašně těžké. Mm-hmm. A vlastně mě vzadu držela technika, ona ta šikmá plocha opravdu byla nakloněna, ona sice dávali protiskluzové boty, všechno to nefungovalo nikdy. Takže pokud ta technika mě vzadu nedržela, tak tam jsem se bál na každém představení opravdu. Ale byl to nádherný zážitek a pak jsem přijel domů a já jsem říkal vedení opery a panu řediteli Burianovi jsem říkal, že chtěl bych se rozloučit, tak jsme uvažovali čím. Já jsem říkal, no bylo by hezky, kdyby dali Wagnera, Zlato Rýna a dali.
1: Aha. Režíruje žena?
2: Ano, Slávka Daubnerová.
1: Daubnerová, Slovenka?
2: Slovenka.
1: Hudební nastudování Robert Indra.
2: Indra.
1: Mm-hmm. Premiéra byla 12. února v roce 2026. No a teď je to pár dnů stará zpráva, protože předesílám, točíme spolu náš záletový rozhovor 21. září, takže pár dnů poté, co vyšlo v tiskové zprávě, že jste za tuto úlohu nominován Natálii. Až budeme náš rozhovor vysílat,
2: už
1: bude
2: vidět.
1: Jasné, jak to dopadlo. Je to vaše vůbec tedy první nominace na Natálii?
2: Nikdy jsem neměl žádnou nominaci a je to první. A tady už myslím, že ani anděle strážně teď nemůžou pomoct, protože oni pokud budou cítit to, že si tu cenu zasloužím, tak ji dostanu. A pokud si budou myslet, že samozřejmě ty druhý, ty další dva, že jsou lepší, co může být klidně. Takže tohle musíme brát s pokorou opravdu, protože už je hezký to, že mě nominovali. A za tak úžasnou roli. Takže ta práce byla krásná, protože já tam mám hodně a snad nejvíc zpívání s úžasným Adamem Plachetkou. Takže my jsme se opravdu na těch zkouškách opravdu vyblbli a paní režisérka, musím říct, že měla velikou trpezlivost, protože my jsme teda hodně rušili na zkouškách a jsme zlobili.
1: Hovorili jste spolu po slovensky?
2: S režisérkou ano.
1: Ano.
2: Ano. Takže fakt jsme zlobili na zkouškách s Adamem. Hodně.
1: Jak tak jedna krátká, já to nemám ráda, veselé příhody z natáčení, ale tak jeden takový dloubáneček, šťouchaneček, kdy jste paní režisérku nazlobili?
2: Kdy jsme ji nazlobili? Mm. Kdy jsme ji řekli, že ona byla v Eifru a zkoušení a my jsme řekli asi po hodině, že Slávko, to dneska asi nepůjde, to nemá smysl teď dělat a režírovat. A jak to, že já mám teď nápady nový a říká, tak si to nech na zítře. A opravdu zrušila zkoušku. Adam byl šťastný. On říká, pojď jdeme na oběd. Takže, ale my jsme zlobili hodně. A když ji něco vysvětlovala, pořád jsme si povídali, co teda se nedělá. A jsem říkal, pak jsem jí říkal, si měla být víc přísnější na nás, ale ona je tak hodný člověk a milý člověk, že to prošlo. Já potřebuju přísnost, ale já vždy se snažím, protože když děláte tuhle roli už v 8 produkcí předtím, samozřejmě, že člověk má v hlavě, že chce použít z předešlých inscenací to nejlepší, co ví, že vychází a vycházelo vždy dobře.
1: Že funguje.
2: Ano, ale vždy chci slyšet názor režiséra nebo režisérky a já se strašně umím přizpůsobit. Takže já netrvám na tom, že teď to musím takhle dělat. Ona řekla pár věcí, pak jsem si to doma i vyzkoušel, něco jsem udělal novýho a ona klidně přišla a řekla, to ale není dobrý a tohle beru. Mm-hmm. A takhle to pak fungovalo, zkoušeli jsme opravdu 7 týdnů. To je tak krásná postava, že já stále říkám, že on je taková obrovská podvodník a potvora, ale milá. Takže on by se měl stát na konci představení miláčkem publika. To mi vždy říkala první moje režisérka v San Francisku, paní slavná Francesca Ciambello. A ona říkala, ty prostě musíš intrikovat, ale ty musíš zvítězit. Ty lidi tě musí na konci milovat. Takže ona mi strašně, strašně pomohla v té roli.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je dnes Štefan Margita.

0: nejenomže při sledování dokumentu o Štefanu Margitovi, ale i tady ve studiu Záletu jsem dnes byla mnohokrát dojata vaší upřímností, vaší opravdovostí a tím, jak do detailu všechno rozmýšlíte a taky do detailu prožíváte. Máte plný diář už i na rok 2027?
1: 27, ano. Dokonce už jsem dostal nabídku na 28 i 29. A teď možná někteří lidi budou překvapeni a tu cizinu já už jsem odřekl. Protože mě už bude pak 73. A co jako přijedu do divadla, teď budu 7 týdnů zkoušet. A dneska se stala taková móda, protože předtím, když jsme třeba v Paříži dělali operu Vojna a mír, to bylo 15 až 17 představení. Dneska zkoušíte 7 týdnů a jsou 3 reprízy. A chraň Bůh, co se stalo, nejednou i mě kolegyni i kolegovi, který opravdu celou dobu zkoušel a těsně před premiérou onemocnil. A pak ty představení tam nebývá, jakože je týden volná, ale máte jeden den volná a pak je další. Takže on si nezaspíval ani jedno představení, ani ona. Ubytování člověk v cizině si platí sám. Dneska už se neplatí zkoušky, takže chudáci odjeli opravdu v totálním mínusu. Takže kvůli 3 představením já už 7 týdnů už nechci zkoušet.
0: Poslední otázku Záletu vždycky klade umělá inteligence. No. Tak jsem zvědavá, Štefane, na co se bude ptát vás. Kdybyste mohl na jeden jediný večer zaspívat ještě jednou v úplně prvním divadle, kde jste jako kluk snil o velké kariéře, jakou písni nebo árii byste ten večer zakončil a komu byste tu píseň věnoval?
1: No tak zaspíval bych určitě píseň, kterou jsem dělal konkurs na konzervatoř v Košicích. A to já jsem tehdy žádný písničky téměř nevěděl, já jsem neznal noty, nic a vybral jsem si od Karla Gotta Išel Macek do Malacek. A komu bych zaspíval? Asi rodičům a Hance. Takže oni mi strašně schází.
0: Děkuju, Štefane, za vaši otevřenost, za opravdovost a fakt za lásku, se kterou přistupujete ke všemu, co vás v životě potkává. Velmi si vás vážím a děkuji,
1: že jste přijal moje pozvání. Já děkuji za pozvání, já jste opravdu, jste výtečná. Už se těším, až budete oznamovat počasí. Jenom kdybyste mohla oznamovat, vždy já mám rád sluníčko.
0: Dobře, tak pokud se domluvíme, že odteď budu mluvit jenom o Malaze.
1: Dobře. Tam bývá hezky pořád.
0: Tam mám větší šanci na
1: úspěch. Mlhu nemám rád,
0: jsem tam,
1: i když je to hezky.
0: Jasně, fotogenické, ale šance na slunečné počasí tam mám mnohem větší.
1: Než budu se na vás těšit.
0: Když budu předpovídat pro Prahu. A kdybyste mimochodem potřeboval vědět, jak kde bude, jsem mám po ruce.
1: Děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Také, děkuji za pozvání.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Povolební jednání v Liberci zatím k žádné konkrétní koalici nespějí. Lidé na Semilsku odmítli větrnou elektrárnu. Policie vyhlásila pátrání po seniorovi z Karlových Varů a zítra bude proměnlivá oblačnost se slabými přeháňkami a teplotami mezi 10 až 13 stupni. U poslechu zpráv vás vítá a hezký večer přeje Lída Jiroutová. Zatím je nejasné obrysy má povolební vyjednávání v Liberci. Do zastupitelstva se dostaly jen 4 subjekty, což je nejméně od roku 1989. Volby vyhrály starostové pro Liberecký kraj, druhé skončilo nové uskupení Lepší Liberec, třetí hnutí ANO a čtvrtá koalice Liberec otevřený lidem z Piráty. Podle lídra starostů Lukáše Hájka zatím není jasné, s kým koalici vytvoří. Sami většinu nemají.
4: Děti mít musíme, protože máme 14 mandátů. Zatím pořád probíhají indikativní rozhovory mezi všemi subjekty, ale v tuhle chvíli dohodnuto nic není. Máme naplánováno i setkání našeho zastupitelského klubu, abychom si řekli, jak vnímáme výsledky a co jsou ty naše preferované varianty a podobně.
3: Koalici se zatím nepodařilo dojednat ani v Jablonci nad Nisou, České Lípě nebo Semilech. Během komunálních voleb lidé na některých místech rozhodovali také o výstavbě větrných elektráren. Na většině z 21 míst odmítli. Trojici větrníků nechtějí například v Bystré nad Jizerou na Semilsku. Bojí se vlivu na životní prostředí, vysoké elektrárny by podle nich navíc hyzdily krajinu. Pro stavbu, kterou plánuje soukromý investor, hlasovalo 43 lidí. Podle nezávislého starosty Lukáše Nesvadby by přinesla obci 2,5 milionu ročně do rozpočtu a levnější elektřinu pro její obyvatele. Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku chtějí, aby město postavilo nové hřiště pro mladé. Rozhodli o tom v letošním participativním rozpočtu. Návrh na nové sportoviště získal nejvíc hlasů veřejnosti. Město teď začne projekt připravovat a příští rok ho postaví.
5: Zóna pro teenagery získala 81 pozitivních hlasů. Má vzniknout v lokalitě u sportovního areálu u Pěvína. Projekt tak stávající sportoviště rozšíří o potřeby pro starší děti. Bude tam například pingpongový betonový stůl a parkurová sestava. Celkové náklady vyjdou dle prvního odhadu na 300 000 korun. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Policisté pátrají po 670-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, 2 mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýkoliv informací o pohřešení volejte linku 158.
2: Počasí.
3: A v pondělí čekejme polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou slabší přeháňky, k večeru bude většinou skoro jasno až jasno a teploty přes den 10 až 13 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšínská, a to ve směru nad centrum. Objížďka je značená a vede přes ulice Generála Píky, Žižkovo náměstí a ulici Přemyslova. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost a ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle

0: by velice pomohlo.
1: Děkuju.
0: Paní Evo, vám ať se daří.
2: Děkuji.
0: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 12 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fóra J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
2: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé, není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
1: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
2: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj po tom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
1: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
2: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součásti své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
1: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
2: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října, a stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
1: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
1: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hannah Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hannah Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkají, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, no tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hannah Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideona, Hausner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivýho na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více než 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann jí možná někde až příliš fascinoval. A Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhla po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilvali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. A jak se chovali naši přátelé. Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerpr, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybrala Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přehánkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu.
7: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
8: Po 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
7: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grolich.
9: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
7: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
6: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
10: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
6: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
11: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy. Má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
6: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s olomouckou Sigmou 1-1. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu
1: to mám říct. Tak třeba, kde se narodila,
2: Narodila jsem se v Praze, v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne. Nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem prostě. My spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý, hezky.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě, přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit, nevím, jestli jsi někdy poslouchala českou dvanáctku, ale je to tak,
2: to
1: že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024, jestli si to pamatuju
1: dobře. Vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém Chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkové Chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže... Tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohleto napsala a on k tomu potom napsal, nebo složil tuhletu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
0: Kopce

0: Víš, co se stane, když tou cestou se dáš, podej mi ruku, neboj, nepadáš.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900 1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na Česká 12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900 1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: možná.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby. Když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.
2: Za sluncem mít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. We'll be right back.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend.

Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?

0: srdečku. Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na 900 11 03. 900 11 03, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Mirai, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2 pro druhé místo Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká dvanáctka. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany, myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení s Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovýrok.cz, ať uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budu jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i tak karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 g soli a 40 g vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 g cukru krupice, 50 g másla, 100 g smetany ke šlehání, zhruba 15 g misopasty, 80 g pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 g.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně částí vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem, nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak to, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak máme málo to stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden za týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý

0: zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
1: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
2: Tak já ochutnám. Je vynikající. A chladná.
0: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
3: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
0: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
4: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
0: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
5: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. Tam,
0: no,
1: tam byly brambory, myslím, a... brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si to předpět, že musíš vždycky rozkleplnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnic, tvaroh, navrch,
1: povrch. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě...
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Frýdku Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek Místek nebo Havířov. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo 2 otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektoru projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. I to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
8: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
9: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
8: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
9: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi sjetej.
8: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
9: Tak se pochlup.
8: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
9: A kdože?
8: Vašek Vidra.
9: Kdo? Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix,
2: že
3: říká to já schování?
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, je schody, proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
5: A je vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalny?
4: Kolik je 2x2?
5: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
4: Prosím.
5: Že nevím, jsou čely, no.
4: Mě to oslovuješ, Vidra?
5: Sorry, vole, pančely, no.
4: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
5: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
4: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
5: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
4: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
5: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
4: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
5: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
4: Panenko skákavá, tohle je familie.
5: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
4: Tak co? Jsou tady všichni?
5: Určitě.
4: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
5: Prej chlouba, hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
6: Je, pane učitel, já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, že jela tramvaj, já se moc omlouvám.
4: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
6: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
5: Se na něj podívej asi za větší obědy, ne?
4: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
6: Ano.
4: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
5: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
4: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
6: No?
4: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
6: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
4: Kdo složil operu liška bystroučka?
6: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
5: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
4: Lišku bystroušku složil Leoš?
6: Mareš.
4: Leoš Janáček, Petro.
6: Jo. Ček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
5: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
4: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
5: Slavie.
4: Demokracie! Sociální demokracie!
5: Říkám, no.
4: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
5: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
4: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
5: To je to jedno, ne?
4: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
5: No
4: Petro, Liška Bystrouška, no Leoš Janáček, Vidra.
5: Sociální demokracie. Špidla.
4: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
6: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
4: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
6: Dostojevský
5: je nahoře?
4: Co to je Dostojevský?
5: Ruská trojka.
4: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
6: Ano.
4: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky.
7: Jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhej hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného ještě už ani nevěhla možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisti,
2: no,
3: že
2: to mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
5: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takový. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch dvoje zkoušek. Přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady, mám to nešvit.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek
3: pohádek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, viďte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte podílek třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku, no, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: No a co?
3: No, no a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že jo, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? Se, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, no. To je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunelově stavební spořitelně?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Jsem se nějaký páral, nebo co?
3: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím, co.
4: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo, takže právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preis.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě

0: a Jana zůstala s jejich čtyřletým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
1: Jdeš pozdě.
2: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
1: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
2: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
1: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
2: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
1: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
2: Budeme se hádat, že jo?
1: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
2: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
1: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo? Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně... Kromě mozku používám taky oči, víš?
2: No, říkej.
1: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
2: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
1: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
2: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
1: Prosím tě. Jo, tebe.
2: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si, do starého železa ještě nepatřím.
1: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starém železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
2: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
1: No, ono to nebude tak horký. To by musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
2: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
1: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
2: No takhle duchaplně si mě před mnoha lety klofnul ty.
1: No vidíš, a stačilo to.
2: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
1: A co ty?
2: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
1: Ty jo!
2: No a on utíkal za mnou.
1: Nevrávoral.
2: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
1: Víš co?
2: No?
1: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
2: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
1: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
2: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
1: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
2: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
1: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
2: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
1: Ten u těch popelnic?
2: Ne, ten vedle.
1: Ten v té bundě?
2: Jo, ten v té bundě.
1: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
2: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
1: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
2: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
1: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
2: No, jen pokračuj.
1: No jo, jasně. Hodila si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
2: Znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
1: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužke nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
2: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
1: Za mnou ženský před barákem nechoděj.
2: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
1: Ježiš, už je to tady zase, no.
2: Nenápadně dotýká.
1: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
2: A jak ti vyšila facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štipnul.
1: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
2: To víš, že to vím.
1: No. Jak to, že to víš?
2: Jsem ji štipla sama.
1: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
2: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ať to mám takový nádherný kotlety.
1: Tak já jdu odevřít.
2: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
1: Ten tvůj frajer. Větrej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měl zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky, jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
8: Taky?
5: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
5: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete, třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že my mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A někdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Petr Rezek a jeho písnička jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou, ta je rok starší teda než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Mm-hmm. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit v zahradnictví. Pak se na tu vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu. Takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole. Na jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Je tam teda tak, protože říkala Brno je Brno. Já jí dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účastná různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo? Že jste ji takhle vychovali hezky.
1: A teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazdívám, někdy to schvaluji. Založila totiž charitativní kočičí spolek, který ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, to je pro změnu zase hluchá, ale to nevadí, ale k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Uh-huh. Vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala jsi to číslo konečně, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš, no.
1: To znamená, že jako když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Mm-hmm. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která jí háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
0: Mají tyhle suvenýry k tomu.
1: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
0: No pane,
1: potom
0: jo.
1: Se to jakoby draží, ta kočka a ty peníze potom pro ten určitý útulek. Uh-huh. Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat do toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona Lenka vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil mantinelu a řekl, já nebudu brusit, začal brečet. To bylo první seznámení s ledem. No a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy. Chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou. To byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože to ty šňůrky se mi tam zařezávaly, ale zvykl jsem se na to. Potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou, taky dělali hokej, jezdili po turnajích, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenérský kurz.
0: No krása. Ten
1: Kopřivici v hokeji dělal šéf trenéra určitou dobu, no ale bohužel onemocněl takovou tou onkologickou nemocí. Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
0: tak to je mi moc líto.
1: Vzpomínka na něho, jako když se podívám na ty kluky, tak...
0: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
1: Držou taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
0: Já vím, dějou se věci.
1: Různé rány a tak dále. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládnout a taky to zvládáme.
0: Tak to je dobře.
1: To bylo
0: tak,
1: v rychlosti takový...
0: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také a prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
1: Já vám děkuji.
0: Taky vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
1: Ano, jo? Budu se těšit taky.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci a co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak.
1: Já bych to řekla možná z druhé strany.
0: Mm-hmm.
1: Že potomky máme proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci připouštím, ale je to pravda.
0: Mm-hmm.
1: Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne.
0: Mm-hmm.
1: Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že tenhle angréž, tenhle něco zasadím tam, až oni budou velký a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: Určitě to všichni známe. Prostě jsou to babičky, které říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám.
0: Mm-hmm.
1: Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže
1: tak.
0: Zkrátka povídáme
1: takže
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou.
0: Mm-hmm.
1: Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo.
0: Mm.
1: Může stát plno věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí.
0: Mm-hmm.
1: Už jenom pochopitelně je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano, ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné léčitelné a podobně. Ale zapomíná se často na jednu věc, na pohřešované děti.
0: Mm-hmm.
1: To znamená děti, které jsou někde ve váku, čtvrtém takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angréž, další strom, jestli jejich vytiskovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek, a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru.
0: Mm-hmm.
1: Byla 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, mm-hmm. která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás poslouchám,
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to něco říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá samozřejmě.
1: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V Praze v roce 2011, mm-hmm. bezpečný zemi. A teď lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo a jenom, se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale
1: nic se,
0: nejsou
1: nic
0: výsledky.
1: Se neděje. Ne, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. No padlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechci, nech špatně, a to je rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi dcera byla buď živá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tímhle tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu.
0: Mm-hmm.
1: To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať někdo nikam nevtáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se ti něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk, ten človíček to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit vy jako rodič, ani jako to dítě. A teď co? Dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
0: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět minut.
1: Minutu dvě.
0: Nemůžu.
1: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
0: Nemůžu, já vám rozumím, paní.
1: Stane se to, že přijdete v dítě a nevíte, kde je. Tak.
0: Pani Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
1: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
0: Ano.
1: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra a dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Hmm. Že to je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
0: Já vám
1: to,
0: rozumím.
1: Ale to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
0: Pani Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat.
1: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo.
0: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně.
1: Já to vyřešila. Já to nechci, aby to vyřešila.
0: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré. Každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 11:45 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodně slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: A opečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže... co bych štejkovala, když mě to
0: samotný
1: moc nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě v 8 let od sebe a každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takový pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách? No, no.
1: Těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy.
1: Takže nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe ke mně. Přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak se párkrát dal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by nám, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, kdybych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. No, kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla, ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. Jo. A oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. No. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, když jsem to netušila.
0: Jasně.
1: No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. to my nemáme. Oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka jsou na ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopřál, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko. Jo, vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci, takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
0: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně, což je taky na překážku. Protože si s nima tak nerozumím.
0: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
0: jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
0: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
0: ve svém živu,
1: společenská, všechno. Ano. A moje děti mě takovou ani neznají.
0: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
1: Pořád jenom něco řešila, pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
0: Popřeju krásný nedělní večer, ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: Já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
0: Uslyšíme se určitě brzo. Ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda. Tisíckrát krásnější, tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Tučko, je vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
0: Povězte. Je, kolik?
1: No, já mám svoje 3.
0: No, panečku.
1: A 11, já jsem 7 vnuků, vnoučat. A 11 pravnuků.
0: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
1: Přesně tak. Takže já jsem starostí velký s něma. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma třema. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si to nepřipustí.
0: Jo.
1: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci. Měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Tak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
0: Ano.
1: A ten je do Německa s kamarádem a havaroval je jako on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel. Tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil. A potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
0: Aha.
1: A zůstali od ní 3 děti. Tři chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
0: Ano, ano.
1: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten, byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
0: No,
1: protože on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
0: No tak to je super.
1: Mě darujou. Takovýhle věci, takže jsou. A opravdu ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
0: Jo.
1: Radši si mám to prostě, že si hodně pomůžu sama. Dneskom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, já jsem zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
0: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
1: No, tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
0: zvládnout to s tou prací.
1: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání.
0: Je.
1: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teďkom bylo vaření.
0: A přípravy s dětmi do školy.
1: Nákup.
0: Ano.
1: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo, tak vždycky ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže jo. Já jsem se den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno
0: dokázala. Jo, rozumím, ano, je mi to jasný naprosto.
1: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
0: Jo.
1: A

0: byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla zaměstnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dá, dobře.
1: Tak to je dobře.
0: Takže když se dělá nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé.
1: No
0: tak
1: je,
0: já ráda na to vzpomínám.
1: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, tak taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký
0: děkuji.
1: Pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte se.
0: Hodně zdravíčka
1: taky.
0: A velké pohody vám.
1: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zpěvačka Kristýna a písnička Hore hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám nebo jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom nezabrousili do vnouček.
1: Mám 3 děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten má
0: děti.
1: Taky 3 děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má 2 dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5 letýho hocha, tak a potom mám teda 2. syna, ten má taky 3 děti, holka tam má párek a oni ještě mají 2 dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zavzpomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou,
0: aha,
1: takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici,
0: mm-hmm,
1: tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci,
0: mm-hmm,
1: taky má 2 dvojčata, 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, bydlím, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to ne. Už ne.
0: Jo.
1: Mě už je 76 roku,
0: mm-hmm,
1: a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby
1: no,
0: to bylo dobrý.
1: Ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžký? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou
1: no, není,
0: v takovém
1: no,
0: tom školním
1: stavili
0: věku.
1: Stavili jsme baráku toho.
0: No.
1: A na co
0: jste na ně pyšná, když se řekne třeba
1: jo,
0: dcera,
1: jsem,
0: syn?
1: To jako jo, to.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrala, kdybych je pomluvila.
0: Hmm.
1: Tak jako, no a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek,
0: no.
1: Že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půlne o nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty 2.
0: Hmm.
1: Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: No, to jako jo. A žijem mám všechny takhle blízko sebe.
0: Hmm.
1: Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti tak je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: Mm-mm, to ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, no.
0: Mm-hmm.
1: Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech.
0: Hmm.
1: No, tak se nedá nic dělat, to už je zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně naplánovat a vymyslet, bohužel, no.
1: No, to jo, žádnej neví.
0: Hmm, to je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno
1: vylepší.
0: Já
1: vám taky.
0: Jo, a děkuju za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuju
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Duka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Dicka jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky a pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web, kam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak to byl Honza Nedvěd, ta písnička Podvod, no a dovolila se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začát mluvit, nebo chcete?
1: Můžete, můžete začít, je to na
2: takže
1: vás.
2: Takže máme tři děti, holku, jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
1: Jo.
2: A je ráda, že
1: ho máte.
2: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže... Takže mají prácu všichni, je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě A-Studio takzvané, dělají banery, polepy aut, tak dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ji to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
2: mám radost,
1: pořešili práci.
2: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má tři děti, dva kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí. Vždycky ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
2: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha ji udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dny. Manželka říká, zeber ji, dovedí k nám a my ji budeme hlídat.
1: Jo.
2: Lídali, až než nastupovala do školy. A toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní. to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, jo, tak se snaží, ano.
2: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plyn, lézl po křesle do okna, býváme první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat, to nemohli jsme ho nechat samé.
1: Jo.
2: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano. Ale no, to bude jako asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud ano, je takhle aktivní.
2: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejnedobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat je, aby se něco nestalo asi, co?
2: No, uhlídat jednak, teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat to sportem, syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
2: Já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
2: Tak to podědil, takže snažíme se, já jsem říkal manželce, když nadával, že hrát nebude fotbal, pán bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy anebo nedobrou partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
2: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť nikde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda.
2: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
2: Zatížit, unavit, utahat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano. No ale podřeno, sečteno, nakonec jste rádi, že jste si pořídili tři děti.
2: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo. Že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
2: Ano, jako nevýhodně. Jo.
1: Dobře,
2: tak
1: Pepo.
2: Tak vám
1: Moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší velké rodině.
2: A vždycky mě s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou
1: já
2: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi. No,
2: když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré tak celé vaší hezký. Velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tiskova, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky tři děti, že jo?
1: Máme tři děti,
0: no.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší dcer je 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školy to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já se mě nemohl nikdy moc dobře učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od první do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jednu třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Třídka, tak on na nás neměl tak moc času, dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo. Ale my, jako jo, děcka, jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima. No, na pětky to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná čtverku a z ruštinu trojku.
0: Jo.
1: Takže já jsem měl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební, ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že, ale takovou normální násobírku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo, násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, byly trochu lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte Věry Max, jo. A dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
0: taky
1: jako tam
0: ukrýdí, jo. Jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku, zrovna dneska jsme to slavili a kurka včera, jo.
0: Aha.
1: Tak teď měli ty narozeniny oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, tak, no tak, to tak bývá, to je pravda.
1: No, takže tak je to s našima dětíma, jo? No,
0: jo,
1: tak zaplať vám, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní?
1: No, já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu na to mlátit, nebo něco.
0: No, nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení, nebo něco takového.
1: No, já jsem furt chodil po puškách a to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkusku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano.
1: Jo, ona šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no. Takže tak to je naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63, no a takže...
0: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže...
1: Ne všichni, no já jste tady všichni v Židlochovicích a...
0: No tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
1: Jo, když je takový problém, takové jako rodinné, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo?
0: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to si myslím, že určitě.
1: Do toho nepleteme, či to vyřeší všichni každé po svým a no... A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
0: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
1: Jo, dá se říct.
0: Dá se říct. No. Dobře, Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašsko. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: Jej, no. No, máme panečku.
1: Máme to na svědačku, dceru, syna. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo, takže je to ten, no a tak.
0: A z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal tak zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková, trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla 2 žakovské, takže jednu nám ukazovala, co si psala. No, to byl vylupek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. No, potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má 2 žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátali.
0: Nezjistili jste to.
1: No, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano, ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřeči, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, no, tak, no samozřejmě.
1: No, jasné, takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: My jsme, tento týden jsme měli v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, takže tak vy máte doma taky tady zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásný?
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomaly se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude
1: no,
0: fajn.
1: No, dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme aj toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi rádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás je chladno.
0: Ano, rozumím.
1: No, takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to a jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: Ona přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl na to ten, přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav, to je pravda.
1: Všetci mějte, a i vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: A dobrou noc a její... je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo, si to užijte. Zdravím. Velké gratulace k těm vašim výročím i k narozeninám. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po 11:30 pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, kdy se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly dvě generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky, dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy. Ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No, panečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat i někdy, když potřebuje nebo tak.
0: Že pomůže.
1: No, ale dost často jezdí, dokonce i z toho Londýna jezdí 5x do roka léta.
0: No, tak to, no, už to taky není tak daleko. Oni, jak se říká, svět se zmenší.

0: všechno sama obšlápla, nebo všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
1: Mm. Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak ano. Jako...
0: A ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam.
1: Mm-hmm.
0: Takže...
1: Tak z nich máte radost Prahy, ze všech ale určitě.
0: Akorát, že teď je to všechno horší, jako ta, to cestování.
1: Mm-hmm.
0: Takže to je asi tak. A dobře. Moja, ještě bych vzpomněla, no. Moje babička měla 11 dětí a dvakrát dvojčata.
1: Ale
0: pět jich zemřelo. Tři zemřeli ještě malé... jak byla ta španělská chřipka, některé a další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Humeného jako učitele. Aha. Tam byl poslaný jako učitel a ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
1: No to a jsou smutný příhody.
0: A druhý zemřel, když si spadl na ledě, neřekla, dostal kosti, tom se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže šestých ostalo dva chlapci a čtyři celý. Dcery a čtyře bývali, pětých bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
1: Velká
0: babička
1: rodina.
0: Měla 16 vnuků.
1: Pánečku, tak to je fakt velikánská rodina.
0: Ale
1: to tak, tak to je pěkný věk,
0: takže
1: myslím, tak. Na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
0: Ano.
1: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Jeanová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju
1: a
0: moc krát.
1: Také, samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, mm-hmm. No ale ty naše děti už jsou dávno, dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá a
2: jo.
1: Dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flákli za dveře a
2: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale ano. Navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to a ta byla taková živější a ten byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli, no a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A v jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jeden holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
2: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna. Jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda, až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starost.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby to měli, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona
2: ano.
1: Bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo, no a dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti. No a žijí, já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těma, dneska s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera.
2: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, ať se, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve Dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilasy.
2: Tak si to splnil alespoň takové do Dvora Králového, to je krása.
1: To je jeho práce, oni tam i bydlí, jako je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojeni a dcera ta dojíždí teda do Brna, ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19 roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a zde zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil
1: ten
2: svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil
2: super.
1: Do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu
2: dělal.
1: Dokončil. No.
2: Takže potrženo, sečteno, musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že
1: jo,
2: to takhle
1: dopadlo.
2: Jo, a dcera
1: taky si tak udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
2: dobře,
1: spokojení s prací a děti mají taky hodné,
2: tak
1: někdy
2: to je fajn.
1: Zazlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně
1: no.
2: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled,

Michal Hrůza a písnička Budu tě vyprávět. No a po téhleté písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až nakonec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes. Na věky

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysli jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený, ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
3: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby to uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán? No samozřejmě náš Bill. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
6: To bych řekl. Je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrum černý pes.
6: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
7: No to. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
6: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
7: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
7: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
6: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
7: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete, pane?
7: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
6: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
7: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
6: Patří nám všem.
7: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
6: Pamatuj na Bengana.
7: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve Šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek Šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala Šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléct si vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, smravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
5: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze Šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
4: Ale drahoušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
5: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačními Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčkův čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastné domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
4: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
5: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
4: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.
6: Znám jeden lék, ten vš-

0: Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
1: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se k motře.
2: Dej pokoj, rusalko.
1: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
2: Nech mě spát.
1: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích. A jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky. Jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
2: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
1: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. K matříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
2: Izerino, pamatuj se. Co pak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
1: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
2: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
1: Styď se.
2: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
1: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si do česta pozapomínal.
2: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
1: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku. Potřebuješ ho jako sůl.
2: Už aby rozkvet. Dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
1: Neloupe v kolenou a mizí po něm pleš.
2: Leč si svých potoků a mě nech na pokoj. Čc.
1: Nepůjdu. Leda za kamínek, maličký, blízkavý.
2: Nedám. Nemám.
1: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
2: Blízkavice patří Bukové hoře.
1: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
2: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
1: Lakoto.
2: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
1: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
2: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
1: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
2: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé. Patříte zemi, uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
1: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
2: Co je zas, Izerino?
1: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
2: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
1: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
2: Podvedla jsi mě, trapse.
1: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
2: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
1: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
2: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
1: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
2: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
1: Nelido, posed tě děs.
2: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli.

0: stoupejte po cestách i necestách, po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
1: Vždy tě pobiješ.
0: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté, zelené, modré, červené. Kutálejte se po močálech.
2: Adame!
3: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
2: Našel jsem studánku.
3: To není ta pravá. Vraťme se.
2: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
3: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
2: Bludičky, blázne. Vždy to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
3: Pán Bukové hory se probouzí.
2: To se jen blízká na časy, pospěš si.
0: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
2: Druhá studánka.
3: Modrá se v ní nebe.
2: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
3: Safíry.
2: Zbírej a rychle dál.
0: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
2: Studánka červená jako krev.
3: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
2: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
3: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
2: Teprve budeme, až je vybrousíš.
3: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
1: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
0: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
1: Kameny patří přece zemi.
0: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
1: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
0: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
1: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
0: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
1: K motříčku.
0: Nedám.
1: Nachytáš si za něj 100 jiných.
0: Nechci. A nech mě spát.

0: brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi. Uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi sestry, rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les. A polomy. A les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátné čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.